0: Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Do. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy.
0: Vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si ne. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě. V životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Kdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejnej chudák. Nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejnej chudák, který ho vyhodil. Pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejnej chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím. Dělala, nikam si mě nevzal. Ty seš v obyčejnej chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic nevzal. Ty seš v obyčejnej chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic ne. Ty seš v obyčejnej chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic. Chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně. Který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně. I od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně. Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem ne. Už nic neřeš, nepřepínej a hlavně. Po ničem nepátrej, ty buď seš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš. Nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš.
0: Rock Rádio.
1: A hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš.
0: Rock Rádio.
1: Po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš.
0: Rock Rádio.
1: Pátrej, ty buď rád, že seš.
0: Rock Rádio.
1: Že seš.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Hit it. Hit it. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kteří bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. A Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních ti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rok nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 tů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na rok rádi.

0: Nářez. Opravdu vás pobaví. Krádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům. Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům. Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům. Ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci
1: zaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo,
1: banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla. Přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů. Jde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Stojí u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla. No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Dobře.
1: Dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Dobře, do zítřka to zaplatí.
1: Domů, kde nemají čísla.
2: Dobře, do zítřka to zaplatí. Dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádkových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrickádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rokrádio. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rokrádio. Rok. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez.

0: Svobodný Halík se k naši...
1: Krádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
0: Svobodný Halík...
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
0: Svobodný Halík se k naši četě už nevrátí.
1: Opravdu vás pobaví.
0: Svobodný Halík se k naši četě už nevrátí. Protože se provinil...
1: Vás pobaví.
0: Svobodný Halík se k naši četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům četě... Svobodný Halík se k naši četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům československých. Svobodný Halík se k naši četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům československé lidové. Už nevrátí. Protože se provinil proti řádům československé lidové armády. Protože se provinil proti řádům československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela.
0: Provinil proti řádům československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
0: Řádům československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
0: Kdyby se takto choval každý velitel lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
0: Kdyby se takto choval každý velitel. Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho. Choval každý velitel. Děla by naše armáda za chvíli bez čeho? Byla by velitel. Děla by naše armáda za chvíli bez čeho?
3: Byla by nezvalitel.
0: Děla by naše armáda za chvíli bez čeho?
3: Byla by nezvalitelů.
0: Kým by se ovšem... Naše armáda za chvíli bez čeho?
3: Byla by nezvalitelů.
0: Kým by se ovšem osla... Za chvíli bez čeho?
3: Byla by nezvalitelů.
0: Kým by se ovšem... Ho...
3: Byla by nezvalitelů.
0: Kým by se ovšem oslabila naše bojeschopnost.
3: Byla by nezvalitelů.
0: Kým by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Kým by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají na med, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. Hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. Číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání.
4: A každý velitel,
0: kteří očekávají naše zakolísání.
4: A každý velitel, který si ožere držku,
0: kteří očekávají naše zakolísání.
4: A každý velitel, který si ožere držku,
0: očekávají naše zakolísání.
4: A každý velitel, který si ožere držku, jim že... A každý velitel, který si ožere držku, jim že nevodu namlej. Velitel, který si ožere držku, jim že nevodu namlej. Když si ožere držku, jim že nevodu namlej.
1: Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Každý Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po deseté. Rocková noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. S Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na Rock Rádiu. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.

teď poznal svůj, jak valčík proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť, proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť, poznal svůj plášť.

tak se drž, a smrt to je zpěv, jak rudá je krev. Tak se drž, a po to je zpěv, jak rudá je krev. Tak se drž, a pojď, jak rudá je krev. Tak se drž.

0: Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rásťák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší. Jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší. Jak si račte přát. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími. Jedině na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Na rok rádio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festí kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a za světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav toho roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Lač Rock Radio Stage v dabu. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám
1: opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
1: Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš?
1: Vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Řeďa byl Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Řeďa byl poslední. Představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Řeďa byl poslední mladý na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Řeďa byl poslední mladý vodník v Čechách.
3: To.
2: No co se divíš? Řeďa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylíš, Řeďa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
4: To jde.
2: Mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
4: To jde.
2: Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
4: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na.
2: Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
4: To idiota bych si stejně nevzala.
2: Žít husí krev, mohli být sorry.
4: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Veronce.
2: Mohli být sorry.
4: To idiota.

0: idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce. Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
1: Tatínek začínal.
0: Bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
1: Tatínek začínal na Sázavě a dnes...
0: Žít někde na Beronce.
1: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
0: Jo. Někde na Beronce.
1: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
0: Jo, protože se přiženil...
1: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
0: Jo, protože se přiženil do té vaší...
1: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
0: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych...
1: A dnes mu patří celá Vltava.
0: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
1: Celá Vltava.
0: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
0: O, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
0: Do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak.
0: Familie, to já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak.
0: Taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak, počkej.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak, počkej. Jako hlava
2: Dám se do ciziny.
3: Tak, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách. Tak, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to. Počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
4: Rok
3: všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
4: Rok rádio.
3: To, že u nás vodníci nevyhynou.
4: Rok rádio. Konec.
3: U nás vodníci nevyhynou.
4: Rok rádio. Konec legrace.
3: Vodníci nevyhynou.
4: Rok rádio. Konec legrace.
5: Rok rádio.
4: Konec legrace.
5: Rok rádio. Slušnej rok z kazeťáků
4: legrace.
5: Rok rádio. Slušnej rok z kazeťáků a VH. Rok rádio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Z kazeťáků a VHSek. A VHSek.

ruce, námořníkům se třesou ruce a bojí se, námořníkům se třesou ruce a bojí se.

Radio. Rock Radio.

DABu i FM nebo na rádiu. DABu i FM nebo DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Nemáš cm nebo na radia.cz. Nemáš co na sebe? Chodí radia.cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale .cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si sluš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

vstáváme brzo. Vstáváme brzo a Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

Rock Radio.

Missed you. Nestihli jste o víkendu. Nestihli jste o víkendu žádný koncert. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním.

0: samolepka@kolemvas. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovyradio.cz. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovyradio.cz. A my vám rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovyradio.cz. A my vám rokovou na adresu samolepka@rokovyradio.cz. A my vám ji pošleme. Adresu samolepka@rokovyradio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokovyradio.cz. A my vám ji pošleme.
1: www.rokovyradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušné.
1: www.rokovyradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná.
1: www.rokovyradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Opravdová je slušná muzika. Rock Radio. Název. Opravdová muzika. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví.
2: Tak poslední.
0: Opravdu vás pobaví.
2: Tak poslední.
0: Opravdu vás pobaví.
2: Tak poslední. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech. Tak. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
3: To jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
2: Cích onanie.
3: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
2: No tak z toho nedělejme nějakou...
3: No tak z toho nedělejme nějakou...
2: Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
3: Co ty, tati?
2: Kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Já bych rád, ale mám maminku.
3: Tati, já bych rád, ale mám maminku.
1: Rock Radio. Rock Radio. Konec legrace.

Máte rádi rock rádio? Máte rádi rock rádio? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete... Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu. Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepku.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

AFM nebo na DAB AFM nebo na radia.cz. AFM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou.

beaucoup. Pokud nemá kopák kadencloužák, jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nala tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný metalu v krvi. Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete vy. Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Hard and Heavy a budete na svých. A budete na svých. Odte na svých. Od Antraxu Povitacit. Od Antraxu Povitacit. Od Antraxu Povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu Povitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu Povitacit a všechno mezi tím. Antraxu Povitacit a všechno mezi tím. Povitacit a všechno mezi tím. Náš stream Hard no mezi tím. To je náš stream. To je náš stream Hard and Heavy. Na to je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Hard and Heavy na rokový rádio CZ.

0: hlasu záleží. V sobotním rokový referendu. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu o referendu. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí. Záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky. Záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky. Na kterou oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jeď vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth, desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 19 zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Eponymní deskou z roku 1992. 52. Dvojku schytal Maťo Ďurinda. Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmenná sólová. Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmenná sólová záležitost z roku 1900. Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmenná sólová záležitost z roku 1990. Maťo Ďurinda a jeho stejnojmenná sólová záležitost z roku 1990. Ďurinda a jeho stejnojmenná sólová záležitost z roku 1997. Jeho stejnojmenná sólová záležitost z roku 1997. Žitost z roku 1997.
1: Hej, kočka, prvej,
0: 1997.
1: Hej, kočka, prvej,
0: 97.
1: Hej, kočka, prvej, triedy.
0: Nebo můžete zvolit.
1: Hej, kočka, prvej, triedy.
0: Nebo můžete
1: zvolit. Hej, kočka, prvej, triedy.
0: Nebo můžete zvolit eponym.
1: Kočka, prvej, triedy.
0: Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 19. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1990. Můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem 22.
2: Nasta karavan.
0: Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rock 2.
2: Nasta karavan.
0: Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rockový rádio. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rockový rádio CZ. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rockový rádio CZ. Večer vybírejte na našem webu Rockový rádio CZ.
3: Vyberte si rokový
0: na našem webu rokovýradio.cz.
3: Vyberte si rokový album
0: rokovýradio.cz.
3: Vyberte si rokový album na sobotní večer
0: radio.cz.
3: Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album na

hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Záleží.

0: Housebrand Cafe. So Housebrand Cafe, per favore. Sì. So Housebrand Cafe, per favore.
1: Sì, signora.
0: Housebrand Cafe, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand.
0: Housebrand Cafe, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand
0: Cafe, per favore.
1: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ.
4: Věda.
3: Sloužíte pít. Housebrand káva, CZ. Housebrand káva, CZ.
4: Věda.
3: Z.
4: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Jen d...
4: Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí.
5: Jen do konce června zakoupíte per...
4: Být hrdí.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku... Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže. Permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže. Manky Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže. Manky Business Richard Miller v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže. Manky Business Richard Miller Helena Vondráčková za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od jedis Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od jedina Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od jedina Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. Kova, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky Kovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr.
5: Platí jen do konce června.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr.
5: Se června.

0: jednom místě. CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Na místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Jednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Pohled.
0: Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Pohled.
0: Dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Pohled do dálky.
1: Pro bagr.cz.
2: Pohled do dálky a zvolal.
1: A CZ.
2: Pohled do dálky a zvolal.
1: A ta.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
1: Atava!
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
1: Atava!
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
1: Atava!
2: Ozvěna z dálky a zvolal.
1: Atava!
2: Ozvěna volal.
1: Atava!
2: Ozvěna se nesla opuštěná.
1: Atava!
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží bezpečí a prázdniny se blíží prázdniny se blíží a prázdniny se blíží prázdniny se blíží prázdniny se blíží prázdniny se blíží
1: víne tu
2: blíží prázdniny se blíží.
1: Víne tu.
2: Prázdniny se blíží.
1: Víne tu.
2: Prázdniny se blíží.
1: Víne tu.
2: Druhý blíží.
1: Víne tu.
3: Druhý díl dobrodružné.
1: Víne tu.
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje.
1: Tu.
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velko... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní... Díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení... Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na...
3: Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve Western...
3: Tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letoš...
4: Na Stříbrném... jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách
4: jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních
4: Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení
4: Slátečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení
6: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více inform
6: v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
5: Městečko.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
5: Městečko.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě. Nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů ty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. A platí pouze do konce června.

u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Rock Radio. Z.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušebe. Slušnej rok z garáží. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V dabu i FM. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Střešní nebo na radia.cz.
1: Střešní okna střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již čtyři...
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Ano, česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: A střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.

0: Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje. Na obranu a strategické stavby nebo schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2000
1: Slávie. Na lavičce byl Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu.
0: Dneska bude převážně oblačno a zataženo, místy pojasno. Přehánky čekáme hlavně ráno a výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo pak srážek ubývat.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom
1: Vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry.

0: bouřky. Večer by mělo pak srážek ubývat. Můžou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo pak srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi i bouřky. Večer by mělo pak srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20. Večer by mělo pak srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia na jižním. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia na jižní Moravě naměříme. Budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia na jižní Moravě naměříme až 27. 20 až 25 stupni Celsia na jižní Moravě naměříme až 27. 20 stupni Celsia na jižní Moravě naměříme až 27. Celsia na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už prší,
0: naměříme až 27.
1: Ať už prší nebo paří Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psance, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v osmnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnávat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počtu. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Do počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte na
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte na silnici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte na silnici mezi
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte na silnici mezi Kamenicí a Velkým Grunovem na
1: Doprava.
0: Pozor si dejte na silnici mezi Kamenicí a Velkým Grunovem na Českolipsku. Stala se tam vážná nehoda. Je tam zavedený kyvadlovým Grunovem na Českolipsku. Stala se tam vážná nehoda. Je tam zavedený kyvadlový provoz Českolipsku. Stala se tam vážná nehoda. Je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a boural se v Praze na Barandovském mostě. Tam se srazily dva osobáky.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní pod. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz

0: Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 6.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela. Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela. Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech. Ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanější. Jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou sledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou zem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda ze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má. Předseda

0: Rádio, rokovej rozjezd. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rock Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rock Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středu vám přeje Honza.
0: Rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středu vám přeje Honza.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středu vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středu vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty.
1: Čumáci.
2: Pěknou středu vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 6. Pěknou středu vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 6. ve středu vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 6. ve středu 7.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 6. ve středu 17. června.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 6. ve středu 17. června. Jupi. 3 minuty po 6. ve středu 17. června. Jupi.
5: Ano, dnes je středa.
2: 3 po 6. ve středu 17. června. Jupi.
5: Ano, dnes je středa.
2: Ve středu 17. června. Jupi.
5: Ano, dnes je středa.
2: V středu 17. června, jupi.
5: Ano, dnes je středa.
2: Chceš ještě 17. června, jupi.
5: Ano, dnes je středa.
2: Chceš ještě něco k tomu přidat? Na, jupi.
5: Ano, dnes je středa.
2: Chceš ještě něco k tomu přidat?
5: Ne, tím bych to uzavřel. Ano, dnes je středa.
2: Chceš ještě něco k tomu přidat?
5: Ne, tím bych to uzavřel.
2: Tak přátelé, dnes je středa.
0: Rock Radio.

0: řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci.
0: My pro vás jedno takové řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor.
0: Takové řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor Wi-Fi.
0: Máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor Wi-Fi. Máme pro vás klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás zaci Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás údajně Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku 9, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku 9 stupňů. Úlevu i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku 9 stupňů.
0: Tadle takhle má
1: největších vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku 9 stupňů.
0: Tadle takhle má
1: který nás údajně čekají. Proto je venku 9 stupňů.
0: Tadle takhle klimatizace umí skvěle.
1: Proto je venku 9 stupňů.
0: Tadle ta klimatizace umí skvěle chladit. Kromě toho umí taky
1: 5 stupňů.
0: Tadle ta klimatizace umí skvěle chladit. Kromě toho umí taky odvlhčovat. Tadle ta klimatizace umí skvěle chladit. Kromě toho umí taky odvlhčovat vzduch. A klimatizace umí skvěle chladit. Kromě toho umí taky odvlhčovat vzduch. Umí skvěle chladit. Kromě toho umí taky odvlhčovat vzduch a umí ho i chladit. Kromě toho umí taky odvlhčovat vzduch a umí ho i čistit. Kromě toho umí taky odvlhčovat vzduch a umí ho i čistit.
1: A mimo jiné
0: umí taky odvlhčovat vzduch a umí ho i čistit.
1: A mimo jiné na kolečkách, takže si může
0: odvlhčovat vzduch a umí ho i čistit.
1: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete
0: vzduch a umí ho i čistit.
1: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete přesouvat
0: i čistit.
1: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete přesouvat všude po bytě, kde vám
0: čistit.
1: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete přesouvat všude po bytě, kde vám bude zrovna teplo. Kolečkách, takže si můžete přesouvat všude po bytě, kde vám bude zrovna teplo.
0: No abyste se nemuseli zvedat z gauče a
1: teplo.
0: No abyste se nemuseli zvedat z gauče a regulovat to foukání, taky snad. Abyste se nemuseli zvedat z gauče a regulovat to foukání, taky snadno budete ovládat přes Museli zvedat z gauče a regulovat to foukání, taky snadno budete ovládat přes Wi-Fi. Budete ovládat přes Wi-Fi aplikaci.
1: A navíc je tichoučka, takže ji můžete používat i
0: přes Wi-Fi aplikaci.
1: A navíc je tichoučka, takže ji můžete používat i v noci.
0: Takže si to aplikaci.
1: A navíc je tichoučka, takže ji můžete používat i v noci.
0: Takže si to můžete
1: pustit. Tichoučka, takže ji můžete používat i v noci.
0: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat
1: v noci.
0: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat.
1: Výborný nápad.
0: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat.
1: Výborný nápad. Pokud o
0: to můžete pustit, když budete spinkat.
1: Výborný nápad. Pokud o to máte zájem.
0: Když budete spinkat.
1: Výborný nápad. Pokud o to máte zájem, pište na Messenger.
0: Spinkat.
1: Výborný nápad. Pokud o to máte zájem, pište na Messenger. A napište. Výborný nápad. Pokud o to máte zájem, pište na Messenger. A napište tam svat. Pokud o to máte zájem, pište na Messenger. A napište tam svoje telefonní číslo. To máte zájem, pište na Messenger. A napište tam svoje telefonní číslo. Pište na Messenger. A napište tam svoje telefonní číslo.
0: A nezapomeňte.
1: A napište tam svoje telefonní číslo.
0: A nezapomeňte, že dneska je středa.
1: Napište tam svoje telefonní číslo.
0: A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme.
1: Napište tam svoje telefonní číslo.
0: A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme.
1: Číslo.
0: A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme už po půl osmí. Že dneska je středa, takže rozdáváme už po půl osmí. Tak držíme palce. Že rozdáváme už po půl osmí. Tak držíme palce. A teď už po půl osmí. Tak držíme palce. A teď už další muzika. Dáme si osmí. Tak držíme palce. A teď už další muzika. Dáme si čiké palce. A teď už další muzika, dáme si Chicago. A teď už další muzika, dáme si Chicago. Hard to say I'm sorry. A teď už další muzika, dáme si Chicago. Hard to say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo? Dáme si Chicago. Hard to say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
1: To si řekl.
0: Hard to say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
1: To si řekl.
0: Hard to say I'm sorry.

0: Jsem řekl hezky anglicky, že jo?
1: To si řekl very nice, beautiful.
0: Tak to say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
1: To si řekl very nice, beautiful.
0: Tak to jsem řekl hezky anglicky, že jo?
1: To si řekl very nice, beautiful.
0: Tak dobrý ráno.
1: To si řekl very nice, beautiful.
0: Tak dobrý ráno.
1: Dobrý ráno. Very nice, beautiful.
0: Tak dobrý ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Tak dobrý ráno.
1: Dobrý ráno.

0: Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na rok. Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na rok rád. Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na rok rádiu a kapelu Hole. 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na rok rádiu a kapelu Hole. Ladíte rokový rozjezd na rok rádiu a kapelu Hole se songem rokový rozjezd na rok rádiu a kapelu Hole se songem Malibu. Tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Rádiu a kapelu Hole se songem Malibu. Tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Hole se songem Malibu. Tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Se songem Malibu, tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Přátelé, Malibu, tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Přátelé, měli by být zase nějak. Pojďme přesunout trošku do tepla. Přátelé, měli by být nut trošku do tepla. Přátelé, měli by být zase nějaký ved tepla. Přátelé, měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazík. Přátelé, měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. Přátelé, měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. Měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit rám, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě. Mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě a my fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě a my pro vás jedno takový řešení. No a to by se doma dalo řešit různě a my pro vás jedno takový řešení máme. No a to by se doma dalo řešit různě a my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano.
0: Různě a my pro vás jedno takový.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fár. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: Rádio Rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 19 minut a my se pojďme
0: Rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 19 minut a my se pojďme
0: kulendárium.
1: Je 6 hodin 19 minut a je 6 hodin 19 minut a my se pojďme podívat na středeční. Je 6 hodin 19 minut a my se pojďme podívat na středeční. 19 minut a my se pojďme podívat na středeční kalendárium s datem 17 minut a my se pojďme podívat na středeční kalendárium s datem 17. června. Minut a my se pojďme podívat na středeční kalendárium s datem 17. června. My se pojďme podívat na středeční kalendárium s datem 17. června. Svátek na středeční kalendárium s datem 17. června. Svátek dneska slaví Adolf. Pří kalendárium s datem 17. června. Svátek dneska slaví Adolf. Případně 17. června. Svátek dneska slaví Adolf. Případně Ada Adina června. Svátek dneska slaví Adolf. Případně Ada Adina Adolfa Adolfina Altek dneska slaví Adolf. Případně Ada Adina Adolfa Adolfina Alida a Adin Adolf. Případně Ada Adina Adolfa Adolfina Alida a Adin. Případně Ada Adina Adolfa Adolfina Alida a Adin. Ada Adina Adolfa Adolfina Alida a Adin. Adin 2 3 4 Adolfa Adolfina Alida a Adin. Adin 2 3 Adolfina Alida a Adin. Adin 2 3 4 Terc a Adin. Adin 2 3 4 Terc a
2: Adin.
1: Adolf nevím. Adin 2 3 4 Terc a
2: Adin.
1: Adolf nevím, no, ale tak je. Adin 2 3 4 Terc a
2: Adin.
1: Adolf nevím, no, ale tak 2, 3, 4, to je docela dobrý.
2: Aladin.
1: Adolf nevím, no, ale tak je, se někdo ještě jmenuje, to je docela dobrý.
2: Aladin.
1: Adolf nevím, no, ale tak je, se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku zprof... Adolf nevím, no, ale tak je, se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku zprof... Zuzka Kejváže, nevím, no, ale tak je, se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku zprof... Zuzka Kejváže, jo, se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku zprof... Zuzka Kejváže, jo,
2: Zuzka nějakýho...
1: Ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku zprof... Zuzka Kejváže, jo,
2: Zuzka nějakýho Aldolfa zná evidentně.
3: Nemáme...
1: Tohleto jméno je trošku zprof... Zuzka Kejváže, jo,
2: Zuzka nějakýho Aldolfa zná evidentně.
3: Nemáme doma...
1: Zprof... Zuzka Kejváže, jo,
2: Zuzka nějakýho Aldolfa zná evidentně.
3: My máme doma leguána.
1: Kejváže, jo.
2: Zuzka nějakýho Adolfa zná evidentně.
3: My máme doma leguána Adolfa.
2: Zuzka nějakýho Adolfa zná evidentně.
3: My máme doma leguána Adolfa.
2: Ježiš, to
3: je Adolfa.
2: Ježiš, to je vtipný.
3: Táta ho hrozně totiž nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás. Tak...
2: Ježiš, to je vtipný.
3: Táta ho hrozně totiž nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl podpnout. Táta ho hrozně totiž nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl podpnout. Nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovým...
3: Nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovýmhle...
3: Naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovýmhle jménem.
1: Mm-hmm. Že leguán Adolf spal...
3: Dostal od nás, tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovýmhle jménem.
1: Mm-hmm. Že leguán Adolf...

0: To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: No já jsem čověče tak...
0: Happy birthday, happy birthday to you.
1: No já jsem čověče tak překvapený.
0: Birthday, happy birthday to you.
1: No já jsem čověče tak překvapený.
0: Hey to you.
1: No já jsem čověče tak překvapený.
2: Že jo, jsi v šoku.
1: No já jsem čověče tak překvapený.
2: Že jo, jsi v šoku. Že jo, jsi v šoku.
1: No nic, za chvíli tři sestry sovy v mazu.
2: Jsi v šoku.
1: No nic, za chvíli tři sestry sovy v mazutu. No nic, za chvíli tři sestry sovy v mazutu.
3: Dobrý den.
1: No nic, za chvíli tři sestry sovy v mazutu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr.
1: Chvíli tři sestry sovy v mazutu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
1: Sovy v mazutu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund. A... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě
3: světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme ruční
3: aplice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme ruční Audi.
3: Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant.
3: Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Vím TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijď všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autočkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratici a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratici cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. Si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě 6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v CZ.
3: Těšíme se na vás.
4: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v CZ.
3: Těšíme se na vás.
4: Audi ještě dnes. Více na Autojaro v CZ.
3: Těšíme se na vás.
4: Kde dnes? Více na Autojaro v CZ.
3: Těšíme se na vás.
4: Kdo? Více na Autojaro v CZ.
3: Těšíme se na vás.
5: Kdo šetří?
4: Autojaro v CZ.
3: Těšíme se na vás.
5: Kdo šetří? Má za 3.
6: Za 500.
3: Těšíme se na vás.
5: Kdo šetří? Má za 3.
6: Za 500 maxi za 500.
3: Na vás.
5: Kdo šetří? Má za 3.
6: Za 500 maxi za 500 při nákupu.
5: Kdo šetří? Má za 3.
6: Za 500 maxi za 500 při nákupu.
5: Tří? Má za 3.
6: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000. Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akcu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akcept dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super
6: nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super.
6: Pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned dnes.
6: Akce platí jen do 20. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: 20. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky

0: O, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco...
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Přijme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak tohle...
0: Vždycky něco navíc.
2: Tak tohle nevyvětrám.
0: To navíc.
2: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je...
2: Nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody. Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
3: Je tolik vody.
4: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach vlh...
4: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach...
4: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný...
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůže. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůže. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jedno. Špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jedno místo. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jedno místě.
6: Ventilátory.
5: Jdeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jedno místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Svět vytrání na jedno místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Svět vytrání na jedno místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Business na jedno místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Business.
6: Ventilátory.cz.
7: Business začnete nápadem a... Business začnete nápadem a my mu dáme tvar. Business začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování. Business začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finální. Mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Techtachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.co. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
8: Atención, señoras y señores.
7: Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
8: Atención!
7: Produktu. Více na technikplast.com.
8: Atención, señoras y señores.
7: Více na technikplast.com.
8: Atención, señoras y señores.
9: Roztančete se
7: technikplast.com.
8: Atención, señoras y señores.
9: Roztančete se do léta v latinsko.com.
8: Atención, señoras y señores.
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: Atención, señoras y señores.
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: Señoras y señores.
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La tropres.
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La tropical pořádá.
9: Tančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro do
9: léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro
9: americkém rytmu.
8: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Rytmu.
8: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos.
8: Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres.
8: Mixla intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres.
8: Mix latino, bachata, salsa
9: tance pro dospělé.
8: Stres. Mix latino, bachata, salsa, dance.
9: Un, dos, tres.
8: Mix latino, bachata, salsa.

0: salsa, dance heels a...
1: Un, dos, tres!
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels...
1: Tres!
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton...
1: La tropic...
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton...
1: La tropical!
0: Přihlaste... Bachata, salsa, dance heels a reggaeton...
1: La tropical!
0: Přihlaste se... Salsa, dance heels a reggaeton...
1: La tropical!
0: Přihlaste se hned teď online. Heels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: Cal.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Teční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Učí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar! Awarashar!
2: Potřebuješ změnit...
1: Šar!
2: Potřebuješ změnit splátku... Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home... Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou... Potřebuješ změnit splátku... S flexibilní půjčkou od Home Creditu změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc po... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut, ona potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběh pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Přijdím do...
2: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Přijdím doma, přijdím venku.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídímku, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody. Tě třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněm plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je op... Úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím, třídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov se už nikdy nestu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov se už nikdy nestratí a tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všem kov.

0: už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. K nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, hatí. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Eko.com. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přijen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apé tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27 promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert
2: Svět.
1: A rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert vás apkou za 27,90 Albert
2: Svět není jen samé slunce a duha je to
1: za 27,90 Albert
2: Svět není jen samé slunce a duha je to hodně
1: 50 Albert
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
1: Albert.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumce, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Kup si, kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Kup si auto,
2: nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levně. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Totu 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Totu ještě neby. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Totu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen to se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku na 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrát auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
1: rock-auto.cz
5: auto.cz
1: Rock Radio
5: EZ

vraceli cestou domů. A když jsme se vraceli cestou domů. A když jsme se vraceli cestou domů. A když jsme se vraceli cestou domů. Tak jsme viděli dřevorubce, jak jsme se vraceli cestou domů.

ten strom plakal. Dřevorubce jak porážej strom. A ten strom plakal. Porážej strom. A ten strom plakal. A ten strom plakal. A ten strom plakal.

0: v Rokovém rozhlas Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Rokově věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rok Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rok Rádiu. Od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rok Rádiu. Pátku v Rokovém rozjezdu na Rok Rádiu. Rozjezdu na Rok Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad
0: Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Senkor. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná. Příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná a mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná a ovladatelná Senkor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná a ovladatelná i přes Senkor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. S mobilní aplikaci Senkor. Senkor.
2: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno.
2: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno je půl.
2: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké.
2: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
2: No. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
2: Co se děje?
3: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí. Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí české armády by se měla je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí české armády by se měla dnes za účasti krátké zprávy. Novou koncepcí české armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla. Novou koncepcí české armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat české armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidenta Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na tu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se fúterý, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se fúterý podle ukrajinského prezidenta obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se fúterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bezpečnosti. Lídři G7 se fúterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Lídři G7 se fúterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenský vyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích dříve uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích i o dohodu. Zelenský

0: Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích, i obranných kapacitách u dalších protiruských sankcích, i obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa ruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrál na zlaté kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrál na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka 400 metrů v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas v rekordu. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy.
1: Rock Radio počasí.
0: Dnes bude oblačno a zataženo místo.
2: Na D4 opatrně po směru na Strakonice na 13,5 kilometru se srazily dva osobáky a bouralo se taky v Ostravě.
3: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda.

0: Avenged Sevenfold, I hail to the king, Narokradi.
1: Takže máme spoždění a dáme si zprávičky.
2: V práci vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku.

Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastaví volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Až zastavíte. Zastavíte.

0: Zuzanko. Rock Radio. Zuzanko, díky a teď už... Rock Radio. Zuzanko, díky a teď už... Radio. Zuzanko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani. Radio. Zuzanko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani. Zuzanko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Zuzanko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hill. Zuzanko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hill. Teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away. Oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away. Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away. Over the hills and far away. Hills and far away.

pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam je. Abych si musel tahat za to a za chvíli by měl pytel u kolen. Jiný paní, který tam je. Abych si musel tahat za to a za chvíli by měl pytel u kolen. To nechceš. Je 6 hodin, který tam je. Abych si musel tahat za to a za chvíli by měl pytel u kolen. To nechceš. Je 6 hodin, 39, tahat za to a za chvíli by měl pytel u kolen. To nechceš. Je 6 hodin, 39 minut, přátel, za chvíli by měl pytel u kolen. To nechceš. Je 6 hodin, 39 minut, přátelé, máme tady jednu nulu. Kolen, to nechceš. Je 6 hodin, 39 minut, přátelé, máme tady jednu, nechceš. Je 6 hodin, 39 minut, přátelé, máme tady jednu novinku příjemnou, která se týká český domácí. Minut, přátelé, máme tady jednu novinku příjemnou, která se týká český domácí scény, kapela Arakain. Máme tady jednu novinku příjemnou, která se týká český domácí scény, kapela Arakain. V roce 93 příjemnou, která se týká český domácí scény, kapela Arakain. V roce 93 jim se týká český domácí scény, kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo z scény kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo album kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo Arakain. V roce 93 jim vyšlo album Salto Mortale. V roce 93 jim vyšlo album Salto Mortale. Jim vyšlo album Salto Mortale, na tehdejší dobu to byl takovej hutnější. Album Salto Mortale, na tehdejší dobu to byl takovej hutnější a už modernější heavy metal. Mortale, na tehdejší dobu to byl takovej hutnější a už modernější heavy metal. Měl to takovej hutnější a už modernější heavy metal. Měl to takovej dobrý zvukový posun. A už modernější heavy metal. Měl to takovej dobrý zvukový posun. Heavy metal. Měl to takovej dobrý zvukový posun. Měl to takovej dobrý zvukový posun. Je to deska, po který fanoušci zvukový posun. Je to deska, po který fanoušci volali po reedici zvukový posun. Je to deska, po který fanoušci volali po reedici nebo po ně. Je to deska, po který fanoušci volali po reedici, aby vyšla znova, protože se běžně už úplně nedá sehnat, pokud ji neseženete někde v bazáči. Že se běžně už úplně nedá sehnat, pokud ji neseženete někde v bazáči. No a teďka má Arakain, proč dá sehnat, pokud ji neseženete někde v bazáči. No a teďka má Arakain pro všechny dobro, neseženete někde v bazáči. No a teďka má Arakain pro všechny dobro, někde v bazáči. No a teďka má Arakain pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska bazáči. No a teďka má Arakain pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska vyjde. No a teďka má Arakain pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska vyjde v rem. A teďka má Arakain pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska vyjde v remasterovaný verzi. Má Arakain pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska vyjde v remasterovaný verzi. Všechny dobrou zprávu, protože ta deska vyjde v remasterovaný verzi. Studio Sono legendární, protože ta deska vyjde v remasterovaný verzi. Studio Sono legendární Sonosy. Deska vyjde v remasterovaný verzi. Studio Sono legendární Sonosy. Vyjde v remasterovaný verzi. Studio Sono legendární Sonosy. Dalo tu práci a remasterovaný verzi. Studio Sono legendární Sonosy. Dalo tu práci verzi. Studio Sono legendární Sonosy. Dalo tu práci a trošku vám tu desku vymazlilo, abyste si v moderních reprosoustavách mohli dát trošku lepší a vymazlenější zvuk. Deska vychází, mohli dát trošku lepší a vymazlenější zvuk. Deska vychází trošku lepší a vymazlenější zvuk. Deska vychází dokonce i pro a vymazlenější zvuk. Deska vychází dokonce i pro milovníky jehelnější zvuk. Deska vychází dokonce i pro milovníky jehel. Jako deska vychází dokonce i pro milovníky jehel. Jako myslím těch gramofonových. Deska vychází dokonce i pro milovníky jehel. Jako myslím těch gramofonových. Vychází dokonce i pro milovníky jehel, jako myslím těch gramofonových, tak pro milovníky jehel, jako myslím těch gramofonových, takže vychází na gramel, jako myslím těch gramofonových, takže vychází na gramci, na vinilu, jako myslím těch gramofonových, takže vychází na gramci, na vinilu, si můžete přehrát a celá tato novejch, takže vychází na gramci, na vinilu, si můžete přehrát a celá tato paráda, takže vychází na gramci, na vinilu, si můžete přehrát a celá tato paráda vyjde už 17. června. Vychází na gramci, na vinilu, si můžete přehrát a celá tato paráda vyjde už 17. července. Takže na vinilu si můžete přehrát a celá tato paráda vyjde už 17. července. Takže

0: zhruba můžete přehrát a celá tato paráda vyjde už 17. července, takže zhruba bratru za měsíc, počítám přesně ode dneška, takže se máme na co těšit, tak pokud tuhletu desku ve svý diskografii nemáte dneška, což jste asi jako hodně z vás, kromě třeba našeho Kamila Tenýma v deseti, aby se mu nepoškrábala.
1: Minimálně.
0: Tak 17. července Salto Mortale a Rakhine. Za chvíli radši muzika, dáme si Alici Koprovou a Poison.
2: Vše pro vaš čas. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,50. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90.
3: Stavebniny DEK
2: 90 až do 23. června Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší
2: do 23. června Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci.
2: 3. června Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci.
2: Prvna Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3+1.
2: Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3+1. Ke každým třem kusům. Stavebniny DEK přináší mega akci. 3+1. Ke každým třem kusům. DEK přináší mega akci. 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK. +1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500. Nyní ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500. Nyní navíc dostanete 4 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500. Nyní navíc dostanete 4.

0: kromě Defoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve Stave 500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 20. Navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Defoam pro stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Defoam pro stavebninách do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Defoam pro stavební výplně zdarma. Více na 26. června. Tak si přijďte pro pěny Defoam pro stavební výplně zdarma. Více na června. Tak si přijďte pro pěny Defoam pro stavební výplně zdarma. Více na dek.cz. Si přijďte pro pěny Defoam pro stavební výplně zdarma. Více na dek.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Na čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým provozem a Skyland, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získá výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získá skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz a Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Více na Vaillant.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
1: Vaillant.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy Woods, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně, pod i spod má koule. Angry Birds, Lousy vůně, pod i sporek žádný. Lousy vůně, pod i sporek žádný, keci funkční věc. ANG pod i sporek žádný keci funkční věci. ANG i berek žádný keci funkční věci. ANG i keci funkční věci. ANG i BR dosačí věci. ANG i BR dosatečka. ANG i BR dosatečka. ANG i BR dosatečka.
3: Objevte svět potěšení.
2: BRDS.cz.
3: Objevte svět potěšení a smysl.
2: BRDS.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
2: BRDS.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
2: BRDS.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po... Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které... Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na web. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Hledáci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme

0: hills and far away. Over the hills and far away. Nej, blbý, poporad. Over the hills and far away. Nej, blbý, poporad, nohu brzo. Over the hills and far away. Nej, blbý, poporad, nohu brzo.
1: Posunu nahrávku.
0: And far away. Nej, blbý, poporad, nohu brzo.
1: Posunu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo tý paní.
0: Ne, blbý, poporad, nohu brzo.
1: Já poslu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo tý paní.
0: Ale už tam není.
1: Jo, to je pravda.
0: To rok 2001.
2: To je ta bývalá, já zabudla, že ji vyměnili.
0: Paní Tarja už je rok 2001.
2: To je ta bývalá, já zabudla, že ji vyměnili.
0: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiná.
2: To je ta bývalá, já zabudla, že ji vyměnili.
0: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiná.
2: Bývalá, já zabudla, že ji vyměnili.
0: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam.
2: Zabudla, že ji vyměnili.
0: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní,
2: který vyměnili.
0: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam. Abych si musel tahat. Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam. Abych si musel tahat za to a za chyby.

0: Týmy a nabízíme pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigády vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: V CCZ.
0: Tým Lidl, to

0: se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové kartodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce červnové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Časopis Classic Rock. Legenda
0: přichází. Více na nissan.cz.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpion.
0: Nissan.cz.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle... Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Artie Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Artie metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. To vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaše přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout... S povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat... Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ mode. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a může pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 6 tisíc ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Tisíc ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Končně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Agent s povolením srovnávat.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Srovnávat.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přist...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v...
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: Tu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Je v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz
3: Noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel
4: To děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz
3: Jsme Siegel.
5: www.siegel.cz www.siegel.cz
6: Rock
5: www.siegel.cz
6: Rock Radio.

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club procent levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ví. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cash dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte prodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu. CCC v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: V aplikaci a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimat mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo od 5999 korun v prodejní síti Planeo. 1999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
1: A teď 59 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: A teď pozor,
1: 9 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: A teď
1: v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
1: Planeo.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai.

0: Dvakrát. Rock Rádio. Co se nevešlo? Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv? Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv? Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv?
1: Máme 8 minut do
0: rádio. Co se nevešlo do zpráv?
1: Máme 8 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.
0: Co se nevešlo do zpráv?
1: Máme 8 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.
2: No tentokrát se
0: do zpráv.
1: Máme 8 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.
2: No tentokrát se do zpráv všechno.
1: Máme 8 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.
2: No tentokrát se do zpráv.
1: Máme 8 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.
2: No tentokrát se do zpráv všechno vešlo. Vešlo. Takže nic nemám.
3: Dorazili tam dva týpci na skútru, pejska odvezli a prodali ho za pouhých 520 korun do prodejny s masem psím.
1: Ne.
3: Ano.
2: A jako stalo se to opravdu, jakože...
3: To s masem psím.
1: Ne.
3: Ano.
2: A jako stalo se to opravdu, jakože...
3: To se opravdu stalo.
2: Jakože dokončilo.
3: Bohužel ho sežrali. Ten pes měl 1,5 milionu. Ten pes měl 1,5 milionu followerů, takže byl slavnější než my tři dohromady. A je to teda... 3 a...

0: že byl slavnější než my tři dohromady.
1: A my tři a celý barák tady náš.
0: Slavnější než my tři dohromady.
1: A my tři a celý barák tady náš.
0: Ale opět to rozpoutalo díky bože.
1: My tři a celý barák tady náš.
0: Ale opět to rozpoutalo díky bože.
1: My tři a celý barák tady náš.
0: Ale opět to rozpoutalo díky bože, jak díky bohu diskuze o tom.
1: Barák tady náš.
0: Ale opět to rozpoutalo díky bože, jak díky bohu diskuze o tom, jestli je teda humán. Opět to rozpoutalo díky bože, jak díky bohu diskuze o tom, jestli je teda, jak díky bohu diskuze o tom, jestli je teda humánní žrát psy, což v Číně stále dělají. Diskuze o tom, jestli je teda humánní žrát psy, což v Číně stále. Jestli je teda humánní žrát psy, což v Číně stále dělají, nechápu, jak je to možný v 21. Jestli je teda humánní žrát psy, což v Číně stále dělají, nechápu, jak je to možný v 21. žrát psy, což v Číně stále dělají, nechápu, jak je to možný v 21. století, ale stále dělají, nechápu, jak je to možný v 21. století, ale chápu, jak je to možný v 21. století, ale
1: jsem v šoku.
0: 21. století, ale
1: jsem v šoku.
0: No, a on to letí, ale
1: jsem v šoku.
0: No, a on byl krásnej, to byla tak, ale
1: jsem v šoku.
0: No, a on byl krásnej, to byla tak, ale
1: jsem v šoku.
0: No, a on byl krásnej, to byla taková border collie.
1: Jsem v šoku.
0: No, a on byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový.
1: Jsem v šoku.
0: No, a on byl krásnej, to byla taková border collie, úplně. No, a on byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krásnej v obličejícek. Já jsem skoro. On byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krásnej v obličejícek. Já jsem skoro. To byla taková border collie, úplně měl takový krásnej v obličejícek. Já jsem skoro plakala u toho.
1: A ten paníček z toho teda udělal
0: border collie, úplně měl takový krásnej v obličejícek. Já jsem skoro plakala u toho.
1: A ten paníček z toho
0: měl takový krásnej v obličejícek. Já jsem skoro plakala u toho.
1: A ten paníček z toho teda udělal
0: krásnej v obličejícek. Já jsem skoro plakala u toho.
1: Ten paníček z toho teda udělal kuchařský kanál.
0: Já jsem skoro plakala u toho.
1: A ten paníček z toho teda udělal kuchařský kanál, nebo?
0: Ne, paníček byl velmi plakala u toho.
1: A ten paníček z toho teda udělal kuchařský kanál, nebo?
0: Ne, paníček byl velmi zdrcen, plakal.
1: Paníček z toho teda udělal kuchařský kanál, nebo?
0: Ne, paníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako.
1: Teda udělal kuchařský kanál, nebo?
0: Ne, paníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako.
1: Kuchařský kanál, nebo?
0: Ne, paníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako. Ne, paníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni. Ček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té. Ten plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci ležejí asi v krvi. Byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci ležejí asi v naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci ležejí asi v krvi postřílený. Stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci ležejí asi v krvi postřílený a já ve psí restauraci ležej asi v krvi postřílený a já ve vězení.
1: To je hrozný.
0: Takže ležej asi v krvi postřílený a já ve vězení.
1: To je hrozný. Takže z toho udělali
0: krvi postřílený a já ve vězení.
1: To je hrozný. Takže z toho udělali tradiční speciál.
0: To je
1: hrozný. Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo. Hrozný. Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo. Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo na hodně tam dělají ty nudle fo na hodně způsobů, tak dělají buď fobo, to je nudle fo na hodně způsobů, tak dělají buď fobo, to je ten hovězí, nebo foga, ano. To je, když je to kuřecí, anebo poce, ten hovězí, nebo foga, ano. To je, když je to kuřecí, anebo poce, nebo foga, ano. To je, když je to kuřecí, anebo pocem, nebo foga, ano. To je, když je to kuřecí, anebo pocem, a to je, když je to pejsek. Ano. To je, když je to kuřecí, anebo pocem, a to je, když je to pejsek.
0: No.
1: Tak nebo pocem, a to je, když je to pejsek.
0: No.
1: Au. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunál. M a to je, když je to pejsek.
0: No.
1: Au. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunál. To je, když je to pejsek.
0: No.
1: Au. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunál. A pejsek.
0: No.
1: Au. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunál. A poslední kulku, ta byla pro mě asi.
0: No.
1: Au. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunál. A poslední kulku, ta byla pro mě asi.
0: Au.
1: Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunál. A poslední kulku, ta byla pro mě asi. Vždycky tak nic, tak jdeme na komunál, ta poslední kulku, ta byla pro mě asi.

poslední kůl. Vždycky poslední. Vždycky poslední kůlku si pro sebe nech. Vždycky poslední kůlku si pro sebe nech. Vždycky poslední kůlku si pro sebe nech. Vždycky poslední kůlku si pro sebe nech. Rádi jsou prázdný, vysej na zní kůlku si pro sebe.

0: nabízíme více než 200 pravidel vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba
0: vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo.
0: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky,
0: a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 9,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. Svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kaufland.
1: Až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Potisk trička, bela bel CZ.

0: litrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super...
0: ...od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super...
0: ...celá 7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za...
0: ...litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: ...kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v úsporných technologiích. BYD.com.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
0: BYD.com.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
0: BYD.com.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
2: A
3: slyším. Tatart nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy s fůrou.
3: Tatart nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Nákupy.
2: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat. Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat. Na lepší Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spoty s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Musíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%. Spotřebiče AEG, nyní pořídíte se slevou až 20%. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Každý den čelí vaše data
2: elektrospecialista.
4: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Ta digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kurity. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. A ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: už na ně chuť máme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma
0: Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: To zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si...
1: Samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Čích jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše...
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: BYD Tech Day. Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Test...
4: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací
4: chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Poměnu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od jednosti benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na... Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na... 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a dí...

0: Zasedne poté, co kabinet před měsícem řízení české protidrogové politiky.
1: Krajský soud v Ústí nad Labem akčním plánu s kroky do roku 2028.
0: Krajský soud v Ústí nad Labem akčním plánu s kroky do roku 2028. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes s kroky do roku 2028. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne roku 2028. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko nikdo nenajde. Podpis takzvaného memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevře cestu ke konečné mírové dohodě, se uskuteční v pátek
1: při Birkenstock u Lucemského jezera. Washington a Irán už prozatímní dohodu viděli digitální formou. Teď se uskuteční oficiální podpisová ceremonie. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů. Výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a až večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 až večer by mělo srážek ubývat.

0: Maximální úspora. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice strojky Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice strojky pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Tetaktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout sklidit
0: 50. Více na tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout sklidit.
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout sklidit oči z
0: tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout sklidit očistit přepravit vybrat vychutnat
0: CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
2: Kauflandu nabízí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
2: Kauflandu nabízíme.
1: Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
2: Kauflandu nabízí.

0: Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání start, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná vat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D4.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na.
1: Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na na Mníš.
1: Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na na Mníšek. Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na na Mníšek pod Brdy, na na Mníšek pod Brdy, tak tam se stala nehoda na 13.5. na Mníšek pod Brdy, tak tam se stala nehoda na 13.5. kilometru, srazili se tam Mníšek pod Brdy, tak tam se stala nehoda na 13.5. kilometru, srazili se tam dva osobáky. Na, tak tam se stala nehoda na 13.5. kilometru, srazili se tam dva osobáky. Na D1 se sebou dala nehoda na 13.5. kilometru, srazili se tam dva osobáky. Na D1.5 kilometru, srazili se tam dva osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 180 metrů, srazili se tam dva osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183.5, srazili se tam dva osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183.5 osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183.5 kilometru. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183.5 kilometru. Je tam neprůjezdný ve směru na Brno na 183.5 kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní. Bouralo se taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici, je tam zúžená vozovka. Taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici, je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na Budějovicích na Strakonické ulici, je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam Strakonické ulici, je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně z ulici, je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný provoz. Je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný provoz. Vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný provoz. Pruhu na jeden a je tam hodně silný provoz.
1: Insta-
0: a je tam hodně silný provoz.
1: Instagram Rock Radio. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mo... Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant... Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant... To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skončí jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za... Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až

0: zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čum.
0: Rokovej rozjezd. Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani.
0: Rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani, ať to není pes.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani, ať to není pes vám.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani, ať to není pes vám přeje Honza.
1: Čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani, ať to není pes vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři pes vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minuty po sedmí ve středu. 17. června mám furt úterý, já nevím proč. 17. června mám furt úterý, já nevím proč.
3: Dnes je středa.
2: Černá mám furt úterý, já nevím proč.
3: Dnes je středa. Připomenu ti to, jestli jsi to
2: furt úterý, já nevím proč.
3: Dnes je středa. Připomenu ti to, jestli jsi to zapomněl.
2: Děkuju. Proč?
3: Dnes je středa. Připomenu ti to, jestli jsi to zapomněl.
2: Děkuju. Mohla bys mi ještě připomenout, co rozdáváme?
3: Rozdáváme. Klimatizaci. Klimatizaci už jsem si vzpomněla.
2: Ano, správně. A pokud jí
3: chceš...
2: Jste nám o ní psali a to do našeho messengeru na Facebook do vzkazu na Instagram a nezapomněli připsat telefonní číslo. Protože tohle...
3: Banány.
2: Přesně, to možná ještě větší, čověče.

Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu... Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády... Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci... Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky... Ano, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti... hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti... další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení. Pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogpolitiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky. Zasadne pod bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky. Zasadne poté poledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky.

větší čeveče. Protože tohle ty banány neuměly chovat. Přesně, to možná ještě větší čeveče. Protože tohle ty banány neuměly chovat. No, to je jedno. Tak pojďme na nějakou muziku. Máme tu motorbenty. Tolik otázek tu zní. Rock Radio.

0: v tom originále. Já chtěla bych... Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Já chtěla bych mít... Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Já chtěla bych mít svůj aeroplán. Písničce zpívá v tom originále. Já chtěla bych mít svůj aeroplán. Já chtěla bych mít svůj aeroplán. To je Helenka Vondráčková, ne? Mít svůj aeroplán. To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Aeroplán. To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11. To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Posloucháte ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je... Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je... Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý rokový rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý června a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůd a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek nebo národní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek nebo kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek nebo třeba jablečný štrůdl svátek nebo jablečný štrůdl svátek nebo je světový den krokodýlek, nebo je světový den krokodýlů, je světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal hlavně, je světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal hlavně den masku, světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal hlavně den masku, tak mě tady zaujal hlavně den maskotů, protože tady zaujal hlavně den maskotů. Mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný. Zaujal hlavně den maskotů. Mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný. Den maskotů. Mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný. Je jich velká spousta. Den maskotů. Mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný. Je jich velká spousta. Mm-hmm. Protože maskoty máme na všechno možný, je jich velká spousta. No a rokový maskoty máme na všechno možný, je jich velká spousta. No a rokový kapely, velká spousta. No a rokový kapely, některý z nich. No a rokový kapely, některý z nich jsou význačný. A rokový kapely, některý z nich jsou význačný tím, že si vymyslí kapely. Některý z nich jsou význačný tím, že si vymysleli. Některý z nich jsou význačný tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty postavy. Některý z nich jsou význačný tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty postavy. Tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty postavičky, které někde používají. Asi chceš nějaký svoje, že jo, maskoty postavičky, které někde používají. Asi chceš tomu něco a pojdi.
1: Ne, že ryby...
0: Maskoty postavičky, které někde používají, asi... Chceš tomu něco a pojdi.
1: Ne, že rybičky mají skvělý...
0: Postavičky, které někde používají, asi... Chceš tomu něco a pojdi.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: ...kde používají, asi... Chceš tomu něco a pojdi.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No ta...
0: Asi... Chceš tomu něco a pojdi.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: Maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybáka, mu říkám já.
0: Jo, jasně.
1: Rybáka. Mu říkám já.
0: Jo, jasně. Ten jezdí, no,
1: že
0: to?
1: Jarda Nosek je pod tím schovaný. No,
0: to jsem...
1: Mu říkám já.
0: Jo, jasně. Ten jezdí, no, vidíš,
1: že
0: to?
1: Jarda Nosek je pod tím schovaný. No, to... Pod tím schovaný.
0: No, to jsem úplně zapomněl.
1: Třeba.
0: To jsem úplně zapomněl.
1: Třeba.
0: Nejznámější maskot je, že jo, Eddie.
1: Třeba.
0: Nejznámější maskot je, že jo, Eddie. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie z Iron Maiden. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie.

0: z Iron Maiden. Tamnější maskot je, že jo, Eddie z Iron Maiden. Ten je jich takovej ten, že jo, Eddie z Iron Maiden. Ten je jich takovej ten... z Iron Maiden, ten je jich takovej ten pseudo zombík z Iron Maiden, ten je jich takovej ten pseudo zombí kostlivec, jeden, ten je jich takovej ten pseudo zombí kostlivec něco.
1: Aha.
0: Ten je jich takovej ten pseudo zombí kostlivec něco.
1: Aha.
0: Kterýho, že jo, vozejí ty obrovský loutky někdy sebou jako, takže toho znám loutky někdy sebou jako. Takže toho známe asi všichni. Motky někdy sebou jako. Takže toho známe asi všichni. Motky jako. Takže toho známe asi všichni. Motorhead měli Snaggle. Takže toho známe asi všichni. Motorhead měli Snaggletooth. Toho známe asi všichni. Motorhead měli Snaggletooth, takový to válečný prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká zle, je to takovej ten divočák s těma velkýma. Mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká zle, je to takovej ten divočák s těma velkýma klamách, takže na tebe kouká zle, je to takovej ten divočák s těma velkýma klama. Potom kouká zle, je to takovej ten divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, ten divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná postava. Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná postava v kápi, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná postava v kápi, který není vlastně moc vidět, což je pro změnu taková podivuhodná postava v kápi, který není vlastně moc vidět jako do toho ksichtu většinou asi. Pro změnu taková podivuhodná postava v kápi, který není vlastně moc vidět jako do toho ksichtu většinou. Podivuhodná postava v kápi, který není vlastně moc vidět jako do toho ksichtu většinou a svítějí oči, takové jako stava v kápi, který není vlastně moc vidět jako do toho ksichtu většinou a svítějí oči, takové jako taky, který není vlastně moc vidět jako do toho ksichtu většinou a svítějí oči, takové jako tak ksichtu většinou a svítějí oči, takové jako taky ďábelský. Megadeth svítějí oči, takové jako taky ďábelský. Megadeth, takové jako taky ďábelský. Megadeth, ty měli Vika Rattlehead ďábelský. Megadeth, ty měli Vika Rattlehead. Megadeth, ty měli Vika Rattlehead. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradené. Ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky dá. To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky... To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky, že jo, lepka. Že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky, že jo, lepka. Taková vykradený Eddie, protože to je taky, že jo, lepka. Taková s takovýma podivnýma, protože to je taky, že jo, lepka. Taková s takovýma podivnýma brejlema. Taky, že jo, lepka. Taková s takovýma podivnýma brejlema. Že jo, lepka, taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě, že jo, lepka, taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Hello, taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloweenu. A určitě všichni známe maskota Halloweenu. Jack O'Lantern. Všichni známe maskota Halloweenu. Jack O'Lantern, ale je to maskota Halloweenu. Jack O'Lantern, ale je to takovej ten týpek. Jack O'Lantern, ale je to takovej ten týpek, který má tu vydlabanou.
1: Já vím.
0: Který má tu vydlabanou dýni, že jo, na hlavě.
1: No.
0: Takže...

0: mít svýho vydlabanou dýni, že jo, na hlavě.
1: No, no, no.
0: Takže mít svýho maskota dýni, že jo, na hlavě.
1: No, no, no.
0: Takže mít svýho dýni, že jo, na hlavě.
1: No, no, no.
0: Takže mít svýho maskota je vlastně fajn.
1: No, no, no.
0: Takže mít svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka. No, no.
0: Takže mít svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám
0: Takže mít svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohl. Svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohl jak fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohl jak stvárnit.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohl jak stvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči a velký supermanskou zuby.
1: Kápy.
0: A supermanskou kápy. Ale a velký
1: supermanskou
0: zuby.
1: Kápy.
0: A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo roztomilý. A velký
1: supermanskou
0: zuby.
1: Kápy.
0: A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo roztomilý.
1: Zuby. Kápy.
0: A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo roztomilý. A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo roztomilý.
1: Vody podá tlostomilej chlapec jak můj bajíka.
0: Kápy. Ale furt by to bylo roztomilý.
1: Vody podá tlostomilej chlapec jak můj bajíka.
0: No tak furt by to bylo roztomilý.
1: Vody podá tlostomilej chlapec jak můj bajíka.
0: No tak oslavte dnešní.
1: Vody podá tlostomilej chlapec jak můj bajíka.
0: No tak oslavte dnešní den.
1: Vody podá tlostomilej chlapec jak můj bajíka.
0: No tak oslavte dnešní den.
1: Tlostomilej chlapec jak můj bajíka.
0: No tak oslavte dnešní den všech maskotů.
1: Jak můj bajíka.
0: No tak oslavte dnešní den všech maskotů. Ať už. No tak oslavte dnešní den všech maskotů. Oslavte dnešní den všech maskotů. Ať už máte rádi, kterou dnešní den všech maskotů. Ať už máte rádi, kterou z kolen všech maskotů, ať už máte rádi, kterou z kolen z těch kapel, který jsme všech maskotů, ať už máte rádi, kterou z kolen z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. Ať už máte rádi, kterou z kolen z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. Ať už máte rádi, kterou z kolen z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další rádi, kterou z kolen z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child O' Mine. Dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child O' Mine je sladký další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child O' Mine je sladký dítě moje na Rock Radio. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child O' Mine je sladký dítě moje na Rock Radio. A Sweet Child O' Mine je sladký dítě moje na Rock Radio. Child O' Mine je sladký dítě moje na Rock Radio. Sladký dítě moje na Rock Radio. Na Rock Radio.

Red Hot Chili Pep... Red Hot Chili Peppers a jejich... Red Hot Chili Peppers a jejich aeroplán. Red Hot Chili Peppers a jejich aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá? Red Hot Chili Peppers a jejich aeroplán. Jak se to v té... Red Hot Chili Peppers a jejich aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? A jejich aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Jo, plán. Jak se to v té písničce zpívá?

0: se jmenuje neboli Prayer v 7 hodin a 21 minut. Modlitba neboli Prayer v 7 hodin a 21 minut. Modlitba neboli Prayer v 7 hodin a 21 minut. Modlitba. No a my tu máme Prayer v 7 hodin a 21 minut. Modlitba. No a my tu máme teďka 10 minut. Modlitba. No a my tu máme teďka jednu speciální modlitbu a to je modlitba za modlitba. No a my tu máme teďka jednu speciální modlitbu a to je modlitba za... No a my tu máme teďka jednu speciální modlitbu a to je modlitba za počasí na pátek. Speciální modlitbu a to je modlitba za počasí na pátek a sobotu. Proto a to je modlitba za počasí na pátek a sobotu, protože i tenhle ten týden míří za počasí na pátek a sobotu, protože i tenhle ten týden míří a sobotu, protože i tenhle ten týden míří festival Rockin někam. Protože i tenhle ten týden míří festival Rockin někam. Tenhle ten týden míří festival Rockin někam mezi vás.
1: Ale
0: míří festival Rockin někam mezi vás.
1: Ale pouze v pátek, takže v sobotu může klidně.
0: Festival Rockin někam mezi vás.
1: Ale pouze v pátek, takže v sobotu může klidně pršet.
0: Rockin někam mezi vás.
1: Ale pouze v pátek, takže v sobotu může klidně pršet.
0: Jo, v sobotu to není, jenom
1: ne.
0: Tak mezi vás.
1: Ale pouze v pátek, takže v sobotu může klidně pršet.
0: Jo, v sobotu to není, jenom
1: ne.
0: Tak to je výjimečný.
1: Pouze v pátek, takže v sobotu může klidně pršet.
0: Jo, v sobotu to není, jenom
1: ne.
0: Tak to je výjimečný, dobře, tak
1: v sobotu může klidně pršet.
0: Jo, v sobotu to není, jenom
1: ne.
0: Tak to je výjimečný, dobře,
1: pršet.
0: Jo, v sobotu to není, jenom
1: ne.
0: Tak to je výjimečný, dobře, tak.
1: Ano, je to pouze.
0: Jo, v sobotu to není, jenom
1: ne.
0: Tak to je výjimečný, dobře, tak.
1: Ano, je to pouze v pátek. Ne.
0: Tak to je výjimečný, dobře, tak.
1: Ano, je to pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude.
0: Tak.
1: Ano, je to pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude tam náš celý rock rádiový tým se Stánkem. Ano, je to pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude tam náš celý rock rádiový tým. Pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude tam náš celý rock rádiový tým. Se Stánkem, já tam nebudu. V Pardubicích a bude tam náš celý rock rádiový tým se Stánkem, já tam nebudu. Takže kdo se těšil na mě, tak náš celý rock rádiový tým se Stánkem, já tam nebudu. Takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Rock rádiový tým se Stánkem, já tam nebudu. Takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Se Stánkem, já tam nebudu. Takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Každopádně nebudu. Takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Každopádně budou tam skvělí. Takže kdo se těšil na mě, tak bohužel. Každopádně budou tam skvělý kapely.
0: Ano.
1: Přišel na mě, tak bohužel. Každopádně budou tam skvělý kapely.
0: Ano.
1: Bohužel. Každopádně budou tam skvělý kapely.
0: Ano. Koblížci.
1: Každopádně budou tam skvělý kapely.
0: Ano. Koblížci, alkohol, horký žeslí.
1: Skvělý kapely.
0: Ano. Koblížci, alkohol, horký žeslí, že Trautumberg a traktor. Ano, Koblížci, alkohol, horký žeslí, že Trautumberg a traktor tradiční. Koblížci, alkohol, horký žeslí, že Trautumberg a traktor tradiční. Alkohol, horký žeslí, že Trautumberg a traktor tradiční pětice, která vás žeslí, že Trautumberg a traktor tradiční pětice, která vás celým festivalem. Traktor tradiční pětice, která vás celým festivalem provede od prvního piva až do pětice, která vás celým festivalem provede od prvního piva až do pozdních nočních hodin. Vás celým festivalem provede od prvního piva až do pozdních nočních hodin, který provede od prvního piva až do pozdních nočních hodin, který už si stejně pamatovat. Až do pozdních nočních hodin, který už si stejně pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví pět.
0: Do pozdních nočních hodin, který už si stejně pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví 25 let na
0: pozdních nočních hodin, který už si stejně pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví 25 let na
0: hodin, který už si stejně pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet.
0: Pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu. Navíc traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci. Traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu Rock. Na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže je to pro vás příležitost. Můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže je to pro vás příležitost letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže je to pro vás příležitost je slyšet naživo pouze v rámci festivalu Rock In, takže je to pro vás příležitost je slyšet naživo a že festivalu Rock In, takže je to pro vás příležitost je slyšet naživo a že Rock In, takže je to pro vás příležitost je slyšet naživo a že už jsem to letos viděla minimálně pětkrát, příležitost je slyšet naživo a že už jsem

0: to letos viděla minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace s klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A už za chviličku lu.
1: Dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A už za chviličku.
1: Matracezahubičku.cz.
0: A už za chviličku Lucie, takhle tě.
1: Matracezahubičku.cz.
0: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
1: CZ.
0: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode.
0: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode mě pro tebe.
0: Chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode mě pro tebe.
0: Oh, Jezus. Je, takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode mě pro tebe.
0: Oh, Jezus. Takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode mě pro tebe.
0: Oh, Jezus.

0: písnička ode mě pro tebe.
1: Oj, zisinky.
0: Ježiš, písnička ode mě pro tebe.
1: Oj, zisinky.
0: Mě pro tebe.
1: Oj, zisinky.
0: Ježiš, to se zase nablivu rokeři do krku.
1: Oj, zisinky.
0: Ježiš, to se zase nablivu rokeři do krku.
1: Zisinky.
0: Ježiš, to se zase nablivu rokeři do krku. Ježiš, to se zase nablivu rokeři do krku.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Ježiš, to se zase nablivu rokeři do krku.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: To se zase nablivu rokeři do krku.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Rokeři do krku.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 100 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou na Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto 1000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Sno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. VVC. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. VVC. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direccení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Vítejte v kemp.
2: www.direct-auto.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
2: www.direct-auto.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.auto.cz. Vítejte v kempu, vaše místo je 867.cz. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. V kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz To bez kempu. www.bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr nej...
0: www.bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr
0: ne... bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou...
0: .cz
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 3. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 3. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Víta 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
2: Spotřební daň.
1: Tvoří na Bene.cz.
2: Spotřební daň. Tvoří 14.cz. Spotřební daň tvoří 14% státní. Spotřební daň tvoří 14% Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek cestní daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihová 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko.
3: Šéfe, za 100 let.
2: Pro bohatší Česko.
3: Šéfe, zas to netlačí.
2: Či Česko.
3: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej verc... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi.
3: Tlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi.
3: Vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď...
3: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe. Už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na fouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe,
4: chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechniky.
4: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechniky. Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte.

0: objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a on, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by...
0: To přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.komprmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.komprminut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory vzduchotechnika online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme vidět, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové.
2: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 10.
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo
2: 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90
2: ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,99. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23,99. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 20. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června. Lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června.
2: Čerstvé jako
3: svazek za 12,90. Až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 90. Až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Jako z Kauflandu.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady Právě jste naladili Radio Fortuna. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové. Jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude ty nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se hity. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se. Držte se. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Na. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna dostane dlouhá noc. Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo Fortuna dostane tě do hry.

0: Ministerstvo financí varuje. Fortuna. Dostanete do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard. Fortuna. Dostanete do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře. Fortuna. Dostanete do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře. Dostanete do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře. Můžete do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Tak může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákup.
0: Účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart.
0: 18 let na hazardní hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším let na hazardní hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším hře.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano.
2: Tatart nákupy. Slyším Tatart nákupy.
1: Ano.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano.
3: Tatart nákupy s fůrou ex.
2: Tatart nákupy.
1: Ano.
3: Tatart nákupy s fůrou exkluzivní. Exkluzivních slev.
2: Nákupy?
1: Ano.
3: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Využij...
3: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Využijte je k pořízení su...
3: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Využijte je k pořízení superodolných...
3: Nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Využijte je k pořízení superodolných...
3: Fůrou exkluzivních slev.
1: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garminových slev. Využijte je k pořízení superodolných... chytrých hodinek Garmin Fenix 8. Užijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: Ojej.
1: Chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: Ojej.
1: Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdu 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový drží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě...
1: Elektrospecialista.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop, kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování? Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovské výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam.

0: Na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tý budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Projektantbudoucnosti.cz. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. S námi. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz. Budoucnosti.cz. CZ.
1: Potisk, potisk. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ. Potisk dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ. Potisk dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ. Byla byl, byla byl, byla byl, CZ. Byla byl, CZ.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. A smažák.
1: Kempovat. Kempo. Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.

0: Měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečností České armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu Pavel podle odboru komunikace Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu Pavel podle odboru komunikace Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část za státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část za Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany. Komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnostní kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí zavřít.
1: Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 5 srážek ubývat.

0: Relativně... Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám... Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no... Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let, má na svým... čem? Na svým... svým čem? Na svým zápěstí 8 čárek, zápěstí 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka v čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka v cože, ale pořád je to poměrně nová pecka v cože, co říkáš? Pořád je to poměrně nová pecka v cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví, je to poměrně nová pecka v cože, co říkáš? Pecka v... Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. V... Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme... Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé. Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme. Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy. Si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou. Sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou. Po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli...
0: Jsme přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický...
0: Jsme na rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno.
0: Rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Na... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Čerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. V rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Drá. Poledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Drá. Muzika.
2: Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou...
2: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy.
2: Jo, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí české... Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí České ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí České armády 7:30, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí České armády by se měla krátké zprávy. Novou koncepcí České armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra. Novou koncepcí České armády by se měla...

0: Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na Moravě naměříme až 27.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Ústí 27.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ústí nad Orlicí se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici, tak i tam opatrně.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice.
3: Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahorniPočernice.

Slušnej rok z vinilu. Rok z vinilu.

0: Black Sabbath. Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu máme Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu máme 6 minut po půl osmí a ty si říkal, že co za Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu máme 6 minut po půl osmí a ty si říkal, že co za den? A Paranoid na Rock Rádiu máme 6 minut po půl osmí a ty si říkal, že co za den?
1: Středa.
0: Máme 6 minut po půl osmí a ty si říkal, že co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená? 6 minut po půl osmí a ty si říkal, že co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená? Osmí a ty si říkal, že co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dřív.
0: Říkala, že co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu
0: den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže...
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na...
0: Znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimu... Dáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku mobily do ruky... Dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku mobily do ručky... Moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku mobily do ručky... Teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku mobily do ručky? Čeká na vytouženou klimušku mobily do ručky.
2: Zažijte emoce.
1: Klimušku mobily do ručky.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Mobily do ručky.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 20. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou vás autosalon ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou vás autosalony 26.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června CZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Trénírkárna.cz 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Trénírkárna. U OC Europark ve Štěrbohorích. Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne.
2: OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Trénírkárna.cz. Hej ty, ne ty.
2: Štěrbohorích.
3: Trénírkárna.cz. Hej ty, ne ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
2: .cz.
3: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba
2: .cz.
3: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky.

0: trenky, boxerky, ponožej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%, není problém. Klikni na trenky, nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód 30%, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a jde to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Housebrand.
0: Jo, dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Housebrand Café per
0: favore. Máš.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sì, signor.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sì, signora.
1: Housebrand.cz.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand.
2: Café per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na web nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na web. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
6: Vidíš to?
5: Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím.
5: Radio.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem.
7: Zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping.
7: Slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, raft. Co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák.
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Ding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií.
6: Počet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
6: zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný.
6: Můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. U krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
8: A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nezážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.

0: zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Změny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Když uvidíte.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Když uvidíte.
1: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Když uvidíte Albert nepo...
2: Na zážitky.
1: CZ.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, lev...
1: CZ.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Webte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, hledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 7 u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kap... Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, 9,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, 50. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou z psičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 260 Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání kde sa, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.69 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. korun. Albert, dle srovnání k 10.6. dle srovnání k 10.6.
3: Ještě nemáš lístky
0: k 10.6.
3: Ještě nemáš lístky na... Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
4: Trautenberg.
1: Rybičky.
3: Máš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
4: Trautenberg.
1: Rybičky.
3: Migové. To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
4: Trautenberg.
1: Rybičky.
3: Migové.
1: Jdeme na hrady. Dan Landa.
4: Trautenberg.
1: Rybičky.
3: Migové.
1: Jdeme na hrady.
3: 8.
1: Dan Landa.
4: Trautenberg.
1: Rybičky.
3: Migové.
1: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
4: Trautenberg.
1: Rybičky.
3: Migové.
1: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda.
1: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
3: Harley. Celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
3: Harley. Vy celé republice.
1: Dan Landa.
3: Harley.
1: Vypsaná fixa. Dan Landa.
3: Harley.
1: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
1: A pozor. Dan Landa.
3: Harley.
1: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš.
3: Harley.
1: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června. Fixa.
3: Krucipisk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na
3: disk.
1: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.cz.
3: Hlavní
1: koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.cz.
3: Hlavní partner
1: na www.hrady.cz.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není hrady.cz.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen
3: vní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
1: www.
3: Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdý.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem.

0: festival.
1: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady
1: jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
2: Hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
2: CZ.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile do CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Svět.
0: Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Svět není.
0: Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Svět není jen samé slunce a duha.
0: Extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to
0: dat gratis a opakovaně.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo
0: a opakovaně.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na které nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Jak to má motora kola dřív či po...
4: Ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou...
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou...
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. To má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, a dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc... Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosport, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosport, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory, tě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou sportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte La Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
0: Řídí
5: pondělí do pátku na Rock Rádiu.
0: Řídíš rád kamion nebo dodávku
5: na Rock Rádiu.
0: Řídíš rád kamion nebo do
5: Rádiu.
0: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. To víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedice. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Asi svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Rock.cz/kariéra.
6: Rock.
0: Kariéra.

0: A jsme zpátky v 7:39. A jsme zpátky v 7:39.
1: Ona nám to i psala, že zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
2: Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou do Plzně.
1: Diplomky. No a co dcera studuje?
2: Pedagogickou školu, první stupeň základních škol.
1: Bude si dcera chladit.

0: nebo ty si budeš chladit?
1: Bude si dcera chladit na chatě, kterou máme.
0: Gratulace. No tak prosím. Gratulace. No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat.
1: Gratulace.
0: No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám. No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako menty, půjdeš někam jako mentální podpora. Takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj. Klimušku jako mentální podpora. Takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj. Klimušku podpora. Takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj. Klimušku. Držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj. Klimušku.
1: Děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc dceři, moc od nás pozdravuj. Klimošku.
1: Děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc od nás pozdravuj. Klimošku.
1: Děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc užijte. Klimošku.
1: Děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc užijte. Klimošku.
1: Děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc užijte. V rámci možností ono to léto ještě.
1: Děkujem.
0: Klimošku si samozřejmě moc užijte. V rámci možností ono to léto ještě třeba se ukáže. Klimošku si samozřejmě moc užijte. V rámci možností ono to léto ještě třeba se ukáže, že bude vedro. Užijte. V rámci možností ono to léto ještě třeba se ukáže, že bude vedro. Teďka tady Zuzka hlásila něco. V rámci možností ono to léto ještě třeba se ukáže, že bude vedro. Teďka tady Zuzka hlásila něco, že za chvíli zase budou vedro. Ono to léto ještě třeba se ukáže, že bude vedro. Teďka tady Zuzka hlásila něco, že za chvíli zase třeba se ukáže, že bude vedro. Teďka tady Zuzka hlásila něco, že za chvíli zase budou vedra. Bude vedro, teďka tady Zuzka hlásila něco, že za chvíli zase budou vedra.
1: No,
0: Zuzka hlásila něco, že za chvíli zase budou vedra. No, takže si myslím, že ji využijete za chvíli zase budou vedra.
1: No, paráda, já vám moc krát děkuju, i za dceru moc krát děkuju, určitě to dneska dopadá, Jdeme vaše rádio, vy jste naš top jedna teda, posloucháme vás všude, v práci, v autě, vaše rádio, vy jste naš top jedna teda, posloucháme vás všude, v práci, v autě, vy jste naš top jedna teda, posloucháme vás všude, v práci, v autě, doma, všude. Strašně mě to, ale fakt strašně mě to potěšilo tohle, co se dneska odehrálo.
0: Tak jsme moc rádi. Ještě jednou zdravíme, gratulujeme, držíme palce. Děkujeme samozřejmě za poslech, tak třeba se někde potkáme naživo.
1: Ano, bylo by to fajn. Vám taky zdravím, Anabel. Mějte se krásně.
0: Hezký ráno, ahoj.
2: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte

0: si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
1: Výkonná, tichá, snadno přenesná, to je o mě.
2: Výkonná, tichá, snadno přenesná, to je o mě prakticky.

seržant řehké svítky rudých gladiol, seržante pítky rudých gladiol, seržante pítých gladiol, seržante písek je bílý gladiol, seržante písek je bílý

počkejte chvíli, mé oči uviděli, počkejte chvíli.

Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro vše, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: Avantejša a čarodějnice v 7 hodin 49. Avantejša a čarodějnice v 7 hodin 49. Avantejša a čarodějnice v 7 hodin 49 minut na Rock Rádiu. Avantejša a čarodějnice v 7 hodin 49 minut na Rock Rádiu. A čarodějnice v 7 hodin 49 minut na Rock Rádiu. Určitě každej. Čarodějnice v 7 hodin 49 minut na Rock Rádiu. Určitě každej. Máme ve svém okolí a ne takým nějakou čarodějnici. Ne tebe jsem nemyslel. Čarodějnici. Ne tebe jsem nemyslel.
1: Já jsem čarodějnice, ale teď nás nečeká čarodějnice, ale Marcel a jeho motokicí.
0: Vítejte.
1: Nás nečeká čarodějnice, ale Marcel a jeho motokicí.
0: Vítejte v ústavu.
1: Motokicí. Ale Marcel a jeho motokicí.
0: Vítejte v ústavu.
2: Motokicí.
1: A jeho motokicí.
0: Vítejte v ústavu.
2: Motokicí Marcela Herbolta.
0: Vítejte v ústavu.
2: Motokicí Marcela Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho...
2: Marcela Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho...
2: Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený... Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený, v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený, a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala, než mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený, a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala, než pejorativum, někoho, kdo leje jak nezavřený, a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala, než pejorativum, dnešní nezavřený, a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala, než pejorativum, dnešní motokeci budou, slovo alkoholik je u nás spíš pochvala, než pejorativum, dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešním u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle víc. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle víc. Budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle víc. Který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý, tomuhle výsledku ovšem předcházelo 325 dní střízlivý, tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne je Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic, naprostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic, naproti alkoholní, Ludva okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic, naproti alkoholní, Ludva se dost a kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku. Se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Co šli pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což v pravdě Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což v pravdě není úplně a jedněch kraťase. Což v pravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal. Což v pravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal. Nejpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal. Nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen a to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl. Ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl. V batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách Cesty a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit,

0: Proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely? A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely byla teprve radit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebe po Ludvův příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebe poznávání pořadu o motorkách cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebe poznávání. Teď je Ludva cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebe poznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě po Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splně poznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů. Koupil si 150 Vespu. Jeden ze svých snů. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No původní plán. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No původní plán bylo dojet k Indii 150 Vespu. A vyrazil s ní kam? No původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak Vespu a vyrazil s ní kam? No původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit kam? No původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. No původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web ludvaklatovský.cz, plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web ludvak Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web Ludva Klatovský, ano, pak to otočit a jet zpátky, ale když se podíváte na web ludvaklatovský.com, jet zpátky, ale když se podíváte na web ludvaklatovský.com nebo na Facebook, se podíváte na web ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se na web ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, ski.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo i nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být Ludva Klatovský. Zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva Klatovský. Zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy aktuál. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy akta. Může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Motokeci.

0: o někom jiným než o Sinéad O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před...
0: O Sinéad O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před osmou, to znamená jediný dáme si poslední společný
0: O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před osmou, to znamená jediný dáme si poslední společný Ano, a my máme 2 minuty před osmou, to znamená jediný dáme si poslední společný zprávy počasí a dopravu. 2 minuty před osmou, to znamená jediný dáme si poslední společný zprávy počasí a dopravu. Osmou, to znamená jediný dáme si poslední společný zprávy počasí a dopravu. Jediný dáme si poslední společný zprávy počasí a dopravu.
2: Tento týden v Kauf...
1: Poslední společný zprávy počasí a dopravu.
2: Tento týden v Kauflandu opět už...
1: Společný zprávy počasí a dopravu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Klad Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholické různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby alkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky 3 za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 9,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června Kauflousky za 19,90 až do 23. června Kaufland 19,90 až do 23. června Kaufland. Jen do konce června
1: až do 23. června Kaufland.
2: Jen do konce června zakoupíte
1: 3. června Kaufland.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na
1: Kaufland.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, te permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Kulově za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, 100 korun. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondra. Ben Kristoval a Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí. Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní pí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
3: Nemáš co na
2: CZ. Nabídka platí jen do konce června.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
2: a platí jen do konce června.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale
2: do konce června.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Máš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, tě nikdo

0: nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia, rockovýradio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hačka, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz.
1: Stavební
0: na www.rockovýradio.cz.
1: Stavebniny Deck přináší
0: www.rockovýradio.cz.
1: Stavebniny Deck přináší Megák. Stavebniny Deck přináší Megákci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěny Deck přináší Megákci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu Megákci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní do pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mapei stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mapei zdarma. Od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mapei zdarma. Dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 20. 5litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 26. června. Tak si přijďte akce ve stavebninách Deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na deck.cz června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na deck. Si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na deck.cz.
2: Máme
1: profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na deck.cz.
2: Máme, tati, víte kam pojedeme na
1: si Mapei zdarma. Více na deck.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
1: Více na deck.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby.
2: Tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky
2: a jdeme na výlet.
3: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky
2: a tat.
3: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: A mají by. Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: A mají tam. Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a
3: daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a
2: ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A je mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli do...
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají...
3: Můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
3: to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky
3: v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
2: Nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
0: Vedro jak...
3: Nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
0: Vedro jako na spás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilpě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již odpí. Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní

0: klimatizace Senkor již od 5000 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: 99 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: Honda přiváží
0: korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: Honda přiváží žhavou letní na
0: Datart.
1: Senkor.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodiny.
1: Cool.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybaveného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a už přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. A užijte si, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Nové Hondě. Honda. The power of dreams. Honda. The power of dreams. The power of dreams. Střešní okna of dreams. Střešní okna. Střešní okna fenestra. Fenestra. Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna. Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a střešní okna fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna vem již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano, česká střešní okna fenestra.
3: Fenestra
2: cestra. Ano, česká střešní okna fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Tra. Ano, česká střešní okna fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Česká střešní okna fenestra.
3: Fenestra CZ.
2: Okna fenestra.
3: Fenestra CZ.

0: předseda Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává. Košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené, výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu
1: Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu.
0: Na něj není šťastný. Doprava v Hormuzském průlivu se ani dva dny po oznámení americko-íránské dohody nezlepšila. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní propluly včera hormuzským průlivem pouze čtyři lodě, což je zhruba stejně jako minulý týden. Nevím trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč Bet týden.
1: Dnes bude oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno. Čekáme teď ráno jen.

Within Temptation. Within Temptation na Rock Rádiu Specku. Within Temptation na Rock Rádiu Specku. Within Temptation na Rock Rádiu Specku. Within Temptation na Rock Rádiu Specku Šinet, která samozřejmě není o ní.

0: čekáme teď ráno jen ojediněle. Místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme teď ráno jen ojediněle, postupně místy výjimečně. Přechodně i polojasno, přehánky čekáme teď ráno jen ojediněle, postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout. Přehánky čekáme teď ráno jen ojediněle, postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout. Taky čekáme teď ráno jen ojediněle, postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout. Taky bouřky jen ojediněle, postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout. Taky bouřky večer by měle postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout. Taky bouřky večer by pak mělo srážek opět místy výjimečně se můžou vyskytnout. Taky bouřky večer by pak mělo srážek opět ubývat. Nejvyšší teploty vyskytnout taky bouřky večer by pak mělo srážek opět ubývat. Nejvyšší teploty se taky bouřky večer by pak mělo srážek opět ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi večer by pak mělo srážek opět ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mělo srážek opět ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jih se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27 Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27. Na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už prší.
0: Naměříme až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 27.
1: Ať už prší nebo. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. A muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio.
2: Doprava.
1: Nad časí. Rock Radio.
2: Doprava.
1: Rock Radio.
2: Doprava.
0: Na D5 se opatrně ve...
1: Rock Radio.
2: Doprava.
0: Na D5 se opatrně ve směru na Rozvadov. Na 85. kilometru narazilo auto do svodidel. Jsou tam 85. kilometru narazilo auto do svodidel. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se tak kilometru narazilo auto do svodidel. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně. Auto do svodidel. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 13 a v Děčíně jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 13. Silnici číslo 13 a v ulici k Barandovu.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
0: A v Praze v ulici k Barandovu.
3: Viditelný
0: ulici k Barandovu.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám při... Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší... Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. ocniklinikahp.cz. p.cz. cz.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej. Rock Rádio. Rockovej rozjezd. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať je prostřední
0: den rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať je prostřední den týdne na prostřední ček.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať je prostřední den týdne na prostřední.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať je prostřední den týdne na prostředníček na ten Jiří Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve středu 17.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve středu 17. června. 4 minuty po 8 ve středu 17. června. Přátelé, čeká 4 minuty po 8 ve středu 17. června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka. Středu 17. června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka. 17. června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka.
3: V týdnu
2: června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka.
3: V týdnu vám prozradíme například kdo.
2: Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka.
3: V týdnu vám prozradíme například.
2: Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka.
3: V týdnu vám prozradíme například kdo k nám míří za hvězdy.
2: Poslední společná hodinka.
3: V týdnu vám prozradíme například kdo k nám míří za
2: hvězdy.
3: Tý vám prozradíme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
2: Taky si v 8:30.
3: Tý vám prozradíme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
2: Taky si
3: vidíme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
2: Taky si v 8:30 zahrajeme do.
3: Kdo k nám míří za hvězdního hosta.
2: Taky si v 8:30 zahrajeme další.
3: Kdo k nám míří za hvězdního hosta.
2: Taky si v 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
3: Hvězdního hosta.
2: Taky si v 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
3: Ano, to se můžete těšit.
2: Taky si v 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
3: Ano, to se můžete těšit, kromě toho skvěl.
2: Si v 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
3: Ano, to se můžete těšit, kromě toho.
2: 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
3: Ano, to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Třeba hospodský kvíz.
3: Ano, to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Třeba vanastovky, sleď.
3: Ano, to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Třeba vanastovky, slečna Anna.
3: Na to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
3: Těšit, kromě toho skvělá muzika.
2: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
3: To je o mě. Skvělá muzika.
2: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
3: To je o.
2: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
3: To je o mě.
2: Pod vodou. Vanastovky, slečna Anna je za vodou.
3: To je o mě.
2: Pod vodou. Slečna Anna je za vodou.
3: To je o mě.
2: Pod vodou. Je za vodou.
3: To je o mě.
2: Pod vodou.
3: To je o mě.
2: Pod vodou.
0: Rock Radio.
2: Pod vodou.
0: Rock Radio.
2: Pod vodou.

0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná... Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných... Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech... Po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze. O veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci počtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru sledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání.

Foo Fighters. Foo Fighters dohráli. Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk. Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk v 8. Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk v 8. Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, že už vy někde co svůj chůzi Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušně a 12 minut. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět, kde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historické práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbené vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka. Teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. Budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. Kapela Megadeth, něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou historického okna. Moje oblíbená historka další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se oblíbená historka další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. V roce 94 se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. V roce 94 se loučili taky se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. V roce 94 se loučili taky kariérou. No ale 22 let zpátky. V roce 94 se loučili taky. A to z aktuálně 2 let zpátky v roce 94 se loučili taky. A to z aktuální koncertky v roce 94 se loučili taky. A to z aktuální koncertní šňůru s kapelou Erušmi 94 se loučili taky. A to z aktuální koncertní šňůru s kapelou Erušmi taky. A to z aktuální koncertní šňůru s kapelou Erušmic. Kapela Erušmic a to z aktuální koncertní šňůru s kapelou Erušmic. Kapela Aerosmith si totiž aktuální koncertní šňůru s kapelou Erušmic. Kapela Aerosmith si totiž vzala kluky koncertní šňůru s kapelou Erušmic. Kapela Aerosmith si totiž vzala kapelou Erušmic. Kapela Aerosmith si totiž vzala kluky z Megadeth s sebou Erušmic. Kapela Aerosmith si totiž vzala kluky z Megadeth s sebou na turné. Kapela Aerosmith si totiž vzala kluky z Megadeth s sebou na turné po Spojených státech jako předkapelu. Tiž vzala kluky z Megadeth s sebou na turné po Spojených státech jako předkapelu. Megadeth s sebou na turné po Spojených státech jako předkapelu. A protože Dave Mustaine turné po Spojených státech jako předkapelu. A protože Dave Mustaine, lídr Megadeth tedy rád jako státech jako předkapelu. A protože Dave Mustaine, lídr Megadeth tedy rád předkapelu. A protože Dave Mustaine, lídr Megadeth tedy rád jako hodně. A protože Dave Mustaine, lídr Megadeth tedy rád jako hodně vyprávěl o nově. Dave Mustaine, lídr Megadeth tedy rád jako hodně vyprávěl o nově nabitý slavě kapele, jak je to úžasný. Tak se lídr Megadeth tedy rád jako hodně vyprávěl o nově nabitý slavě kapele, jak je to úžasný. Tedy rád jako hodně vyprávěl o nově nabitý slavě kapele, jak je to úžasný. Tak se do novin rozpovídal o tom, jak mě vyprávěl o nově nabitý slavě kapele, jak je to úžasný. Tak se do novin rozpovídal o tom, jak by ta hlavní kapela našel v nově nabitý slavě kapele, jak je to úžasný. Tak se do novin rozpovídal o tom, jak by slavě kapele, jak je to úžasný. Tak se do novin rozpovídal o tom, jak by ta hlavní kapela na šňůře kapele, jak je to úžasný. Tak se do novin rozpovídal o tom, jak by ta hlavní kapela na šňůře měly být Megadeth. A tak se do novin rozpovídal o tom, jak by ta hlavní kapela na šňůře měly být Megadeth a ne nějaký Aerosmith. Do novin rozpovídal o tom, jak by ta hlavní kapela na šňůře měly být Megadeth a ne nějaký Aerosmith. Tom, jak by ta hlavní kapela na šňůře měly být Megadeth.

0: Megadeth a ne nějaký Aerosmith. A také nějaký Aerosmith, sedmní kapela na šňůře měly být Megadeth a ne nějaký Aerosmith. A také nějaký Aerosmith, sedmnáctýho šňůře měly být Megadeth a ne nějaký Aerosmith. A také nějaký Aerosmith, 17. června 94 a ne nějaký Aerosmith. A také nějaký Aerosmith, 17. června 94 s tý šňůrý Aerosmith. A také nějaký Aerosmith, 17. června 94 a zbytek tour jeli naprosto vděčný For Non Blondes.
1: Ano.
0: Mě to trošku, zbytek tour jeli naprosto vděčný For Non Blondes.
1: Ano.
0: Mě to trošku připomíná dnešní dobu, naprosto vděčný For Non Blondes.
1: Ano.
0: Mě to trošku připomíná dnešní dobu, kdy některý lidi mají tendenci psát a vyprávět všude, nejenom na sítích, ale hlavně na sítích různý jako sračky, protože jsou skovaný.
2: Springsteen, born in the USA, na rock radio.

0: hosté. Je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté. A jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
1: A dneska budou už po devátý.
0: I dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
1: A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit.
0: Dorazí hvězdní hosté.
1: A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat
0: hosté.
1: A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru. A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia. Dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia. Kapela devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia. Kapela Seven zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia. Kapela Seven a musím je říct, že jsou z Mladé oslňovat v éteru Rock Rádia. Kapela Seven a musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy. V éteru Rock Rádia. Kapela Seven a musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy. Aby jsme rádia kapela Seven a musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme zpráva Seven a musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jich. A musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože týká se, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože slavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou dvě. Jsme správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenujou.
0: Vidíš.
1: Správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenujou. Ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenujou.
0: Vidíš, já mám taky dvojnici. No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože již dnes najdete rozhovor. Na všech streamovacích platformách.
1: Kterou dvojnici, Jiřina Bohdalová?
0: Ne, to je taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
1: Dobře, Anžina Bohdalová?
0: Ne, to je taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
1: Dobře, Anče.
0: Ne, to je taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
1: Dobře, Anče, Kubo, hajnej, za chvíli.
0: Taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
1: Dobře, Anče, Kubo, hajnej, za chvíli.
0: Si říká Anabel, to neřeš.
1: Dobře, Anče, Kubo, hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů.
0: A to neřeš.
1: Dobře, Anče, Kubo, hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů, andílek. Dobře, Anče, Kubo, hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů, andílek. Anče, Kubo, hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů, andílek. Kubo, hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů, andílek. Za chvíli si dáme Anče Brichtů, andílek.
2: Honda
1: si dáme Anče Brichtů, andílek.
2: Honda přiváží
1: Brichtů, andílek.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
1: Andílek.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až sáží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonečného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úspor SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v novém vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
3: Nejlepší výběr
2: Honda, the power of dreams.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
2: Power of dreams.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší

0: nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, Cracká 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, CZ. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí moto, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. U nás se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. U nás MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. první republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na aut až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom brno.com června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom brno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrom brno.com. Vstupenky pořídíš na autodrom brno.com.
2: Kýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další. Zde vystoupí od 11. do 13. Lavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit CZ. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat se června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si.
2: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové.
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za
2: 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
2: ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99
2: zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12 lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 29,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako
3: 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé
3: až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu.
2: Přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše.
2: O víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel. Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše. Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše. Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Ceny rostou.
1: Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Ceny rostou.
3: www.siegel.cz.
4: Ceny rostou. Digitální.
3: www.siegel.cz.
4: Ceny rostou. Digitální číslami z. Ceny rostou. Digitální číslami z. Ale zlato. Ceny rostou. Digitální číslami z. Ale zlato. To tu bude vždycky. Ceny rostou. Digitální číslami z. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portálu digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které... To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydržky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ta ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU port. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
5: Top Trade a
4: brána k bezpečí. A u portál CZ.
5: Top Trade akreditovaný prodejce
4: bezpečí. A u portál CZ.
5: Top Trade akreditovaný prodejce obytných
4: a u portál CZ.
5: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů
4: CZ.
5: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon. Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl Mašur Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl Mašurum v Praze akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl Mašurum v Praze a Holešově vozy skladem půjčovna servis více na www.toptrade.cz.
6: Dobrý den, jmenuji
5: půjčovna servis více na www.toptrade.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme
6: světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme
6: v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme
6: do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6
6: Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za 6 Avant s 6válcovým TDI motorem.

0: Písnička o Bismarcku od Saba. Písnička o Bismarcku. Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8. Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 20. Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 23 minut. Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to... Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli... ...v 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli... ...a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa. 3 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa. 3 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa.
0: Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes.
0: To náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí.
0: Věděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní. Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní.

0: motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru. Vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na aut do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: U Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio. Jarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio.cz.

0: Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2 minuty. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý. Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý.
1: Ano, a to znamená jediné.
0: Jeho andílek na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý.
1: Ano, a to znamená jediné, dámy si športík.
0: Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý.
1: Ano, a to znamená jediné, dámy si športík.
0: 2 minuty po půl devátý.
1: Ano, a to znamená jediné, dámy si športík.
0: Rock.
1: Ano, a to znamená jediné, dámy si športík.
2: Rockin.
1: Ano, a to znamená jediné, dámy si športík.
2: Rockin. Máte
1: jediné, dámy si športík.
2: Rockin. Máte málo
1: roky. Športík.
2: Rockin. Máte málo. Rockin. Máte málo roku ve svým městě. Rockin. Máte málo roku ve svým městě. My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě. My vám ho přivezeme. Moderátoři. Máte málo roku ve svým městě. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Ku ve svým městě. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký. Vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. Dea. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. Dol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální síť Dubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
3: Partner
2: věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu
2: je vám.
3: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopal. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Více na www. Nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.
2: Slušnej výkop na rok
3: CZ.
2: Slušnej výkop na rok rád. Slušnej výkop na rok. Slušnej výkop na rok rádiu. Slušnej výkop na rok rádiu.
4: Čeští fotbalisté si na...
2: Slušnej výkop na rok rádiu.
4: Čeští fotbalisté...

0: Příkop na Rock Rádiu.
1: Odpoledne se letecky přesunuli do dějiště zápasu do Atlanty. Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu.
2: Arena bude mít ve čtvrtek výkop přesně v poledne tamního času, tedy v 18 hodin středoevropského.
1: V Karlových Varech se řeší.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Karlových Varech.

0: se řeší vážná nehoda na ulici Závodu míru, silnice momentálně uzavřena. Se bouralo na Pražské ulici a řeší se nehoda taky v Ústí nad Labem na silnici číslo 30 na trase Chlumci a řeší se nehoda taky v Ústí nad Labem na silnici číslo 30 na trase Chlumec Lovosice na trase Chlumec Lovosice na 26. kilometru.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahornipočernice.

0: Rádio. Hospodský kvíz.
1: Ano, byl.
0: Rock Rádio. Hospodský kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší.
0: Rock Rádio. Hospodský kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt.
0: Rock Rádio. Hospodský kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt. Chtěl no. jsem to říct.
0: Hospodský kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt. Chtěl no. jsem to říct.
0: Hospodský kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt. Chtěl
0: no.
1: jsem to říct.
0: Kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt. Chtěl no. jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, tak byl si rychlejší než smrt. Chtěl no. jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, takže pořád rychlejší než smrt. Chtěl no. jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, takže pořádku. Přátelé, právě teď pořádku. Přátelé, právě teď nám můžete volat na telefonní číslo 7258444. Přátelé, právě teď nám můžete volat na telefonní číslo 7258444. Teď nám můžete volat na telefonní číslo 7258444424. Volat na telefonní číslo 7258444424.
2: Pokud si chcete za
1: 7258444424.
2: Pokud si chcete
1: 5844424.
2: Pokud si chcete zahrát dne
1: 44424.
2: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz na nějaký zajímavý
1: 424.
2: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz na nějaký zajímavý téma. Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz na nějaký zajímavý téma, tentokrát dnešní hospodský kvíz na nějaký zajímavý téma, tentokrát ho zase vyrobila Zuzka, prozradím kvíz na nějaký zajímavý téma, tentokrát ho zase vyrobila Zuzka, prozradím zajímavý téma, tentokrát ho zase vyrobila Zuzka, prozradíme téma nebo neprozradíme?
3: Vztahuje se k
2: tentokrát ho zase vyrobila Zuzka, prozradíme téma nebo neprozradíme?
3: Vztahuje se k jednomu
2: velkrát ho zase vyrobila Zuzka, prozradíme téma nebo neprozradíme?
3: Vztahuje se k jednomu velkému výročí.
2: Zuzka, prozradíme téma nebo neprozradíme?
3: Vztahuje se k jednomu velkému výročí, který dneska slavíme.
2: Téma nebo neprozradíme?
3: Vztahuje se k jednomu velkému výročí, který dneska slavíme. Výročí, který dneska slavíme a ani o tom nevíte.
2: Velký výročí, počkej.
3: Slavíme a ani o tom nevíte.
2: Velký výročí, počkej. Dneska otevřel.
3: Ani o tom nevíte.
2: Velký výročí, počkej, dneska otevřeli Florence, ne, autobus. Velký výročí, počkej, dneska otevřeli Florence, ne, počkej, dneska otevřeli Florence, ne, autobusový nádraží.
3: To nevím.
2: Dneska otevřeli Florence, ne, autobusový nádraží.
3: To nevím, ale...
2: Dneska otevřeli Florence, ne, autobusový nádraží.
3: To nevím, ale...
2: Otevřeli Florence, ne, autobusový nádraží.
3: To nevím, ale... Jo, to není ono.
2: Myslím si, že jo. Autobusový nádraží.
3: To nevím, ale jo, to není ono.
2: Myslím si, že jo, no, dneska v roce 48 utvořili nádraží na Florenci, tak to není ono.
3: Florenci to není, no, bohužel.
2: Tak,
3: bohužel.
2: Tak počkej, tak ještě, jo, dneska v roce 2007, skupina z toho ven udělala ten, výbuch na v České televizi.
3: No.
2: 2007, skupina z toho ven udělala ten výbuch na v České televizi.
3: No, tak taky.
2: Skupina z toho ven udělala ten výbuch na v České televizi.
3: No.
2: Skupina z toho ven udělala ten výbuch na v České televizi.
3: No, tak taky ne.
2: Hoven udělala ten výbuch na v České televizi.
3: No, tak taky ne.
2: Tak už nevím. Každopádně výbuch na v České televizi.
3: No, tak taky ne.
2: Tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefon v České televizi.
3: No, tak taky ne.
2: Tak už nevím. Každopádně
3: No, tak taky ne.
2: Tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 7258444.
3: Tak taky ne.
2: Tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 7258444424. Tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 7258444424. Za chvíli. Nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 7258444424. Za chvíli jsme zpátky. Hrajem. Vytáčíte telefonní číslo 7258444424. Za chvíli jsme zpátky. Hrajem. Číslo 7258444. Za chvíli jsme zpátky a hrajem.
0: Drbis o...
2: 7258444. Za chvíli jsme zpátky a hrajem.
0: Drbis...
2: 424. Za chvíli jsme zpátky a hrajem.
0: Drbis ohrad a výběhu zoopa...
2: Za chvíli jsme zpátky a hrajem.
0: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od... Drbis ohrad.

0: a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party. A výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí
0: u Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer.
0: Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. A večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno. Budí a my jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno. Odkdákáme. Mím, kdo je pozdraví. Mím to ráno. Odkdákáme. Kemp zdraví. Mím to ráno. Odkdákáme. Kemp v zooparku. Mím to ráno. Odkdákáme. Kemp v zoo ráno. Odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. Amé. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Svoje kouzla a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín.
1: Svoje kouzla a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín.
1: A my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atencio!
0: Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atencio!
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atencio! Señoras y señores!
0: A hodně blízko u zvířat.
2: Atencio! Señoras y señores!
3: La Tropico
0: u zvířat.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Un, dos.
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Un, dos, tres.
3: Tanty opět roztančí Smíchov.
2: Dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshop všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshop nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yesom!
3: Přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yesom!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 7. žít.
2: Yesom!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
2: Som!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.laparty na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
3: Tropical.cz.
2: Awarashar!
4: Stavební.
2: Awarashar!
4: Stavebniny.
2: Šar!
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopí. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopí. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčko. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za

0: cenu porobetonových příčkovek. Mega s lepší akustikou a tepelnou akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách a tepelnou akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebcí, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách, dek platí do 26. porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách, dek platí do 26. června příčkovek. Mega akce ve stavebninách, dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách, dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustičkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz. Cenu porobetonových. Více na dek.cz.
1: Zavratné mega slevy.
0: Více na dek.cz.
1: Zavratné mega slevy.
0: Dek.cz.
1: Zavratné mega slevy. Zavratné mega slevy.
0: Čím více.
1: Zavratné mega slevy.
0: Čím více nakoupíte, tím.
1: Ne mega slevy.
0: Čím více nakoupíte, tím více už
1: slevy.
0: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 pítě, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trén. Kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buď 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Trend. Maybelix. Buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka.
0: Maybelix. Buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
0: Buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto 1000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počerady. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počerady. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš tři jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: www.direct.auto.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se. www.direct.auto.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned
3: auto.cz. Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že
3: auto.cz. Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu.
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte.

0: A bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nohu hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičko.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkový.
0: Půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal.
1: Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal.
1: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15.
1: A kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do...
1: Značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce kal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.
0: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: Hledáte práci, která dává smysl, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: Hledáte práci, která dá konce června.
1: Happysport.cz.
0: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejna.
1: Happysport.cz.
0: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny.
1: CZ.
0: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze.
1: Hledáte. Z.
0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuje práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme... Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice... Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyber. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Týmte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to jsem v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle není jen o...
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle není jen obyčejná grill.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: To se vyplatí.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: To vyplatí.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je ale... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie. Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata na skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková. Tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20. Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert.

0: Vítejte v našem životě v Simple Plan na rok. Vítejte v našem životě v Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37. Vítejte v našem životě v Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut. V našem životě v Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut. V Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut.
1: Ano.
0: Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut.
1: Ano.
0: Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká
0: 8 hodin a 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká
0: a 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká
0: 7 minut.
1: Ano, nás teď čeká. Ano, nás teď čeká
2: Rock Radio.
1: Teď čeká

0: jako svýho soupeře Annabel. Po Skate Quiz, já si myslím, že můžeme začít. Ty jsi vybral jako svýho soupeře Annabel.
1: Ano, přesně tak.
2: Dejte mi pero, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska slaví. Film diváci mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska slaví. Film diváci poprvé mohli vidět 17. června 1907. Takže 1-0 pro Martina. Honzo, ty jsi to věděl?
0: Ano.

por

0: Takže 1-0 pro Martina. Honzo, ty jsi to věděl?
1: Ano.
0: Já jsem si říkala, že ty dneska nesoutěžíš. Tak jdeme na další otázku. Víte, co učil pedagog? Tak jdeme na další otázku. Víte, co učil pedagog Hrbolek? Další otázku. Víte, co učil pedagog Hrbolek? Víte, co učil pedagog Hrbolek? Za A chemii. Víte, co učil pedagog Hrbolek? Za A chemii. Pedagog Hrbolek. Za A chemii. Za B matematiku. Za Bolek. Za A chemii. Za B matematiku. Za C chemii. Za B matematiku. Za C češtinu. Matematiku. Za C češtinu. Za C češtinu. Za C češtinu.
2: Tipuji opět Cčko. Tipuji opět Cčko.
0: Tipuješ češtinu.
2: Tipuji opět Cčko.
0: Tipuješ češtinu.
2: Tipuji opět Cčko.
0: Tipuješ češtinu.
1: Já zkusím matiku.
2: Tipuji opět Cčko.
0: Tipuješ češtinu.
1: Já zkusím matiku.
2: Cčko.
0: Tipuješ češtinu.
1: Já zkusím matiku.
0: A opět to mám. Tipuješ češtinu.
1: Já zkusím matiku.
0: A opět to má Martin správně.
1: Já zkusím matiku.
0: A opět to má Martin správně.
1: Matiku.
0: A opět to má Martin správně. A opět to má Martin správně.
3: Jsi vybrá film, který si myslím, že...
0: Opět to má Martin správně.
3: Jsi vybrá film, který si myslím, že o tě neviděláme.
0: Správně.
3: Jsi vybrá film, který si myslím, že o tě neviděláme, tak nevadí.
0: No chávě.
3: Jsi vybrá film, který si myslím, že o tě neviděláme, tak jsi vybrá film, který si myslím, že o tě neviděláme, tak nevadí.
0: No chyba.
3: Film, který si myslím, že o tě neviděláme, tak nevadí.
0: No chyba. Takže 2-0 pro Martina, jdeme na poslední. Jmenuje muzeum připomínající tuto komedii. Za A hliník. Muzeum připomínající tuto komedii. Za A hliníkárium. Připomínající tuto komedii. Za A hliníkárium. Za B žádné takové komedii. Za A hliníkárium. Za B žádné takové neexistuje. Za A hliníkárium. Za B žádné takové neexistuje. A nebo A hliníkárium. Za B žádné takové neexistuje. A nebo za C Marečkovo muzeum. Za B žádné takové neexistuje. A nebo za C Marečkovo muzeum. Za B žádné takové neexistuje. A nebo za C Marečkovo muzeum. Neexistuje. A nebo za C Marečkovo muzeum. A nebo za C Marečkovo muzeum.
2: To je
0: Marečkovo muzeum.
2: To je Zálodná.
0: Muzeum.
2: To je Zálodná. Typu Ačko. To je Zálodná. Typu Ačko.
1: Já zkusím Cčko.
2: Zase Zálodná. Typu Ačko.
1: Já zkusím Cčko. Zase to mám blbě.
2: Typu Ačko.
1: Já zkusím Cčko. Zase to mám blbě. Já zkusím Cčko. Zase to mám blbě. Já zkusím Cčko. Zase to mám blbě.
0: A je to
1: Cčko. Zase to mám blbě.
0: A je to správně.
1: Zase to mám blbě.
0: A je to správně.
1: Zase to mám blbě.
0: A je to správně. Za A hliníkárium najdete ho. A je to správně. Za A hliníkárium najdete ho. Kde jinde než v Humpolce. A je to správně. Za A hliníkárium najdete ho. Kde jinde než v Humpolce. A je to správně. Za A hliníkárium najdete ho. Kde jinde než v Humpolce. Tak správně. Za A hliníkárium najdete ho. Kde jinde než v Humpolce. Takže 3-0 pro jinde než v Humpolci. Takže 3-0 pro Martina. Takže 3-0 pro Martina.
4: Obrovský aplaus.
3: Martin mě rozdrtil teda.
4: Obrovský aplaus.
3: Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to...
4: Obrovský aplaus.
3: Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to podle mě neviděla. Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to...

0: Dušnej rok od rána do večera. V dabu Dušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádi od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz na do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Hospodský radio. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz. Radio. Hospodský kvíz.
1: A jsme zpátky, máme 8 hodin
0: kvíz.
1: A jsme zpátky, máme 8 hodin 42 minut a na telefonu. A jsme zpátky, máme 8 hodin 42 minut a na telefonu nám dneska visí Martin. Zpátky, máme 8 hodin 42 minut a na telefonu nám dneska visí Martin. 8 hodin 42 minut a na telefonu nám dneska visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno. 42 minut a na telefonu nám dneska visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno, přejeme. A na telefonu nám dneska visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno, přejeme. Nám dneska visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno, přejeme. A visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno, přejeme.
2: Dobré ráno i vám.
1: Martin z Tábora. Martine, dobré ráno, přejeme.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: Mikě a Martine, dobré ráno, přejeme.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: Mikě, zdravíme, díky, přejeme.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: Mikě, zdravíme, díky.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal, vysíš nám na lince poměrně.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal, vysíš nám na lince poměrně.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal, vysíš nám na lince poměrně dlouho. My tě zdravíme, díky, že jsi počkal, vysíš nám na lince poměrně dlouho. Nicméně doufám, že jsi díky, že jsi počkal, vysíš nám na lince poměrně dlouho. Nicméně doufám, že jsi připravený na dnešní hospodský kvíz. Já si myslím, že můžeme začít. Ty jsi vybral.

0: Podle mě neviděla nikdy totiž. Rozdrtil teda.
1: Prosím tě, já jsem to doviděl taky, hádám to pod voka, ale jsem fakt rád, že jsem tě na ten pátý pokus porazil.
0: Jako super, gratuluju, 3-0 je dobrý výkon.
2: Já bych měl normálně 3-0 krásně.
0: Máme tady ptáka od iglů, což jsou orly.

ptáka od iglů, což jsou orly. Eagle ptáka od iglů, což jsou orly. Eagles a jejich hotel California. Což jsou orly. Eagles a jejich hotel California. Je tady na... jsou orly. Eagles a jejich hotel California. Eagles a jejich hotel California. Je tady na Míráku. A jejich hotel California. Je tady na Míráku. Hotel California. Je tady na Míráku. California. Je tady na Míráku. Je tady na Míráku.

Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Kap pro všechny.

0: aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15. Si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Alst procent po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Ale léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Chceme ho postavit.
0: Rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Chceme ho postama.
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix.
2: Materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem
2: a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Potřebuješ...
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Potřebuješ změnit splátku?
1: Budujte srdcem.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. S tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna pavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Credit. Pro lepší příběhy.
4: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dvou dvou, pěkně bavzen, zjišťuje. Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dvou dvou, pěkně bavzen, zjišťuje. Níde tětěn pěkné T-shirt, tělovin dvou dvou, pěkně bavzen, zjišťuje. Níde tětěn kárem T-shirt, tělovin dvou dvou, pěkně bavzen, zjišťuje. Níde tětěn kárem sínsí, tělovin dvou dvou, pěkně bavzen, zjišťuje. Níde tětěn kárem sínsí, tělovin pěkně bavzen, zjišťuje. Níde 几条个人信息和银行卡保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte
4: si和银行卡号。
5: Nekupujte drahé značky ani levný čínský
4: 卡号。
5: Nekupujte drahé značky ani levný čínský stupky. Já se Nekupujte drahé značky ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Kupujte drahé značky, ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez značky, ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, ti. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně paliv. Výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně zvýhodněním až

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka 210 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan více zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan více na Nissan.cz. Do konce června. U všech dílerů Nissan více na Nissan.cz. U všech dílerů Nissan více na Nissan.cz.
1: Doufáme.
0: Nissan více na Nissan.cz.
1: Doufáme.
0: Více na Nissan.cz.
1: Doufáme, je to nepopsatelný vidět tu. Doufáme, je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkujeme, je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš.
1: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v
1: krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led.
1: Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem
1: si na Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Goubalo.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Goubalony. A protože je teď
2: se lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Goubalony. A protože je teď na
2: oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci, tak letím. Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít
3: teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný,
3: tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let
3: spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak
2: chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri led balónem od 2850 korun. Teď je na Allegri led balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem.
3: Od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé. Třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: Českými, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: firma na jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
2: Desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
2: Po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Každý
4: zážitky
3: CZ.
5: Každý
3: CZ.
5: Každý den čelí vaše data. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.

Víte, co povýší každý letní? Víte, co povýší každý letní den? Víte, co povýší každý letní den? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excelentní. Každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky. Albert přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert. Stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevěta. Stáhněte si

je přesně 9 hodin a jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti hodin a jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí budou další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislost. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes od vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení České koordinace politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení České politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení České protidrogové závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení České protidrogové politiky zasedne poté bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení České protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet jednat o dalším řízení České protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet v dalším řízení České protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem České protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády Atomu. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila své novinné rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu zadržela své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který ne dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Žena žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že do pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že jí hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo nenajde. Výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo nenajde. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo nenajde. Vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo nenajde. Podpis takzvaného memoranda se uskuteční v pátek na vrcholu hory Birkenstock u Lucernského jezera. Washington a Irán už prozatímní Birkenstock u Lucernského jezera. Washington a Irán už prozatímní dohodu podepsali v neděli u Lucernského jezera. Washington a Irán už prozatímní dohodu podepsali v neděli u jezera. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj ligy národů. České volejbalistky dnes zahájí

0: druhý turnaj Ligy národů v Manile Simonie. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile Soubojem s Vězným týmem Itálie. Se světovými jedničkami olympijskými šampiony v Manile Soubojem s Vězným týmem Itálie. Se světovými jedničkami olympijskými šampiony v Manile Soubojem s Vězným týmem Itálie. Se světovými jedničkami olympijskými šampionkami a úřad týmem Itálie. Se světovými jedničkami olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, přehánky čekáme postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by pak srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 7. Pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27. 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27. 20 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27. Na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už
0: Moravě naměříme až 27.
1: Ať už prší,
0: naměříme až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rock Radio. Doprava.
0: V Praze se bourá.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Praze se boural na Wilsonově ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Praze se boural na Wilsonově ulici, je tam neprůjezdný.
1: Radio. Doprava.
0: V Praze se boural na Wilsonově ulici, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh směr Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě, kousek od výstaviště. Potom se srazily tři osobáky v Kuřimi na Knínické ulici a v České Lípě se bouralo na Borské.
1: Instagram Rock Radio.

0: Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zase. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Stavíte.
1: Rokový dopoledne, středeční startuje právě teď, tři minuty po devátý hodině a dneska tady máme hvězdního hosta. Kapelu, která dorazila z Mladý Boleslavy a jmenuje se Seven. Aby toho jako nebylo málo.
2: Já to vím.
1: Ty to víš. V České republice dvě si představ.
2: Překvapivě to vím, protože je dávám do kulturních typů.
1: Já znám kluky z Českých Budějovic, tak je zdravý. Já znám kluky z Českých Budějovic, tak je zdravím, samozřejmě Honzu, Běhunka a všechny ostatní. Ale dneska dorazila z Mladý Boleslavy. Taky vyspovídáme a zeptáme se jí na to, jak to mají tedy z Mladý Boleslavy.
2: Já bych se zeptala, jestli je to jako konkurence. Ten proč

0: Seven.
1: A kdo byl, jo ty, ale to zní pěkně, viď? To zní jako název alba, hezky.
0: Seven.
1: A kdo byl, jo ty, ale to zní pěkně, viď? To zní jako název alba, hezky. Kdo byl, jo ty, ale to zní pěkně, viď? To zní jako název alba, hezky. No, vidíš to? To zní pěkně, viď? To zní jako název alba, hezky. No,
0: ale by nějaký koncert, víš, jako že by hráli proti sobě.
1: To zní jako název alba, hezky. No,
0: ale by nějaký koncert, víš, jako že by hráli proti sobě.
1: Jo, takhle. Jako název alba, hezky. No,
0: ale by nějaký koncert, víš, jako že by hráli proti sobě.
1: Jo, tak alba, hezky. No,
0: ale by nějaký koncert, víš, jako že by hráli proti sobě.
1: Jo, takhle. No, no,
0: ale by nějaký koncert, víš, jako že by hráli proti sobě.
1: Jo, takhle. No. Tak to se můžeme, tak se zeptáš.
0: Jaký koncert, víš, jako že by hráli proti sobě.
1: Jo, takhle. No. Tak to se můžeme, tak se zeptáš ty.
0: Jako, že by hráli proti sobě.
1: Jo, takhle, no. Tak to se můžeme, tak se zeptáš ty.
0: No,
1: jo, takhle, no. Tak to se můžeme, tak se zeptáš ty.
0: No,
1: no. Tak to se můžeme, tak se zeptáš ty.
0: No,
1: tak jdeme na to za chvíli. Tak to se můžeme, tak se zeptáš ty.
0: No,
1: tak jdeme na to za chvíli, se s klukama budeme. Tak se zeptáš ty.
0: No,
1: tak jdeme na to, za chvíli se s klukama budeme ty. Tak jdeme na to, za chvíli se s klukama budeme povídat. Tak jdeme na to, za chvíli se s klukama budeme povídat. Tak jdeme na to, za chvíli se s klukama budeme povídat.
2: Rok.
1: Tak jdeme na to, za chvíli se s klukama budeme povídat.
2: Rok Radio.
1: To za chvíli se s klukama budeme povídat. A budeme povídat.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: má za sebou spoustu let hraní a Seven z Mladé Boleslavy, která už teda sice má za sebou spoustu Mladé Boleslavy, která už teda sice má za sebou spoustu let hraní, ale má za sebou spoustu let hraní, ale myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, spoustu let hraní, ale myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až v těch poslední, ale myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech. Pro chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše podařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2020, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2020, deska z roku 2020, tak ta zaujal i naše posluchače, protože 2020, tak ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme tuším set, tak ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme, tak ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme tuším, že dvě nebo tři písně. Mám ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme tuším, že dvě nebo tři písně. Mám takovej pocit, že protože z ní hrajeme tuším, že dvě nebo tři písně. Mám takovej pocit. Tak ale tomu se z ní hrajeme tuším, že dvě nebo tři písně. Mám takovej pocit. Tak ale tomu tuším, že dvě nebo tři písně. Mám takovej pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme. Já zdravím Honzu a tři písně. Mám takovej pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme. Já zdravím Honzu a zdravím takovej pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme. Já zdravím Honzu a zdravím Tomáše. Ahoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak ale tomu se všemu dostaneme. Já zdravím Honzu a zdravím Tomáše. Ahoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ale tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, ahoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, ahoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme. Zdravím Honzu a zdravím Tomáše, ahoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekneme Tomáše, ahoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekneme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekneme jednou ahoj.
2: Ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekneme jednou ahoj.
2: Já říkám ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
2: Já říkám ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
0: Je mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
2: Já říkám ještě ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi za Zuzka, tak ahoj.
2: Já říkám ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi za Zuzka, taková past.
2: Já říkám ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi za Zuzka, taková past na mě, člověče.
2: Ona... Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi za Zuzka, taková past na mě, člověče. Ona... Jo, ty jsi za Zuzka, taková past na mě, člověče. Ona přesunula mikrofon, vidíš to? Za Zuzka, taková past na mě, člověče. Ona přesunula mikrofon, vidíš to? Taková past na mě, člověče. Ona přesunula mikrofon, vidíš to? Na mě, člověče, ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já, ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Tak, mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Tak, tak on, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Tak, tak teď, tak to je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Tak, tak teď už se slyšíme všichni. To je, tak já vypnu tady ten, co teda nefunguje. Tak, tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil. Co teda nefunguje. Tak, tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil. Tak, tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky. No chlapci, tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky. No chlapci, tak já se zeptám hned všichni, super, takže Honza pozdravil taky. No chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme, takže Honza pozdravil taky. No chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme pozdravil taky. No chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu Seven posluchačů. No chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu Seven posluchačům, teda když už jí poslouchají. Tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu Seven posluchačům. Já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu Seven posluchačům, teda když už jí poslouchají z našeho éteru. Začátek, protože musíme představit kapelu Seven posluchačům, teda když už jí poslouchají z našeho éteru Rokrády. Seven posluchačům, teda když už jí poslouchají z našeho éteru Rokrády. Tak samozřejmě, jak dlouho, teda když už jí poslouchají z našeho éteru Rock Rádia, tak samozřejmě, jak dlouho fungujete, když jí poslouchají z našeho éteru Rock Rádia, tak samozřejmě, jak dlouho fungujete, z našeho éteru Rock Rádia, tak samozřejmě, jak dlouho fungujete.
1: No, prosím.
0: Tak samozřejmě, jak dlouho fungujete.
1: No, prosím tě.
0: Tak samozřejmě, jak dlouho fungujete.
1: No, prosím tě, tato kapela začala...
0: Jak dlouho funguje?

0: Pěte.
1: No, prosím tě, tato kapela začala už někde...
0: Pěte.
1: No, prosím tě, tato kapela začala už někde před mnoha... No, prosím tě, tato kapela začala už někde před mnoha, mnoha lety. Prosím tě, tato kapela začala už někde před mnoha, mnoha lety. Tato kapela začala už někde před mnoha, mnoha lety. Ještě v 80. Kapela začala už někde před mnoha, mnoha lety. Ještě v 80. Ale my jsme už někde před mnoha, mnoha lety. Ještě v 80. Ale my jsme vlastně jako ten hlavní... Ještě v 80. Ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj toho Sevenu. V 80. Ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj toho Sevenu zaznamenali v... Ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj toho Sevenu zaznamenali v roce 92. Vlastně jako ten hlavní vývoj toho Sevenu zaznamenali v roce 92, kdy jsme se 92, kdy jsme se teda dali tenhle ten název a kdy jsme pod názvem Seven začali 2, kdy jsme se teda dali tenhle ten název a kdy jsme pod názvem Seven začali, kdy jsme se teda dali tenhle ten název a kdy jsme pod názvem Seven začali fungovat v okolí Mladý. Dali tenhle ten název a kdy jsme pod názvem Seven začali fungovat v okolí Mladý název a kdy jsme pod názvem Seven začali fungovat v okolí Mladý Boleslavy a objíždět ty jsme pod názvem Seven začali fungovat v okolí Mladý Boleslavy a objíždět Seven začali fungovat v okolí Mladý Boleslavy a objíždět ty štace začali fungovat v okolí Mladý Boleslavy a objíždět ty štace co tam jako fungovat v okolí Mladý Boleslavy a objíždět ty štace co tam jako se hráli tenkrát no Mladý Boleslavy a objíždět ty štace co tam jako se hráli tenkrát no tak a objíždět ty štace co tam jako se hráli tenkrát no takže od roku 90 objíždět ty štace co tam jako se hráli tenkrát no takže od roku 90 no takže od roku 92 ano
0: a čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě
1: takže od roku 92 ano
0: a čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě
1: 92 ano
0: a čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě když si říkal že jste v těch a čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě když si říkal že jste v těch 80kách začínali z minulosti taky nějaký věci ještě když si říkal že jste v těch 80kách začínali
2: tak ona to byla hlavně jiná
0: nějaký věci ještě když si říkal že jste v těch 80kách začínali
2: tak ona to byla hlavně jiná sestava
0: když si říkal že jste v těch 80kách začínali
2: tak ona to byla hlavně jiná sestava taky že
1: no určitě
0: že jste v těch 80kách začínali
2: tak ona to byla hlavně jiná sestava taky že
1: no
2: to byla hlavně jiná sestava taky že
1: no určitě, ono od té doby se to proměnilo, trošku se nám vyměnili lidi.
0: Ty jsi tam byl?
1: Já jsem tam byl od samého začátku.
0: Takže
1: ano.
0: Ty
1: se... Trošku se nám vyměnili lidi.
0: Ty jsi tam byl?
1: Já jsem tam byl od samého začátku.
0: Takže
1: ano.
0: Ty seš ten...
1: Lidi.
0: Ty jsi tam byl?
1: Já jsem tam byl od samého začátku.
0: Takže
1: ano.
0: Ty seš ten pilíř.
1: No, já jsem tam byl od samého začátku.
0: Takže
1: ano.
0: Ty seš ten pilíř.
1: No, tak držím. Já jsem tam byl od samého začátku.
0: Takže
1: ano.
0: Ty seš ten pilíř.
1: No, tak držím. Od začátku.
0: Takže
1: ano.
0: Ty seš ten pilíř.
1: No, tak držím. Jo.
0: Takže ty seš ten pilíř.
1: No, tak držím. Jo. No, tak držím. Jo. A no, takže držím. Jo. A no, takže lidi se změnili pomalu. Držím. Jo. A no, takže lidi se změnili pomalu jsme vlastně. Jo. A no, takže lidi se změnili pomalu jsme vlastně od těch zábavových. A no, takže lidi se změnili, pomalu jsme vlastně od těch zábavových akcí přešli. No, takže lidi se změnili, pomalu jsme vlastně od těch zábavových akcí přešli. Lidi se změnili, pomalu jsme vlastně od těch zábavových akcí přešli až na tu. Pomalu jsme vlastně od těch zábavových akcí přešli až na tu. Vlastně od těch zábavových akcí přešli až na tu festiákovou štaci. Festiákovou štaci nějakou, no a začali jsme objíždět festivaly motosrazy. Festiákovou štaci nějakou, no a začali jsme objíždět festivaly motosrazy a podobně. Festiákovou štaci nějakou, no a začali jsme objíždět festivaly motosrazy a podobně. A nějakou, no a začali jsme objíždět festivaly motosrazy a podobně. A no a začali jsme objíždět festivaly motosrazy a podobně. A objížděli jsme teda festivaly motosrazy a podobně a objížděli jsme teda většinou motosrazy a podobně a objížděli jsme teda většinou v tom našem a podobně

0: a objížděli jsme teda většinou v tom našem regionu a objížděli jsme teda většinou v tom našem regionu a objížděli jsme teda většinou v tom našem regionu a takže se objížděli jsme teda většinou v tom našem regionu a takže se postupně furt jsme teda většinou v tom našem regionu a takže se postupně furt snažíme dál do světa, to znamená po republice.
1: A kde si myslíš, že jako...
0: Do světa, to znamená po republice.
1: A kde si myslíš, že jako Seven má...
0: To znamená po republice.
1: A kde si myslíš, že jako Seven má... Kde je jako vaše místo?
0: To znamená po republice.
1: A kde si myslíš, že jako Seven má...
0: Republice.
1: A kde si myslíš, že jako Seven má... Kde je jako vaše místo? A kde si myslíš, že jako Seven má... Kde je jako vaše místo? Kde vás jako posluchači... jako Seven má... Kde je jako vaše místo? Kde vás jako posluchači nejvíc berou? Když Seven má... Kde je jako vaše místo, kde vás jako posluchači nejvíc berou? Když jsi říkal třeba ty motosrazy, kde je jako vaše místo, kde vás jako posluchači nejvíc berou? Když jsi říkal třeba ty motosrazy, nebo nějaký festivaly, nebo kluby?
0: No určitě největší...
1: Nebo kluby?
0: No určitě největší...
1: Kluby?
0: No určitě největší takový prostor si... No určitě největší takový prostor. No určitě největší takový prostor si myslím, že dostáváme právě na těch motě. Největší takový prostor si myslím, že dostáváme právě na těch motě. Největší takový prostor si myslím, že dostáváme právě na těch motosrazech. Největší takový prostor si myslím, že dostáváme právě na těch motosrazech. Ale i prostor si myslím, že dostáváme právě na těch motosrazech, ale i městských slavnostech, myslím, že dostáváme právě na těch motosrazech, ale i městských slavnostech, máme právě na těch motosrazech, ale i městských slavnostech a festivalech, ty motosrazech, ale i městských slavnostech a festivalech, ty festivaly samozřejmě, ale i městských slavnostech a festivalech, ty festivaly samozřejmě, ale i v městských slavnostech a festivalech, ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, v městských slavnostech a festivalech, ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, mohlo by a festivalech, ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, valech, ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, mohlo by toho být, ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, mohlo by toho být, protože jich je hodně těch festiáků. Samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, mohlo by toho být, protože jich je hodně těch festiáků a hráli ještě víc, jo, mohlo by toho být, protože jich je hodně těch festiáků a rádi by se, jo, mohlo by toho být, protože jich je hodně těch festiáků a rádi by jsme objeli všechny. Vytahovejt, protože jich je hodně těch festiáků a rádi bychom objeli všechny. No, ale protože jich je hodně těch festiáků a rádi bychom objeli všechny. No, ale jako tak tam se to líbí.
1: Hele kluci, Seven, kdo přišel s tím názvem a...
0: Líbí.
1: Hele kluci, Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna? Hele kluci, Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna? Hele kluci, Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna?
0: No my jsme tenkrát...
1: Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna?
0: No my jsme tenkrát...
1: Kdo přišel s tím názvem a proč zrovna?
0: No my jsme tenkrát v těch...
1: Názvem a proč zrovna?
0: No my jsme tenkrát v těch... Na 90...
1: Proč zrovna?
0: No my jsme tenkrát v těch... Na 90. letech, když jsme... No my jsme tenkrát v těch 90. letech, když jsme přemýšleli, jak... jsme tenkrát v těch 90. letech, když jsme přemýšleli, jak tu kapelu... v těch 90. letech, když jsme přemýšleli, jak tu kapelu pojmenovat... na 90. letech, když jsme přemýšleli, jak tu kapelu pojmenovat... 90. letech, když jsme přemýšleli, jak tu kapelu pojmenovat... No tak jsme na název Seven došli tím, který jsme přemýšleli, jak tu kapelu pojmenovat, no tak jsme na název Seven myšleli, jak tu kapelu pojmenovat, no tak jsme na název Seven došli tím, že nás bylo 7 tenkrát, jak tu kapelu pojmenovat, no tak jsme na název Seven došli tím, že nás bylo 7 tenkrát, pojmenovat, no tak jsme na název Seven došli tím, že nás bylo 7 tenkrát.

0: Hvězdný host. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Tak dávám. Tak dáváme prostor i méně známým. Tak dáváme prostor i méně známým kapelám a to je. Tak dáváme prostor i méně známým kapelám a to je. Tak dáváme prostor i méně známým kapelám a to je kapela Seven. Dáváme prostor i méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavy, která i méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavy, která už teda sice má méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavy, která už teda kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavy, která už teda sice má za sebou a to je kapela Seven z Mladé Boleslavy, která už teda sice

0: Jo, takhle.
1: Jo, a, no tak jsme na název Seven došli tím, že nás bylo 7 tenkrát.
0: Jo, takhle.
1: Jsme na název Seven došli tím, že nás bylo 7 tenkrát.
0: Jo, takhle.
1: Jo, a došli tím, že nás bylo 7 tenkrát.
0: Jo, takhle.
1: Jo, a tak z toho tak vyplynulo, jsme si říkali, no, 7 tenkrát.
0: Jo, takhle.
1: Jo, a tak z toho tak vyplynulo, jsme si říkali.
0: Jo, takhle.
1: Jo, a tak z toho tak vyplynulo, jsme si říkali, hele, je nás 7, tak.
0: Jo, takhle.
1: Jo, a tak z toho tak vyplynulo, jsme si říkali, hele, je nás 7. A tak z toho tak vyplynulo, jsme si říkali, hele, je nás 7, tak budem 7, no. Tak z toho tak vyplynulo, jsme si říkali, hele, je nás 7, tak budem 7, no. Tak. Jo, aniž, a dneska, hele, je nás 7, tak budem 7, no. Tak. Jo, aniž,
2: a dneska na se 5.
1: Tak budem 7, no. Tak. Jo,
2: a dneska na se 5.
1: A dneska na se 5. Jo,
2: a dneska na se 5.
1: A dneska na se 5. Jo,
2: a dneska na se 5.
1: A dneska na se 5.
0: To už dlouho, ne?
1: Jo,
2: a dneska na se 5.
1: A dneska na se 5.
0: To už dlouho, ne? Je vás.
2: A dneska na se 5.
1: A dneska na se 5.
0: To už dlouho, ne? Je vás.
1: No, je. A dneska na se 5.
0: To už dlouho, ne? Je vás.
1: No, je dlouho.
0: A prosím tě, co tam bylo za nás?
1: To je 5.
0: To už dlouho, ne? Je vás.
1: No, je dlouho.
0: A prosím tě, co tam bylo za nástroje, když vás bylo. To už dlouho, ne? Je vás.
1: No, je dlouho.
0: A prosím tě, co tam bylo za nástroje, když vás bylo 7? To nějaká. To už dlouho, ne? Je vás.
1: No, je dlouho.
0: A prosím tě, co tam bylo za nástroje, když vás bylo 7?
1: No, je dlouho.
0: A prosím tě, co tam bylo za nástroje, když vás bylo 7? To nějaká trubka nebo klávesy?
1: Dlouho.
0: A prosím tě, co tam bylo za nástroje, když vás bylo 7? To nějaká trubka nebo klávesy?
1: My jsme tam tenkrát.
0: Prosím tě, co tam bylo za nástroje, když vás bylo 7? To nějaká trubka nebo klávesy?
1: My jsme tam tenkrát hráli. No byli.
0: Tam bylo za nástroje, když vás bylo 7? To nějaká trubka nebo klávesy?
1: My jsme tam tenkrát hráli. No byli.
0: Vás bylo 7? To nějaká trubka nebo klávesy?
1: My jsme tam tenkrát hráli. No byli dvě kýpláho.
0: Nějaká trubka nebo klávesy?
1: My jsme tam tenkrát hráli. No byli dvě kýpláho. My jsme tam tenkrát hráli. No byli dvě kytary, bas. Hráli. No byli dvě kytary, basa, bicí. Dvě kytary, basa, bicí, kytary, basa, bicí,
2: klávesy,
1: basa, bicí,
2: klávesy,
1: klávesy jedny, klávesy, basa, bicí,
2: klávesy,
1: klávesy jedna, bicí,
2: klávesy,
1: klávesy jedny, klávesy druhý,
2: klávesy,
1: klávesy jedny, klávesy druhý, a ještě jsme měli zpět. Klávesy jedny, klávesy druhý, a ještě jsme měli zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo.
1: Klávesy jedny, klávesy druhý, a ještě jsme měli zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo.
1: Jedny, klávesy druhý, a ještě jsme měli zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo. Čověče.
1: Klávesy druhý, a ještě jsme měli zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo. Čověče.
2: Jo, jo.
1: A ještě jsme měli zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo. Čověče.
2: Jo, jo, jo.
1: Zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo. Čověče.
2: Jo, jo, jo.
1: No tak jsme hráli ty za.
0: Dvoje klávesy, jo. Čověče.
2: Jo, jo, jo.
1: No tak jsme.
0: Jo. Čověče.
2: Jo, jo, jo.
1: No tak jsme hráli ty zábavky, že jo, tak jsme.
0: Čověče.
2: Jo, jo, jo.
1: No tak jsme hráli ty zábavky.
2: Jo, jo, jo.
1: No tak jsme hráli ty zábavky, že jo, tak jsme museli tak jako, aby jsme.
2: Jo.
1: No tak jsme hráli ty zábavky, že jo, tak jsme museli tak jako, aby jsme mohli hrát ty. No tak jsme hráli ty zábavky, že jo, tak jsme museli tak jako, aby jsme mohli hrát ty zábavky, že jo, tak jsme museli tak jako, aby jsme mohli hrát ty. A něco to bylo Erasure, nebo jsme museli tak jako, aby jsme mohli hrát ty. A něco to bylo Erasure, tak jako, aby jsme mohli hrát ty. A něco to bylo Erasure, nebo co tenkrát, to aby jsme mohli hrát ty. A něco to bylo Erasure, nebo co tenkrát, to fungovalo.
0: No až takhle,
1: no, jo. A něco to bylo Erasure, nebo co tenkrát, to fungovalo.
0: No až takhle,
1: no, jo. A něco to bylo Erasure, nebo co tenkrát, to fungovalo.
0: No až takhle,
1: no, jo. Bylo Erasure, nebo co tenkrát, to fungovalo.
0: No až takhle,
1: no, jo. Jsme hráli od Turba, co tenkrát, to fungovalo.
0: No až takhle, jo.
1: No, jo. Jsme hráli od Turba až po takový kapely, to fungovalo.
0: No až takhle, jo.
1: No jo, jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely.
0: Až takhle, jo.
1: No jo, jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno. No jo, jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno. Jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno.
0: No,
1: od Turba až po takovýhle

0: Chvíle kapely, jsme to probírali všechno. No, po takovýhle kapely jsme to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali, bylo jich...
0: Kapely, jsme to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně...
0: všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně, nebo... No, změny v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně, nebo... Málo. Změny v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně, nebo... Málo. Jak bys to jako charakter... jsme probrali, bylo jich hodně, nebo... Málo. Jak bys to jako charakter... bylo jich hodně, nebo... Málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let? Hodně, nebo... Málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let, nebo 35? Málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let, nebo 35 let, co... Málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let, nebo 35 let, co fungujete? Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let, nebo 35 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovou...
1: Charakterizoval za těch 30 let, nebo 35 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu...
1: Těch 30 let, nebo 35 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až...
1: 35 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu... kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Tohle, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, prohle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, proto možná bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, proto možná ta kapela by...
1: Jo.
0: Já si myslím, proto možná ta kapela... Já si myslím, proto možná ta kapela by měla být takovej ten celek, který... Já si myslím, proto možná ta kapela by měla být takovej ten celek, který spolu vlastně... Proto možná ta kapela by měla být takovej ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Ta kapela by měla být takovej ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého... Ta kapela by měla být takovej ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Měla být takovej ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak... Takovej ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak... Který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak jako jet a no, my jsme tam prostě jednu chvíli jsme měli... Vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme tam měli zpěváka. Jo, než hrajeme teď, no, protože jsme tam měli zpěváka, který vlastně hrajeme teď, no, protože jsme tam měli zpěváka, který vlastně teď, no, protože jsme tam měli zpěváka, který vlastně spíš byl do toho poproku, jsme tam měli zpěváka, který vlastně spíš byl do toho poproku, já jsem zase zpěváka, který vlastně spíš byl do toho poproku, já jsem zase, který vlastně spíš byl do toho poproku, já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího, spíš byl do toho poproku. Já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku, byl do toho poproku. Já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku, proku. Já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku. No, a tak se to tam. Já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku. No, a tak se to zase byl zastánce toho tvrdšího roku. No, a tak se to tam třelo a teď vlastně ale zastánce toho tvrdšího roku. No, a tak se to tam třelo a teď vlastně ale ono to nebylo ani třeního roku. No, a tak se to tam třelo a teď vlastně ale ono to nebylo ani tření jakože mezi námi. No, a tak se to tam třelo a teď vlastně ale ono to nebylo ani tření jakože mezi námi. No, a tak se to tam třelo a teď vlastně ale ono to nebylo ani tření jakože mezi náma, ale tam třelo a teď vlastně ale ono to nebylo ani tření jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně vlastně ale ono to nebylo ani tření jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů, protože ten pořad to nebylo ani tření jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl ani jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl co si ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl co si objednává, jestli tam se to ohledně pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl co si objednává, jestli tam pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl co si objednává, jestli tam má jako rokovou, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl co si objednává, jestli tam má jako rokovou, pořadatel pak vlastně nevěděl co si objednává, jestli tam má jako rokovou kapelu nebo popovou, co si objednává, jestli tam má

0: jako rockovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo? A jestli tam má jako rockovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo? Má jako rockovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste hočné ženský. Jako
0: rockovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste hočné ženský, člověče.
0: Kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste hočné ženský, člověče.
0: No, no.
2: Pak bylo jako to agonie.
0: Kou, že jo?
1: Jste hočné ženský, člověče.
0: No, no.
2: Pak bylo jako to agonie, jo? Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy.
1: Jste hočné ženský, člověče.
0: No, no.
2: Pak bylo jako to agonie, jo? Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy, to znáš, že jo?
1: No, no.
2: Pak bylo jako to agonie, jo? Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy, to znáš, že jo? Kapela. Pak bylo jako to agonie, jo? Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy, to znáš, že jo? Kapela.
3: Tak stává se to.
2: Agonie, jo? Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy, to znal, že z kapta.
3: Tak stává se to.
2: Jo, pak byly jako ty vyhořelý vztahy, to znal, že z kapta.
3: Tak stává se to, no.
2: Vyhořelý vztahy, to znal, že z kapta.
3: Tak stává se to, no. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí to znal, že z kapta.
3: Tak stává se to, no. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí.
3: Tak stává se to, no. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí, zatím jsme jako z toho vybrusli.
3: Stává se to, no. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí, zatím jsme jako z toho vybrusli.
3: To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí, zatím jsme jako z toho vybrusli. Tak.
3: Hele. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí, zatím jsme jako z toho vybrusli. Tak. Snad
3: hele,
2: to půjde dobře, no. Naštěstí, zatím jsme jako z toho vybrusli. Tak. Snad
3: hele,
2: to půjde dobře, no.
3: Týdlet...
2: Jsme jako z toho vybrusli. Tak.
3: Hele, v týhletý sestavě hrajete jak dlouho teda? Teďkon jak jste komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho? Jak dlouho se nehádáte?
0: 2009.
3: Jak dlouho se nehádáte?
0: 2019.
3: Jak dlouho se nehádáte?
0: 2019.
3: No se nehádáte.
0: 2019.
3: No vidíš.
0: 2019.
3: No vidíš.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: 2019.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: 19.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No dám ty.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No dám ty. No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No dám ty třenice trošku so. No dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jak. No dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve. Dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce, aby jsme so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce, aby
2: to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo.
3: Pojďme si připomenout.
0: Jsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo.
3: Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme
0: pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo.
3: Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme
0: se hned rozcházeli, že jo.
3: Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál, se jmenuje
0: rok.
3: Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál, se jmenuje rok 2000. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál, se jmenuje rok 2020. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál, se jmenuje rok 2020. Tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál, se jmenuje rok 2020. O kterém jsme mluvili. Co bude dál, se jmenuje rok 2020. Je to tak? Co bude dál, se jmenuje rok 2020. Je to tak? Asi. A se jmenuje rok 2020. Je to tak?
0: Asi.
3: A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje rok 2020, je to tak?
0: Asi.
3: A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira 20, je to tak?
0: Asi.
3: A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira.
0: Asi.
3: A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši.
0: A
3: pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec o čem se. Pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec o čem se tady bavíme a koho že to tady je Madeira, aby naši posluchači věděli.

0: vůbec, o čem se tady bavíme a koho, že to tady ve studiu. Rád by naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho, že to tady ve studiu máme. Vůbec, o čem se tady bavíme a koho, že to tady ve studiu máme.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na ní. O čem se tady bavíme a koho, že to tady ve studiu máme.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na ní. A koho, že to tady ve studiu máme.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na ní. Ve studiu máme.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na ní.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na ní. Jdeme na ní.

0: Kapelou Seven z Mladý Boleslavy, už jsme probrali částečně historii, nicméně zeptám se vás, kluci, ještě z Mladý Boleslavy, už jsme probrali částečně historii, nicméně zeptám se vás, kluci, ještě měli jste někdy Boleslavy, už jsme probrali částečně historii, nicméně zeptám se vás, kluci, ještě měli jste někdy v průběhu těch probrali částečně historii, nicméně zeptám se vás, kluci, ještě měli jste někdy v průběhu historii, nicméně zeptám se vás, kluci, ještě měli jste někdy v průběhu těch let jako pauzu nebo fakt měli jste někdy v průběhu těch let jako pauzu nebo fakt jedete těch 34 let jako v průběhu těch let jako pauzu nebo fakt jedete těch 34 let jako fakt let jako pauzu nebo fakt jedete těch 34 let jako fakt jo dobro no. Nebo fakt jedete těch 34 let jako fakt jo dobro no. Těch 34 let jako fakt jo dobro no. Jo
1: pořád
2: futliga no
0: a co manžel 34 let jako fakt jo dobro no. Jo
1: pořád
2: futliga no
0: a co manželky jako fakt jo, doplnejch jo.
1: Pořád,
2: futliga no.
0: A co manželky? Ty jo, doplnejch jo.
1: Pořád,
2: futliga no.
0: A co manželky?
1: Některý odešli.
0: Nech, jo.
1: Pořád,
2: futliga no.
0: A co manželky?
1: Některý odešli.
2: Futliga no.
0: A co manželky?
1: Některý odešli, jiný.
0: A co manželky?
1: Některý odešli, jiný přišli. Některý odešli, jiný přišli, no. Některý odešli, jiný přišli, no.
0: Ale kapela zůstává.
1: No.
0: Ale kapela zůstává.
2: Ještě klasika, no.
1: Kapela zůstává.
0: Ale kapela zůstává.
2: Ještě klasika, no.
1: Kapela zůstává.
0: Tak to je dobrý teda. Ale kapela zůstává.
2: Ještě klasika, no.
1: Kapela zůstává.
0: Tak to je dobrý teda.
2: Ještě klasika, no.
1: Kapela zůstává.
0: Tak to je dobrý teda.
1: Kapela zůstává.
0: Tak to je dobrý teda. Takže jste pořád funkční celých 30. Tak to je dobrý teda. Takže jste pořád funkční celých. Tak to je dobrý teda. Takže jste pořád funkční celých 34 let, teda když to počítám. No. Tak to je dobrý teda, takže jste pořád funkční celých 34 let, teda když to počítám
1: no,
0: dobře.
1: No.
0: Takže jste pořád funkční celých 34 let, teda když to počítám
1: no,
0: dobře.
1: No.
0: Funkční celých 34 let, teda když to počítám
1: no,
0: dobře.
1: No.
0: Vlastně to už je kus života teda.
1: Ne.
0: 34 let, teda když to počítám
1: no,
0: dobře.
1: No.
0: Vlastně to už je kus života teda.
1: No je to strašné.
0: Teda když to počítám
1: no,
0: dobře.
1: No.
0: Vlastně to už je kus života teda.
1: No je to strašně
0: a
1: dlouho.
0: A měli jste počítám
1: no,
0: dobře.
1: No.
0: Vlastně to už je kus života teda.
1: No je to strašně
0: a
1: dlouho.
0: A měnili jste v,
1: no.
0: Vlastně to už je kus života teda.
1: No je to strašně
0: a
1: dlouho.
0: A měnili jste v průběhu let, vlastně to už je kus života teda.
1: No je to strašně
0: a
1: dlouho.
0: A měnili jste v průběhu let třeba ten teda.
1: No je to strašně dlouho.
0: A měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl nebo fakt
1: je to strašně dlouho.
0: A měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl nebo fakt jako jedete myslou. A měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl nebo fakt měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl nebo fakt jako jedete. My jsme teďkon slyšeli písničku Madeira v průběhu let třeba ten hudební styl nebo fakt jako jedete. My jsme teďkon slyšeli písničku Madeira. Vy jste říkali třeba ten hudební styl nebo fakt jako jedete. My jsme slyšeli písničku Madeira, vy jste říkali, že to je hudební styl, nebo fakt jako jedete. My jsme teďkon slyšeli písničku Madeira, vy jste říkali, že to je taková, nebo fakt jako jedete. My jsme teďkon slyšeli písničku Madeira, vy jste říkali, že to je taková jako popovější věc vašeho. My jsme teďkon slyšeli písničku Madeira, vy jste říkali, že to je taková jako popovější věc. Slyšeli písničku Madeira, vy jste říkali, že to je taková jako popovější věc vašeho repertoáru.
1: No, no, no, no.
0: Tak jak to? Vy jste říkali, že to je taková jako popovější věc vašeho repertoáru.
1: No, no, no, no.
0: Tak jak to jako probíhá? Říkali, že to je taková jako popovější věc vašeho repertoáru.
1: No, no, no, no.
0: Tak jak to jako probíhalo taková jako popovější věc vašeho repertoáru?
1: No, no, no, no.
0: Tak jak to jako probíhalo repertoáru?
1: No, no, no, no.
0: Tak jak to jako probíhalo? Má měnili jste ten styl nebo
1: no, no, no.
0: Tak jak to jako probíhalo? Má měnili jste ten styl nebo je to všechno v tom? Jak to jako probíhalo? Má měnili jste ten styl nebo je to všechno v tomhle duchu? Probíhalo? Má měnili jste ten styl nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád...
0: Má, měnili jste ten styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme
0: dělat... Měnili jste ten styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak...
0: Styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně...
0: V tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně... Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně...

0: se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně tenkrát, dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně tenkrát, že tu, jak byla původně, prapůvodně tenkrát, že teda je to na té bázi původně, prapůvodně tenkrát, že teda je to na té bázi rockové muziky a prapůvodně tenkrát, že teda je to na té bázi rockové muziky a tenkrát, že teda je to na té bázi rockové muziky a snažím, že teda je to na té bázi rockové muziky a snažíme se tu muziku rock na té bázi rockové muziky a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet muziky a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jak se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako proto rockovou trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako protože ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako protože je blázen víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako protože je blázen do těch všelijakých, samozřejmě tady Honza, jako protože je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže jako protože je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže ten, že je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže ten tu muziku jako je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže ten tu muziku jako se snaží všelijakých mašinek a tak, takže ten tu muziku jako se snaží nabušinek a tak, takže ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo. Ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo.
1: Jsi hrál taky ty moderní prvky.
0: Ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo.
1: Jsi hrál taky ty moderní prvky.
0: Ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo.
1: Jsi hrál taky ty moderní prvky do toho.
0: Tak. Se snaží nabušit, jo.
1: Jsi hrál taky ty moderní prvky do toho.
0: Tak. Jo, se snaží nabušit, jo.
1: Jsi hrál taky ty moderní prvky do toho.
0: Tak. Jo.
1: Jsi hrál taky ty moderní prvky do toho.
0: Tak. Jo, a Madeira, to
1: jsme... Přidal taky ty moderní prvky do toho.
0: Tak. Jo, a Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme...
1: Moderní prvky do toho.
0: Tak. Jo, a Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu. Jo, a Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u... Jo, a Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu. A Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu. A tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu. A tak jsme říkali, hele, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu. A tak jsme říkali, hele, máme to tam, jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu. A tak jsme říkali, hele, máme to tam Škráška ve studiu. A tak jsme říkali, hele, máme to tam vůbec dát, nemáme to dávat. A tak jsme říkali, hele, máme to tam vůbec dát, nemáme to dávat. Tak jsme říkali, hele, máme to tam vůbec dát, nemáme to dávat. On říká, hele, to je super. Tak jsme říkali, hele, máme to tam vůbec dát, nemáme to dávat. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, máme to tam vůbec dát, nemáme to dávat. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, je to zase jako jí, to tam vůbec dát, nemáme to dávat. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, je to zase jako nemáme to dávat. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, je to zase jako jiný trošku. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, je to zase jako jiný trošku než to ostatní, co tam. On říká, hele, to je super, tyhle, dobře, hele, je to zase jako jiný trošku než to ostatní, co tam máte. Tyhle, dobře, hele, je to zase jako jiný trošku než to ostatní, co tam máte. Ale to je taková rá... Tyhle, dobře, hele, je to zase jako jiný trošku než to ostatní, co tam máte. Ale to je taková rádiovka. Je to zase jako jiný trošku než to ostatní, co tam máte. Ale to je taková rádiovka, to je jiný trošku než to ostatní, co tam máte. Ale to je taková rádiovka, to je dobrý než to ostatní, co tam máte. Ale to je taková rádiovka, to je dobrý to, co tam máte. Ale to je taková rádiovka, to je dobrý to udělejte, no tak se. Ale to je taková rádiovka, to je dobrý to udělejte, no tak
2: se.
0: Ale to je taková rádiovka, to je dobrý to udělejte, no tak
2: se. Mi vždycky líbí, jak
0: rádiovka, to je dobrý to udělejte, no tak
2: se. Mi vždycky líbí, jak všichni říkají,
0: to je dobrý to udělejte, no tak
2: se. Mi vždycky líbí, jak všichni říkají, to je rádiovka, jak mají pocit, že to je jako rádio.
0: To udělejte, no tak
2: se. Mi vždycky líbí, jak všichni říkají, to je rádiovka, jak mají pocit, že to je jako rádio.

0: tak se mi vždycky líbí, jak no, všichni říkají, no, to je rádiovka, no, jak mají pocit, že to ano, jako rádiový ano, single.
1: No,
0: přes, líbí, jak no, všichni říkají, no, to je rádiovka, no, jak mají pocit, že to ano, jako rádiový
1: ano,
0: single.
1: No, přesně.
0: Pak zjistí, že to tak říkají, no, to je rádiovka, no, jak mají pocit, že to ano, jako rádiový
1: ano,
0: single.
1: No, přesně.
0: Pak zjistí, že to tak mají pocit, že to ano, jako rádiový
1: ano,
0: single.
1: No, přesně.
0: Pak zjistí, že to tak není.
1: No, no,
0: jako rádiový
1: ano,
0: single.
1: No, přesně.
0: Pak zjistí, že to tak není.
1: No.
0: Já jim to řeknu.
1: Jako. No, přesně.
0: Pak zjistí, že to tak není.
1: No.
0: Já jim to řeknu.
1: Jako. No, přesně.
0: Pak zjistí, že to tak není.
1: No.
0: Já jim to řeknu.
1: Jako.
0: Zjistí, že to tak není.
1: No.
0: Já jim to řeknu.
1: Jako. Jako.
0: No nic, tak samozřejmě
2: Nicméně,
3: tam byli, ano, tak jsme si pak řekli, hele, pojďme, tak
4: ještě nebyli,
3: tam byli, ano, tak jsme si pak

0: řekli, hele, pojďme, tak uděláme něco, že ano, tak, ale tam byli, ano, tak jsme si pak řekli, hele, pojďme, tak uděláme něco, že ano, tak, ale samozřejmě amatéři, jsme si pak řekli, hele, pojďme, tak uděláme něco, že ano, tak, ale samozřejmě amatéři, hele, pojďme, tak uděláme něco, že ano, tak, ale samozřejmě amatéři, vydělávali jsme prd, něco, že ano, tak, ale samozřejmě amatéři, vydělávali jsme prd, jako nikdo, ano, tak, ale samozřejmě amatéři, vydělávali jsme prd, jako nikdo nám nic nedal, takže, ale samozřejmě amatéři, vydělávali jsme prd, jako nikdo nám nic nedal, tak amatéři, vydělávali jsme prd, jako nikdo nám nic nedal, takže zaplatit desku, vydělávali jsme prd, jako nikdo nám nic nedal, takže zaplatit desku, studio a tyhle ty věci, prd, jako nikdo nám nic nedal, takže zaplatit desku, studio a tyhle ty věci, nikdo nám nic nedal, takže zaplatit desku, studio a tyhle ty věci,
1: no, to jsme si platili všichni sami.
0: Takže zaplatit desku, studio a tyhle ty věci.
1: To jsme si platili všichni sami.
0: Zaplatit desku, studio a tyhle ty věci.
1: To jsme si platili všichni sami, že jo.
0: No, takže zaplatit desku, studio a tyhle ty věci.
1: To jsme si platili všichni sami, že jo.
0: No, takže
1: ještě vylisování.
0: A tyhle ty věci.
1: To jsme si platili všichni sami, že jo.
0: No, takže
1: ještě vylisování potom. To jsme si platili všichni sami, že jo.
0: No, takže
1: ještě vylisování potom. 30 platili všichni sami, že jo.
0: No, takže
1: ještě vylisování potom 30 papírů.
0: No, takže jsme říkali,
1: že jo.
0: No, takže
1: ještě vylisování potom 30 papírů.
0: No, takže jsme říkali,
1: vylisování potom 30 papírů.
0: No, takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak na
1: 30 papírů.
0: No, takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili
1: 30 papírů.
0: No, takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili. No, někdo. No, takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili. No, někdo nám možná něco, takže jsme říkali, to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili, no, někdo nedáme, no, pak jsme nějak našetřili, no, někdo nám možná něco půjčil někde, a pak jsme nějak našetřili, no, někdo nám možná něco půjčil někde,
1: nevím,
0: pak našetřili, no, někdo nám možná něco půjčil někde, nevím,
1: nějaký sponzor.
0: No, někdo nám možná něco půjčil někde, nevím,
1: nějaký sponzor.
0: No, někdo nám možná něco půjčil někde, nevím.
1: Nějaký sponzor.
0: No, možná něco půjčil někde, nevím.
1: Nějaký sponzor.
0: No,
1: takže ve slabý chvilce.
0: Půjčil někde, nevím.
1: Nějaký sponzor.
0: No, takže
1: ve slabý chvilce.
0: Přesně, nevím.
1: Nějaký sponzor.
0: No, takže
1: ve slabý chvilce.
0: Přesně.
2: Z řad fanoušků.
1: Nějaký sponzor.
0: No,
1: takže ve slabý chvilce.
0: Přesně.
2: Z řad fanoušků.
1: Ve slabý chvilce.
0: Přesně.
2: Z řad fanoušků.
0: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám... Přesně.
2: Z řad fanoušků.
0: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
2: Z řad fanoušků.
0: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
1: To známe všichni.
2: Z řad fanoušků.
0: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
1: To známe všichni pak.
0: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
1: To známe všichni pak. Si říkal, ježišmarja, to jsem
0: jako ožrali a on nám něco slíbil.
1: To známe všichni, pak si říkal, ježišmarja, na to jsem to dal prachy.
0: No přesně, on nám něco slíbil.
1: To známe všichni, pak si říkal, ježišmarja, na to jsem to dal prachy.
0: No přesně, byl.
1: To známe všichni, pak si říkal, ježišmarja, na to jsem to dal prachy.
0: No přesně, jako
1: to taky ty investice. Známe všichni, pak si říkal, ježišmarja, na to jsem to dal prachy.
0: No přesně, jako
1: to taky ty investice. Si říkal, ježišmarja, na to jsem to dal prachy.
0: No přesně, jako
1: to taky ty investice, co se nikdy nevrátí. Ježišmarja, co jsem to dal prachy.
0: No přesně, jako
1: to taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no. Na co jsem to dal prachy.
0: No přesně, jako
1: to taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no ale.
0: No přesně, jako
1: to taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no ale. Když
0: ne, jako
1: to taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no ale. Když se bavíme teda o těch, to taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no ale. Když se bavíme teda o těch, co se nikdy nevrátí, no ale. Když se bavíme teda o těch deskách, vy, ale když se bavíme teda o těch deskách, vy ještě třeba máte v tom portfoliu, když se bavíme teda o těch deskách, vy ještě třeba máte v tom portfoliu, daj se, se bavíme teda o těch deskách, vy ještě třeba máte v tom portfoliu, daj se jako sehnat. Bavíme teda o těch deskách, vy ještě třeba máte v tom portfoliu, daj se jako sehnat, třeba když přijdou lidi na koncert, že si je můžou. Vy ještě třeba máte v tom portfoliu, daj se jako sehnat, třeba když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde třeba máte v tom portfoliu, daj se jako sehnat, třeba když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit. Portfoliu, daj se jako sehnat, třeba když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stu, daj se jako sehnat, třeba když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už

0: jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, nebo jak to máte? Koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, nebo jak to máte? Jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, nebo jak to máte?
1: Přesně tak.
0: Poslechnout, nebo jak to máte?
1: Přesně tak. My už prostě nemáme nic. My už nemáme ani
0: stěch, nebo jak to máte?
1: Přesně tak. My už prostě nemáme nic. My už nemáme ani stěch, přesně tak. My už prostě nemáme nic. My už nemáme ani stěch posledních nic. My už prostě nemáme nic. My už nemáme ani stěch posledních nic. My už nemáme ani stěch posledních nic. My jsme to všecko vyflákali. My už nemáme ani stěch posledních nic. My jsme to všecko vyflákali. Všichni si to koupili, což jsme strašně. Všichni si to koupili, což jsme strašně rádi, protože je to skvělý, když to vyprodáš.
0: A co na vinilu, jako ne?
1: Jaký singlik? Hodně to dělaj, že si nechávají ty vinily udělat, no.

0: Hvězdný host. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska se bavíme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, už jsme probrali částečně. Bavíme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, už jsme probrali částečně historii, nicméně ze

0: Takže jsem pak se, jo, jsme se dohodli, uděláme výběr ze všech a pošlem to do světa jako best of, pak se, jo, jsme se dohodli, uděláme výběr ze všech a pošlem to do světa jako best of, jo, jsme se dohodli, uděláme výběr ze všech a pošlem to do světa jako best of, no, až dohodli, uděláme výběr ze všech a pošlem to do světa jako best of, no, až mají aspoň něco, no, ze všech a pošlem to do světa jako best of, no, až mají aspoň něco, no.
1: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne.
0: A pošlem to do světa jako best of, no, až mají aspoň něco, no.
1: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne.
0: Do světa jako best of, no, až mají aspoň něco, no.
1: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne.
0: To v no, až mají aspoň něco, no.
1: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne na aukro, já ty dvě desky.
0: Aspoň něco, no.
1: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne na aukro, já ty dvě desky. Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne na aukro, já ty dvě desky doma mám. A to mi se dalo. To není, já to hodím odpoledne na aukro, já ty dvě desky doma mám. A to mi se dalo. Odpoledne na aukro, já ty dvě desky doma mám. A to mi se dalo dobře vydělat. Já ty dvě desky doma mám. A to mi se dalo dobře vydělat.
0: No,
1: to jo. Mám. A to mi se dalo dobře vydělat.
0: No,
2: to jo. To jo.
1: A to mi se dalo dobře vydělat.
0: No,
2: to jo. To jo.
1: Pokud se najde nějaký. A to mi se dalo dobře vydělat.
0: No,
2: to jo. To jo.
1: Pokud se najde nějaký dobře vydělat.
0: No,
2: to jo. To jo.
1: Pokud se najde nějaký skalní panda.
0: No,
2: to jo. To jo.
1: Pokud se najde nějaký skalní panda.
2: No, to jo. To jo.
1: Pokud se najde nějaký skalní panda, který by to chtěl, tak dobrý. Pokud se najde nějaký skalní panda, který by to chtěl, tak dobrý. Povídáme si s kapelou Seven. Pokud se najde nějaký skalní panda, který by to chtěl, tak dobrý. Povídáme si s kapelou Seven. Nějaký skalní panda, který by to chtěl, tak dobrý. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, který by to chtěl, tak dobrý. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte, za chvíli jsme zpátky. Tak dobrý. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte, za chvíli jsme zpátky. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte, za chvíli jsme zpátky. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte, za chvíli jsme zpátky.
3: Kdo šetří?
1: Kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte, za chvíli jsme zpátky.
3: Kdo šetří? Má za tři.
1: Vydržte, za chvíli jsme zpátky.
3: Kdo šetří? Má za tři.
4: Za 500.
1: Zpátky.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5.
3: Má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000.
3: Za tři.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další. Za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, ak v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 1000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super,
4: na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme.
4: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra už jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra už je 3. června.
3: Super.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si...
0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si...
0: Per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte...
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva... Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
3: Vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Víč Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národkovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kauf pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. 9,90 až do 23. června. Kaufland.
4: Toto vysílání je
3: až do 23. června. Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
3: 3. června. Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
3: Června. Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením se. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně s ním srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně s... Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ. Rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a může pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat 1000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.
5: Kosmetika, co má to
4: srovnávat.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule.

0: Angry Birds, oh Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pod kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pod i sporek, že to má koule. Angry Birds, lousy vůně, pod i sporek. Angry Birds, lousy vůně, pod i sporek, žádný keci funkčí věc. Angry Birds, lousy vůně, pod i sporek, žádný keci funkčí věc. Lousy vůně, pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Vůně, pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagr, pod i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagr, i, žádný keci funkčí věci. Anagr, i, ba, keci funkčí věci. Anagr, i, br, dosel, tečka, čí věci. Anagr, i, br, dosel, tečka, anagr, i, br, dosel, tečka, cz. BRDS.cz BRDS.cz BRDS.cz Vše pro psa.cz Vše pro bagr.cz
1: Vše pro bagr.cz

0: 125 tisíc korun, 20 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen na Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto 5 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. A to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
1: Tatart
0: www.direct-auto.cz
1: Tatart vyhlašuje Tatart na
0: www.direct-auto.cz
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy
0: www.direct-auto.cz
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy
0: slyším auto.cz
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart na.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou a čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG, nyní pořídíte se slevou až dvojí cenu. Velké spotřebiče AEG, nyní pořídíte se slevou až 20%. Velké spotřebiče AEG, nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: AEG, nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospotřebiče. Se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista. 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Profi voda.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Profi voda.
2: Mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Profi voda. Stousen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Profi voda. Stousen nemusí.
1: I elektrospecialista.
3: Profi voda. Stou se nemusí.
1: Specialista.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr, CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: Pro bagr, CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: na jednom místě. Pohodlné

0: Dnes nakoupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy nakoupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Housebrýme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Housebrand.
0: To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Housebrand Café per...
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: House... Něco navíc.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Víc.

0: rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz. Dodání. Vše pro Bagr.cz. Ratatadadada. Pro Bagr.cz. Ratatadadada. Ratatadada. Trička. Ratatadada.cz. Ratatadadada. Ratatadada. Trička. Ratatadadada. Ratatadadada, trička, ratatadadada, potisk, podadada, trička, ratatadadada, potisk, potisk, trička, byla, rata, potisk, trička, byla, CZ. Potisk, trička, byla, CZ.
1: Hledáte
0: byla, CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Pro
1: CZ. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun.
1: Vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120... Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou...

Kvalitní vrtané studny na... Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rokrádio. Klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rokrádio. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rokrádio. Profivoda.cz. Rokrádio. CZ.

0: Za námi do Rokrádia dorazila kapela Seven z Mladý Boleslav. Ještě jednou vás zdravím, chlapci.
1: Ahoj. Děkujeme. Zpětnou vazbu v tom smyslu, že ta píseň je oblíbená. Tak a vazbu v tom smyslu, že ta píseň je oblíbená. Tak a to je teda píseň v tom smyslu, že ta píseň je oblíbená. Tak a to je teda píseň z připravovaného alba. Ano, přesně tak. A co to je? Evoluce nějaká, nebo jako, jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba té textové náplně? Má to nějaký spojení s evolucí?
2: Něco je samozřejmě smyšlený nějaký, ale v těch písničkách, jo. Něco je samozřejmě...

0: mě smyšlený nějaký, ale je to v písničkách, jo. Něco je samozřejmě smyšlený nějaký, ale je to v písničkách, jo. Něco je samozřejmě smyšlený nějaký, ale je to něco je samozřejmě smyšlený nějaký, ale je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, smyšlený nějaký, ale je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji nějaký, ale je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od, ale je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od svých ranej. Je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi. Děláme ji od svých raných let až do tom, že tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od svých raných let až do dneska. Vlastně máme rádi, děláme ji od svých raných let až do dneska a rádi, děláme ji od svých raných let až do dneska a máme ji od svých raných let až do dneska a pořád se nějakým způsobem vyvíjí, no, prostě takový přirozený vývoj, no, prostě taková evoluce, no.
1: Kolik je tam písní?
0: Takový přirozený vývoj, no, prostě taková evoluce, no.
1: Kolik je tam písní na tom albu?
0: Bude přirozený vývoj, no, prostě taková evoluce, no.
1: Kolik je tam písní na tom albu?
0: Bude, no, prostě taková evoluce, no.
1: Kolik je tam písní na tom albu?
0: Bude tam 10 songů evoluce, no.
1: Kolik je tam písní na tom albu?
0: Bude tam 10 songů, no.
1: Kolik je tam písní na tom albu?
0: Bude tam 10 songů, samozřejmě 5 už...
1: Kolik je tam písní na tom albu?
0: Bude tam 10 songů, samozřejmě 5 už jako je...
1: ...na tom albu.
0: Bude tam 10 songů, samozřejmě 5 už jako je venku, to už... Bude tam 10 songů, samozřejmě 5 už jako je venku, to už... Songů, samozřejmě 5 už jako je venku, to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli...
1: Nevím.
0: Samozřejmě 5 už jako je venku, to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: Nevíme.
0: No 5 už jako je venku, to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: Nevíme.
0: No.
1: Fakt.
0: No. Už jako je venku, to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: Nevíme.
0: No.
1: Fakt. Já znám jenom
0: venku, to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: Nevíme.
0: No.
1: Fakt. Já znám jenom vyměřený čas.
0: No jo, no to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: To nevíme.
0: No.
1: Fakt. Já znám jenom vyměřený čas.
0: No jo, no tak si
1: to
0: slyšeli.
1: Nevíme.
0: No.
1: Fakt. Já znám jenom vyměřený čas.
0: No jo, no tak protože to hraje. No.
1: Fakt. Já znám jenom vyměřený čas.
0: No jo, no tak protože to hraje. My jsme ty proto jak jsem říkal.
1: Fakt. Já znám jenom vyměřený čas.
0: No jo, no tak protože to hraje. My jsme ty proto jak jsem říkal. My
1: nikdo. Já znám jenom vyměřený čas.
0: No jo, no tak protože to hraje. My jsme ty proto jak jsem říkal. My nikdy neděláme.
1: Vyměřený čas.
0: No jo, no tak protože to hraje. My jsme ty proto jak jsem říkal. My nikdy neděláme. No tak protože to hraje. My jsme ty proto jak jsem říkal. My nikdy neděláme ty věci, že to hraje. My jsme ty proto, jak jsem říkal, my nikdy neděláme ty věci tak, jakože řekneme. Jsme ty proto, jak jsem říkal, my nikdy neděláme ty věci tak, jakože řekneme tak a bude deska. My prostě chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničky.
1: To na to, ne, jo, tak to jo.
0: Ne,
1: jsem doma, dobrý.
0: Jo, tak to se omlouvám.
1: Ne, jo, tak to jo.
0: Ne,
1: jsem doma, dobrý.
0: Jo, tak to se omlouvám, to jsem.
1: Ne, tak to jo.
0: Ne,
1: jsem doma, dobrý.
0: Jo, tak to se omlouvám, to jsem.
1: Ne, jasný.
0: Ne.
1: Jsem doma, dobrý.
0: Jo, tak to se omlouvám, to jsem.
1: Ne, jasný, pohodě.
0: Ne, jakože.
1: Dobrý.
0: Jo, tak to se omlouvám, to jsem.
1: Ne, jasný, pohodě.
0: Ne, jakože hrajem, no, protože se omlouvám, to jsem.
1: Ne, jasný, pohodě.
0: Ne, jakože hrajem, no, protože chcem, aby.
1: Ne, jasný, pohodě.
0: Ne, jakože hrajem, no, protože chcem, aby pořád ty lidi.
1: Jasný, pohodě.
0: Ne, jakože hrajem, no, protože chcem, aby pořád ty lidi. Ne, jakože hrajem, no, protože chcem, aby pořád ty lidi, kteří na nás chodí, mají nás hrajem, no, protože chcem, aby pořád ty lidi, kteří na nás chodí, mají nás, protože chcem, aby pořád ty lidi, kteří na nás chodí, mají nás rádi, aby jsme jim zazdali. Chcem, aby pořád ty lidi, kteří na nás chodí, mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco nového, no, tak ty lidi, kteří na nás chodí, mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco nového, no, tak takže jsme postupně takhle mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco nového, no, tak takže jsme postupně rádi, aby jsme jim zazdali něco nového, no, tak takže jsme postupně takhle pustili do světa vlastně dali něco nového, no, tak takže jsme postupně takhle pustili do světa vlastně už 5 songů, takhle pustili do světa vlastně už 5 songů, jo, ale pustili do světa vlastně už 5 songů, jo, ale 5 máme furt jako utajených, který teď vyjdou na té desce, takže tam bude komplet furt jako utajených, který teď vyjdou na té desce, takže tam bude komplet.

0: komplet 10 věcí tajených, který teď vyjdou na té desce, takže tam bude komplet 10 věcí. No, který teď vyjdou na té desce, takže tam bude komplet 10 věcí. No a budem se těšit na té desce, takže tam bude komplet 10 věcí. No a budem se těšit, že se bude líbit. Protože tam bude komplet 10 věcí. No a budem se těšit, že se bude líbit. Protože nám se 10 věcí. No a budem se těšit, že se bude líbit. Protože nám se líbí. No a budem se těšit, že se bude líbit. Protože nám se líbí ta deska, no, myslím. No, a budem se těšit, že se bude líbit, protože nám se líbí ta deska, no, myslím si, že se to vyvedlo. Těšit, že se bude líbit, protože nám se líbí ta deska, no, myslím si, že se to vyvedlo.
1: Jsi to pochválil?
0: Myslím si, že se to vyvedlo.
1: Jsi to pochválil?
0: No, já si to rád pochválil.
2: A neřek, no, ale
0: je to tvoje prdlo.
1: Jsi to pochválil?
0: No, já si to rád pochválil. A neřek, no, ale je to tvoje práce taky, že?
1: Jak pochválil?
0: No, já si to rád pochválil. A neřek, no, ale je to tvoje práce taky, že?
2: Jak třeba právě
0: reagují? Já si to rád pochválil. A neřek, no, ale je to tvoje práce taky, že?
2: Jak třeba právě reagují lidi na...
0: Rád pochválil. A neřek, ale je to tvoje práce taky, že?
2: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba...
0: A neřek, ale je to tvoje práce taky, že?
2: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už...
0: Je to tvoje práce taky, že?
2: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už...
0: Se taky, že?
2: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už znají z éteru Rockrádia. Právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už znají z éteru Rockrádia. Je tam jako cítit. Právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už znají z éteru Rockrádia. Na vyměřený čas, který třeba už znají z éteru Rockrádia. Je tam jako cítit nějaký čas, který třeba už znají z éteru Rockrádia. Je tam jako cítit nějaký posun, že třeba ty lidi znají z éteru Rockrádia. Je tam jako cítit nějaký posun, že třeba ty lidi jako na to reagují. Éteru Rockrádia. Je tam jako cítit nějaký posun, že třeba ty lidi jako na to reagují. Je tam jako cítit nějaký posun, že třeba ty lidi jako na to reagují na těch koncertech. Cítit nějaký posun, že třeba ty lidi jako na to reagují na těch koncertech.
1: Lidi tu zpívají.
2: Že třeba ty lidi jako na to reagují na těch koncertech.
1: Lidi tu zpívají, no.
2: Fakt, jo. Takže jsme vám pomohli.
0: No, určitě.
1: Moc za to děkujeme.
0: No, určitě.
1: Moc za to děkujeme.
0: Já s muzikanti musíte do rádia, nejdřív.
1: Moc za to děkujeme.
0: Já s muzikanti musíte do rádia, nejdřív.
1: Moc za to děkujeme.
0: Já s muzikanti musíte do rádia nejdřív, jo. Muzikanti musíte do rádia nejdřív, jo. Muzikanti musíte do rádia nejdřív, jo.
2: A prosím tě, tam samozřejmě
0: musíte do rádia nejdřív, jo.
2: A prosím tě, tam samozřejmě
0: nejdřív, jo.
2: A prosím tě, tam samozřejmě jsou tam cítit jako vlivy, teda ty A prosím tě, tam samozřejmě jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme... A prosím tě, tam samozřejmě jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tam samozřejmě... Jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo. Jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda. Jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a tak jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a takový, protože vykládáš teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a takový, protože vykládáš o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a takový, protože vykládáš to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a takový, protože vykládáš nemáte tuším.
1: Ne, to já v podstatě
2: se Honzo teda jako ty klávesy tam a takový, protože vyklávesy nemáte tuším.
1: Ne, to já v podstatě
2: vždycky klávesy tam a takový, protože vyklávesy nemáte tuším.
1: Ne, to já v podstatě vždycky přijdu s nějakým něco mě napadne. Jo.
2: Takový, protože vyklávesy nemáte tuším.
1: Ne, to já v podstatě vždycky přijdu s nějakým něco. Já mám ještě tu výhodu, že já prostě mám studio vedle ložnice, tak já vždycky to je jak boiler, já to prostě net musím udělat. Ale mě si líbí právě studio vedle ložnice, tak já vždycky to je jak boiler, já to prostě net musím udělat. Ale mě si líbí právě ta
2: to je dobrý, že
1: ložnice, tak já vždycky to je jak boiler, já to prostě net musím udělat. Ale mě si líbí právě ta
2: to je dobrý, že můžeš
1: to je jak boiler, já to prostě net musím udělat. Ale mě si líbí právě ta
2: to je dobrý, že můžeš jako to
1: boiler, já to prostě net musím udělat. Ale mě si líbí právě ta
2: to je dobrý, že můžeš jako to používat jako dvo.
1: To prostě net musím udělat, ale mě si líbí právě ta
2: to je dobrý, že můžeš jako to používat jako dvojitý vent.
1: Ale mě si líbí právě ta
2: to je dobrý, že můžeš jako to používat jako dvojitý ventil. To je dobrý, že můžeš jako to používat jako dvojitý ventil. Ať tak, nebo tak.
1: No.
2: Že můžeš jako to používat jako dvojitý ventil. Ať tak, nebo tak.
1: No.
2: Že můžeš jako to používat jako dvojitý ventil. Ať tak, nebo tak.

0: No.
1: Jako dvojitej ventil, ať tak nebo tak.
0: No.
1: Jestli jako než vždycky od jednoho odpočinout. Jako dvojitej ventil, ať tak nebo tak.
0: No.
1: Jestli jako než vždycky od jednoho odpočinout. Tej ventil, ať tak nebo tak.
0: No.
1: Jestli jako než vždycky od jednoho odpočinout.
0: No.
1: Jestli jako než vždycky od jednoho odpočinout.
0: Léto je to, jako samozřejmě
1: časově. Jestli jako než vždycky od jednoho odpočinout.
0: Léto je to, jako samozřejmě časově náročný.
1: Od jednoho odpočinout.
0: Léto je to jako samozřejmě časově náročný, jsou tam ty moderní prvky, ty syntezátory.
1: No musím říct, že jako ten
2: Super.

0: hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska si povídáme s kapelou Seven z Mladý Boleslav.
2: Přesně.
3: Já jsem svoje splnil. To mám čtvrt roku hotový.
2: Přesně.
3: Já jsem svoje splnil. To mám čtvrt roku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo...
3: Já jsem svoje splnil. To mám čtvrt roku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo...
3: To mám čtvrt roku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo... Ne, no tak...
3: To mám čtvrt roku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo... Ne, no tak, protože my jsme... My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo... Ne, no tak, protože my jsme vlastně... Všetko jsme to chtěli mít v březnu, nebo... Ne, no tak, protože my jsme vlastně... Všetko v březnu, nebo... Ne, no tak, protože my jsme vlastně... Všetko máme hotový... Ne, no tak, protože my jsme vlastně... Všetko máme hotový, všetko se nabralo se zpěvy muzika... Protože my jsme vlastně... Všetko máme hotový, všetko se nabralo... My jsme vlastně... Všetko máme hotový, všetko se nabralo se zpěvy muzika se... Všetko se nabralo se zpěvy muzika se udělala... No a potřebovali jsme někoho, kdo nabralo se zpěvy muzika se udělala... No a potřebovali jsme někoho, kdo nám to teda udělá ten master v konečné muzika. Se udělala, no a potřebovali jsme někoho, kdo nám to teda udělá ten master v konečnej výsledný, no a potřebovali jsme někoho, kdo nám to teda udělá ten master v konečnej výsledný, potřebovali jsme někoho, kdo nám to teda udělá ten master v konečnej výsledný skvělej, no tak, takže kdo nám to teda udělá ten master v konečnej výsledný skvělej, no tak, takže jsme to zadali do ten master v konečnej výsledný skvělej, no tak, takže jsme to zadali do studia, no výsledný skvělej, no tak, takže jsme to zadali do studia, no a no a no tak, takže jsme to zadali do studia, no a no a tam to
1: nechce se ti říct to.
2: Takže jsme to zadali do studia, no a no a tam to
1: nechce se ti říct to jméno,
2: to zadali do studia, no a no a tam to
1: nechce se ti říct to jméno, vidí moc
2: studia, no a no a tam to
1: nechce se ti říct to jméno, vidí moc
2: a no a tam to
1: nechce se ti říct to jméno, vidí moc
2: no a tam to
1: nechce se ti říct to jméno, vidí moc
2: já nevím
1: to... nechce se ti říct to jméno, vidí moc
2: já nevím
1: ti říct to jméno, vidí moc
2: já nevím moc já nevím
1: jak chceš, mě to je jedno
2: já nevím
1: jak chceš, mě to je jedno
2: jako, no, ne
1: jak chceš, mě to je jedno
2: jako, no, ne protože my jsme si tohle
1: jak chceš, mě to je jedno
2: jako, no, ne, protože my jsme si tohle mohli jsme kam
1: jak chceš, mě to je jedno
2: jako, no, ne, protože my jsme si tohle mohli jsme kamkoliv
1: jedno,
2: jako, no, ne, protože my jsme si tohle mohli jsme kamkoliv jinam si tohle mohli jsme kamkoliv

0: jinam, že jo, ale my jsme nechtěli, protože už i tato písnička, mohli jsme kamkoliv jinam, že jo, ale my jsme nechtěli, protože už i tato písnička byla dělaná jinam, že jo, ale my jsme nechtěli, protože už i tato písnička byla dělaná u Holiho, Martin, ale my jsme nechtěli, protože už i tato písnička byla dělaná u Holiho, Martin Hollander teda, protože už i tato písnička byla dělaná u Holiho, Martin Hollander teda, musím prozradit, že... Martin Hollander teda, musím prozradit,
1: nechceme
0: že...
1: Nechceme jmenovat, no, ale je to on.
0: Nechcem prozradit, ale je to Martin.
1: Nechceme jmenovat, no, ale je to on.
0: Nechcem prozradit, ale je to Martin. No a... Ale nechcem prozradit, ale je to Martin. No a... Ale on je prostě... Ale je to Martin. No a... Ale on je prostě úžasný.
1: Teď nám... vám to nedodá.
0: No a... Ale on je prostě úžasný.
1: Teď nám... vám to nedodá ani do prosince.
0: Ale on je prostě úžasný.
1: Teď nás... vám to nedodá ani do prosince.
0: No, ale on je prostě úžasný.
1: Teď nás... vám to nedodá ani do prosince.
0: No, nám se strašně... On je prostě úžasný.
1: Teď nás... vám to nedodá ani do prosince.
0: No, nám se strašně líbí. Úžasný.
1: Teď nás... vám to nedodá ani do prosince.
0: No, nám se strašně líbí, jak on umí.
1: Vám to nedodá ani do prosince.
0: No, nám se strašně líbí, jak on umí prostě z toho, co dostane, vykřesat takový zvuk, jaký teď třeba prostě z toho, co dostane, vykřesat takový zvuk, jaký teď třeba byl dostane, vykřesat takový zvuk, jaký teď třeba byl zrovna v ten vyměřený, vykřesat takový zvuk, jaký teď třeba byl zrovna v ten vyměřený čas. No, prostě bomba. Takže jinam jsme to dávat nechtěli, prostě jsme řekli, dáme to Holimu čas. No, prostě bomba. Takže jinam jsme to dávat nechtěli, prostě jsme řekli, dáme to Holimu. A prostě bomba. Takže jinam jsme to dávat nechtěli, prostě jsme řekli, dáme to Holimu, ale on je tak chudák zasekanej, že to jsme to dávat nechtěli, prostě jsme řekli, dáme to Holimu, ale on je tak chudák zasekanej. Chtěli, prostě jsme řekli, dáme to Holimu, ale on je tak chudák zasekanej, že to má, on je tak chudák zasekanej, že to má tolik a prostě nestíhá. Ano, sorry,
1: ale tak...
0: zasekanej, že to má tolik a prostě nestíhá, no, sorry, a prostě nestíhá, no, sorry.
1: Ale tak přestaneme se omlouvat a řekneme...
0: Prostě nestíhá, no,
1: dobře,
0: sorry.
1: Ale tak přestaneme se omlouvat a řekneme teda kdy.
0: No,
1: dobře,
0: sorry.
1: Ale tak přestaneme se omlouvat a řekneme teda kdy. No. Kdy bude... přestaneme se omlouvat a řekneme teda kdy. No. Kdy bude venku ta deska?
0: Sloucháš, kdy to
2: prosím,
0: bude?
2: Prosím, řekni, kdy.
0: Jako, no mělo to být do konce června od něj zpracovaný. No samozřejmě Fermata, takže jsme řekli, června od něj zpracovaný. No samozřejmě Fermata, takže jsme řekli, než to vylisujou, půlka července zpracovaný. No samozřejmě Fermata, takže jsme řekli, než to vylisujou, půlka července by jsme to mohli mít. No samozřejmě Fermata, takže jsme řekli, než to vylisujou, půlka července by jsme to mohli mít. Července by jsme to mohli mít na stánku, no, tak, no,
1: hele,
0: takhle by se nám to líbilo.
1: Posluchači a fanoušci.
0: By jsme to mohli mít na stánku, no, tak, no,
1: hele,
0: takhle by se nám to líbilo.
1: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že...
0: Na stánku, no, tak, no,
1: hele,
0: takhle by se nám to líbilo.
1: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že ji slyší na rok.
0: No, tak, no,
1: hele,
0: takhle by se nám to líbilo.
1: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že ji slyší na rok.
0: No, takhle by se nám to líbilo.
1: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že ji slyší na rok rádiu, tuhle píseň můžou poslechnout.
0: No tak na všech našich akcích samozřejmě.
1: Slechnout.
0: No tak na všech našich akcích samozřejmě hrajeme. No tak na všech našich akcích samozřejmě hrajeme ji živě. No ty nový zatím ještě schováváme, zatím ještě je nepouštíme a dokud nevyjde deska. Jo, takže ty nový zatím ještě schováváme, zatím ještě je nepouštíme a dokud nevyjde deska. Jo, takže ještě schováváme, zatím ještě je nepouštíme a dokud nevyjde deska. Jo, takže vyměřený čas ano, ještě je nepouštíme a dokud nevyjde deska. Jo, takže vyměřený čas ano, na koncert a dokud nevyjde deska. Jo, takže vyměřený čas ano, na koncertech. Takže vyměřený čas ano, na koncertech.
1: Na Spotify třeba nebo někde, jako máte ji někde danou?
0: Jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube, jako máte ji někde danou?
0: Jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube, něco?
0: No jo. Jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube, něco?
0: No jo, teď já bych to mohl... To jsem, ano, to jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube, něco?
0: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. To jsem zapomněl.
1: Klip třeba, YouTube.

0: něco?
1: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct.
0: Tip třeba, YouTube něco?
1: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak...
0: Hele, já tady YouTube něco?
1: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak...
0: Hele, já tady nebudu...
1: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak...
0: Hele, já tady nebudu furt, jako.
1: Já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak...
0: Hele, já tady nebudu furt, jako.
1: Si to do hrobu nevím, vlastně tohle říct. Ne, no tak...
0: Hele, já tady nebudu furt, jako.
1: Si to do hrobu nevím,
0: no tak... Hele, já tady nebudu furt, jako.
1: Si to do hrobu nevím, větě.
0: Nebudu furt, jako.
1: Si to do hrobu nevím, větě. No, jasně, no tak jako kapela máme. Si to do hrobu nevemeš, větě. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje... To do hrobu nevemeš, větě. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální YouTube... Větě. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. No, tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. Jo, máme svůj Spotify, kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky, jo, máme svůj oficiální YouTubeové stránky, jo, máme svůj Spotify, prostě všude,
0: takže tam,
1: kde, všude,
0: takže tam
1: kde to jde,
0: pustit.
1: Všude tam to je, tak tam to najdou a tam i chodí, všude tam to je, tak tam to najdou a tam i chodí, všude tam to je, tak tam to najdou a tam i chodějí ty lidi, je to vidět, to je, tak tam to najdou a tam i chodějí ty lidi, je to vidět i na ty, tak tam to najdou a tam i chodějí ty lidi, je to vidět i na ty, najdou a tam i chodějí ty lidi, je to vidět i na ty poslechovosti, kterou tam máme, tam i chodějí ty lidi, je to vidět i na ty poslechovosti, kterou tam máme, která je úžasná, chodějí ty lidi, je to vidět i na ty poslechovosti, kterou tam máme, která je úžasná, jako jsme zadět i na té poslechovosti, kterou tam máme, která je úžasná, jako jsme za to rádi, jsme rádi za to, že nás poslouchají lidi. Děkujem.
0: Dobře, tak jo, povídáme si s Mladý Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
2: Pomoc! Pomoc! Nemůžu dýchat! Pomoc! Nemůžu dýchat! Pomoc! Nemůžu dýchat. Správně. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležité.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je
2: dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000, možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Světy 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Světy trání a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. Poradenství. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
4: Vák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Sestele fičí. Snad známý lefičí, snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak jsem

0: oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v paletě A1 plus nyní za skvělých 10 mega akci. Dřevěné peletky v paletě A1 plus nyní za skvělých 10 dřevěné peletky v paletě A1 plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně peletky v paletě A1 plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za tě A1 plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Uvažujete vynikající cenu. Více na Dek.cz. Uvažujete o novém vytápění. Více na Dek.cz. Uvažujete o novém vytápění. Dek.cz. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídku. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která v novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která ní? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte každému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Více na Vaillant.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v
1: Vaillant.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: Señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: La Tropical po latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos,
4: tres. Dá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix Latino.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggae.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggae.
2: Dos, tres.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: Les.
3: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď on
3: dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na www.keto.
2: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La Tropical.
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La Tropical. Taneční kroky
4: vás se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La Tropical. Taneční kroky
4: vás online na www.latropical.cz.
3: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my
4: www.latropical.cz.
3: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás na CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí Tropical. Taneční kroky

0: vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. A taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. A kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. A warašar! Všude, ale my vás naučíme tančit. A warašar! Ale my vás naučíme tančit. A warašar! Vás naučíme tančit. A warašar! Učíme tančit. A warašar! A warašar!
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Ko rychlostních tratí, tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný ***ky. Já se oblíkám bez potisku.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.

0: CZ.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací je to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuje speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 20 vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 20. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Tak 19. června před OC Letňany. Románský. 19. června před OC Letňany. Románský. OC Letňany. Románský.

0: Tak, povídáme si s kapelou Seven na Rock Rádiu, krásně nám tady zapršelo. Totálně, ale už je to dobrý, přestalo pršet.
1: Jo, se to přehnalo, to bylo rychlý nějak.
2: Bubinky praskly.
0: To bylo rychlý. Každopádně, kapela Seven dneska ve studiu, my se bavíme o novým albu, slyšeli jsme z ní píseň Vyměřený čas. Nicméně chlapci, já se vás zeptám, je nějaký rozdíl mezi tou nahrávkou, kterou jste vydali předtím, tedy rok 2020, jestli třeba ty, co vás znají z té desky, co bude dál, anebo jestli jste si pro ně teďkom připravit, něco jako co bude jinak.
2: Dobrý, jako je to ten...
0: No a kdo tam u vás teda píše muziku a texty?
1: Takže u mě, když mi pak třeba někdo z nich, z kluků mi řekne, hele, ten text je blbý,

0: nebo ta melodie, to bych chtěl udělat jinak, Já řeknu, to je super, takže já musím udělat celý text jinak. Jo?
1: Já se ještě...
2: Já se ještě zeptám na jednu věc, protože narážím na píseň, kterou si dáme za chvíli. Jak trávíte volný čas mimo kapelu? Jaký máte mimo kapelní aktivity? Sválně, přiznejte se.
3: No, začni.
0: No ty bláho.
3: No, začni.
0: No ty bláho, já, no tak jako já...
3: Začni.
0: No ty bláho, já, no tak jako já rád pěstuju gaučink, jo, hodně teda, takže, ne, já, my třeba s Martinem ještě, s basákem teda, takže, ne, já, my třeba s Martinem ještě, s basákem z kapely, takže, ne, já, my třeba s Martinem ještě, s basákem z kapely, ne, já, my třeba s Martinem ještě, s basákem z kapely, jsou takový cyklisti, jako odvážní cyklisté, ale protože už máme svůj věk nějaký, takže jsme si na ty kola nechali dát ty motory. Takže my teď samozřejmě jezdíme jako brajíme krajinu Liberecká, Jablonecká a tak.
3: Jelikož s ženou máme baráček, no tak jako furt jako kolem baráku, ať to znáš, jo. Jezdíme hrady zámky, jo, to je prostě takový hobby moje, no.
1: Tak super. Ještě jedna otázka, poslední taková. Kdybyste si mohli vybrat s nějakou kapelou, se kterou byste si chtěli nebo domácí, jaká by to byla? Co by pro vás, jak víš, třeba fanoušky nebo tak?
3: Rozumím.
1: Já třeba mě nadchlo to, když třeba loni jsem moderoval Rockiny festival a hráli tam Olympic, tak to pro mě byla obrovská čest, protože mám rád Olympic, že jo?
0: Takže domácí scéna, třeba nebo cizí jako z ciziny. No hele, když bych měl já za sebe, mě by se

0: Líbilo, se líbilo zahrát si s dvěma kapelama. S jednou jsme hráli, jo, to je Traktor. Tak by se mi líbili Dimitri. Já si myslím, protože ty styly, si říkám, ty by se k sobě hodili, dítě je to takový podobný, takže s těmahle dvouma kapelama já bych teda rád, no.
1: Dimitri...
0: Dítě je to takový podobný, takže s těmahle dvouma kapelama já bych teda rád, no.
1: Dimitri teď budou hrát s Five Finger, budou hrát s Five Finger Death Punch v Foutu aréně.
0: Tak tam už se nevejdem.
1: Třeba by vás tam za Finger Death Punch v Foutu aréně.
0: Tak tam už se nevejdem.
1: Třeba by vás tam vzali ještě před v Foutu aréně.
0: Tak tam už se nevejdem.
1: Třeba by vás tam vzali ještě před, jako.
0: Tak tam už se nevejdem.
1: Třeba by vás tam vzali ještě před, jako.
0: Tak do šatny, do ní s pivom.
1: Třeba by vás tam vzali ještě před, jako.
0: Tak do šatny, do ní s pivom možná.
1: Třeba by vás tam vzali ještě před, jako.
0: Tak do šatny, do ní s pivom možná.
1: Nic, Máštěvu, bylo to super. My samozřejmě přeju, ať se vám povede dodělat tu desku. Ať díky, se posluchačům povede dodělat tu desku. Ať díky, se posluchačům, fanouškům líbí. Ať si ji užijou. No ale my teď zase sahneme ještě do té starší tvorby rok 2000. No ale my teď zase sahneme ještě do té starší tvorby rok 2022 Červený víno, protože tam to máš hezky jako popisuješ tu svoji situaci. Protože tam to máš hezky jako popisuješ tu svoji situaci. Tak jenom aby posluchači věděli.
0: No to je ten gaučink, no.
2: To je hodně mý motor.
1: Tak jenom aby posluchači věděli.
0: No to je ten gaučink, no.
2: To je hodně mý motor mimo stylu našeho teďkon.
0: To bylo trošku, no, to je taková trošku jiná věc.
1: No, ale tak
2: našeho teďkon.
0: To bylo trošku, no, to je taková trošku jiná věc.
1: No, ale tak
0: to bylo trošku, no, to je taková trošku jiná věc.
1: No, ale tak dáme si na takový odlehčení nakonec.
0: Dobře, no, tak dejte si dvojku bílýho, no, a užijte si tenhle song, no.
1: Mějte se hezky a díky za návštěvu.
0: Ale my taky děkujeme za pozvání.
2: Ahoj, ahoj.
0: A ahoj.
1: Tak čau.
3: Sedím a zírám potupně do zdi. Zírám potupně do zdi. Už dávno nejsem večírků krát potupně do zdi. Už dávno nejsem večírkně do zdi.

ti, co s vlastním egem, egem masturbujou. Sedím turbujou. Sedím a zírám. Sedím a zírám. Potupně do zdi. Potupně do zdi. A občas bejvám rozhozenej.

srdce je kdysi z pozdírků král. Tep mýho srdce je kdysi z pozdí. Srdce je kdysi z pozdí. Mám prostě všechno, čemu dřív jsem se... Je kdysi z pozdí. Mám prostě všechno, čemu dřív jsem se smál. Z pozdí. Mám prostě všechno, čemu dřív jsem se smál. Mám prostě všechno, čemu dřív jsem se smál. Mám prostě všechno, čemu dřív jsem se smál. Všechno, čemu dřív jsem se smál.

Když dlouho stojím, tak se rád sednu. Mám ještě čas, když dlouho stojím, tak se rád sednu. Mám ještě čas, můj oheň.

0: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
1: Ička.cz.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Lahůdkovou svazek za 12,90. Až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nej...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších... Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Děti, a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Děje.
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. U BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě jste elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na byl s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky té
5: 50 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky těch bonusu. A díky těch bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový
3: bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v těch technologiích. BYD.com.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
5: řešení.com.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimat... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma... Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mlná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
6: 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
6: Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
6: Na Senkor.cz.
7: Senkor. Senkor.
8: Slušnej rok. Slušnej rok.
9: Rock Radio.
8: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Střešní na 95.8 FM.
10: Střešní Nestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Vámi a nebem již 40 let.
11: Fenestra.
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš.
1: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Jo, a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Až a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit.
0: Trenirkarna.cz.

0: vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní s úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti dětí. Ceny ropy pokračují v poklesu, je to díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent poprvé od začátku března sestoupila pod $80. $80 za barel. A ještě tenis. Český souboj v prvním kole na trávě v Nottinghamu vyhrála Karolína Plíšková. Šampionka z roku 2016 a bývalá světová jednička porazila Sáru Bejlek 2-1 na sety. Rock Radio.
1: Tak, pojďme se podívat na dnešní počasí. Skoro jasno až polojasno v jeseníkách nebo beskydech i přehánkách nebo beskydech i přehánky, ale jinak by to mělo být bez deště s teplotami mezi 8 i přehánky, ale jinak by to mělo být bez deště s teplotami mezi 8 a 24 až 8 a 2, ale jinak by to mělo být bez deště s teplotami mezi 8 a 24 až 8 mělo být bez deště s teplotami mezi 8 a 24 až 28 stupňů Celsia. Teplotami mezi 8 a 24 až 28 stupňů Celsia.
2: A muzika do každého počasí.
1: Mám tady hlášenou jednu komplikaci a nehodu, ta se týká Prahy, Kobylisské náměstí. Je tam docela silný provoz a aktuálně se tam řeší i nehoda dvou osob. Kobylisské náměstí. Tak pokud tudy budete projíždět, tak se obrňte trpělivostí, protože vás tam čeká zdržení a taky omezení v provozu. Tak jezděte opatrně a šťastný dojezd přeju.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad s ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Středeční rokový dopoledne pokračuje. Jezdní hosta máme za sebou. Povídali jsme, hráli, ale teď budeme spíš víc. Abyste si taky užili muziky, dáme si Who, dáme si Rybičky, Incubus a na začátek. Tady mám pro vás Rammsteiny. S vámi je Kamil a já vám přeju hezkou středu.

0: zprávy.
1: Krásné dobře je Kuba Bělak. Národní ústav duševního zdraví podporuje možnost zákonem zákaz používání mobilů na základních školách během vyučování. Nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah

unendlich weit.

zu leben. Wer zu Lebzeit gut erfährt.

Rock Radio. Slušnej rok z Rock Radio. Slušnej rok z vinilu.

0: 10 hodin a 18 minut. Baba O'Reilly a Hú na Rock Rádiu. 10 hodin a 18 minut, to je aktuální čas. Já tady mám pro vás jednu pozvánku a to na začátek víkendu, tedy konkrétně pátek 19. června, kdy v Pardubicích vypukne další zastávka Rockin. V Pardubicích vypukne další zastávka Rockin Town. Tentokrát tedy Rockin Pardubice. Vypukne další zastávka Rockin Town. Tentokrát tedy Rockin Pardubice. A vy se můžete těšit na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě Rock Radio bude u toho, celým festivalem vás provede Petr Janda, ne samozřejmě zpěvák Olympiku a kytar Janda, který ho znáte z našeho odpoledního vysílání. No a samozřejmě tam budou i naše slušní holky a taky slušný merch, který si budete moct zakoupit. Jestli máte, líste se těšit na super akci, a pokud je nemáte a chtěli byste vyrazit s celou partou, tak víte, že my dáváme 10 lupenů pro celou partu a to jednoduchým způsobem stačí, když na e-mail studio@rokovyradio.cz pošlete fotku svojí party. No a pokud se bude líbit rockrádiovýmu týmu a zaujme tu nejlepší, nejvyšší pozici, tak se může stát, že právě vy dostanete 10 lupenů na Rockin Pardubice a můžete vyrazit s celou svojí právě vy dostanete 10 lupenů na Rockin Pardubice a můžete vyrazit s celou svojí partičkou. Dostanete 10 lupenů na Rockin Pardubice a můžete vyrazit s celou svojí partičkou, tak jako třeba doplupenů na Rockin Pardubice a můžete vyrazit s celou svojí partičkou, tak jako třeba Loket, nevím, kde jsme ještě všude byli a kde už jsme vám lístky rozdávali. Tak posílejte, čas máte do zítřka 18.6. do 15. hodiny. Pak se to uzavře, no a v pátečním rokovým rozjezdu se dozvíte toho šťastlivce. Fotek přišla spousta, nemůžete prvé přijít.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Tolik Rock in Town a teď už pojďme na další muziku. Iron Maiden, Valda Gang, Darkness. To je hudba, která nás čeká už za chvíli na Rock Rádiu.
2: Nejlepší výběr
0: na Rock Rádiu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awara šar, šar.
5: Stavebniny Dek přináší megaakci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Zavřadní výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: Zavřad.
5: Více na Dek.cz.
3: Zavřadné megaslevy.
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebel do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Potisk dárky. Bilabil. CZ.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna. Ozvěna

0: se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží.
1: Vinnetou!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máje.
3: A více informací na www.westernové-městečko.cz
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Až výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo! No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo!
10: Chlapi!
8: Jendo!
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, bedna. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem.

Tak tohle byli Offspring na Rock Rádiu. Tak tohle byli Offspring na Rock Rádiu v elektrickém obědě muziku, kterou... Tak tohle byli Offspring na Rock Rádiu v elektrickém obědě muziku, kterou zařídila Bára. Další je... Tak tohle byli Offspring na Rock Rádiu v elektrickém obědě muziku, kterou zařídila Bára. Další je od Marti. A je tady psáno... Krásný den, Kamile, prosím, zahrá od Marti. A je tady psáno krásný den, Kamile, prosím zahrát ti. A je tady psáno krásný den, Kamile, prosím zahrát Turbo, nějakou starší pecku, krásným dívkám třeba, trošku nostalgie, moc děkuji. Turbo, nějakou starší pecku, krásným dívkám třeba, trošku nostalgie, moc děkuji. To není zač.

Shibata!

Elektrický oběd sami. Elektrický oběd sami len. Elektrický oběd sami len drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

0: Dali jsme si systémy. Dali jsme si systémy na rok. Dali jsme si systémy na. Dali jsme si systémy na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě. Dali jsme si systémy na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle. Dali jsme si systémy na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle. Dali jsme si systémy na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí. Systémy na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání. A tahle ta podle vašich chutí a přání. A tahle ta píseň byla odradka. Další vzkaz chutí a přání. A tahle ta píseň byla odradka. Další vzkaz je, kde to má. Tahle ta píseň byla odradka. Další vzkaz je, kde to má. Odradka. Další vzkaz je, kde to mám. Tady Luca píše. Další vzkaz je, kde to mám. Tady Luca vzkaz je, kde to mám. Tady Luca píše, že by chtěla pro nás to mám. Tady Luca píše, že by chtěla pro nás všechny, kteří si už tady Luca píše, že by chtěla pro nás všechny, kteří si už říkáme, že Luca píše, že by chtěla pro nás všechny, kteří si už říkáme, že už fakt nejsme mladí. Že by chtěla pro nás všechny, kteří si už říkáme, že už fakt nejsme mladí, kteří si už říkáme, že už fakt nejsme mladí, rybičky 48, my už fakt nejsme mladí, rybičky 48, my ještě nejsme starý, díky Luca. Rybičky 48, my ještě nejsme starý, díky Luca. Tak to chce obrátit. Hele, nejsme 48, my ještě nejsme starý, díky Luca. Tak to chce obrátit. Hele, nejsme starý, jsme starý, díky Luca. Tak to chce obrátit. Hele, nejsme starý, Luca, tak to chce obrátit. Hele, nejsme starý, věk je jenom číslo, jak se říká, každý chce obrátit. Hele, nejsme starý, věk je jenom číslo, jak se říká, každý. Nejsme starý, věk je jenom číslo, jak se říká, každý je starý. Věk je jenom číslo, jak se říká, každý je starý, tak jenom číslo, jak se říká, každý je starý, tak jak se cítí. Takže každý je starý tak, jak se cítí. Takže pojďme si to zopáknout a pozitivně naladit s rybičkama. Si to zopáknout a pozitivně naladit s rybičkama 48. A pozitivně naladit s rybičkama 48. My ještě nejsme starý. Rybičkama 48. My ještě nejsme starý.
1: Má paní.
0: My ještě nejsme starý.
1: Má paní
0: ještě nejsme starý.

co já tu... Má paní odjela na celý víkend, co já... Celý víkend, co já tu budu dělat sám. Víkend, co já tu budu dělat sám. Co já tu budu dělat...

0: Sì, signora.
1: Hausbrand caffè, per favore?
0: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu le
1: caffè, per favore?
0: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Víte, co Hausbrandkáva.cz. Víte, co povýší každý letní den CZ. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steak povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je 100% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Mami.
2: Protože je středa. Albert.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Středa. Albert.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Výlet?
4: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i... Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme... A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. Lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší... Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší... To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo. Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Jdeme? Zoo chleby.
5: Z kosmetika, co má
4: koule. Zoo chleby.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pot. Z kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pot. I sporek žád, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pot. I sporek žád. Angry Birds, lousy vůně pot. I sporek žád. Víkec si funkčí. I sporek žád. Víkec si funkčí věci. Anagore, Anagore, BRDS.cz. BRDS.cz. BRDS.cz.
6: Kontejnery
5: BRDS.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý
5: .cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu.
5: Z.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte ju...
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že...
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte ju víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel. I v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.

0: Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa
0: oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční.
1: Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6
1: Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem, Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do aut, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Café per favore.
2: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Café per favore.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Café per favore.

0: Jednoduše, jsme Siegl.
1: www.siegl.cz
0: Jsme Siegl.
1: www.siegl.cz www.siegl.cz
2: Žebro
1: Siegl.cz
2: Žebro paket Žebro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, CZ.
3: Náhradní díly pro bagry,
2: vše pro bagr, vše pro bagr, CZ.
3: Náhradní díly pro bagry, pěkně na jední díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro
3: bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr, CZ.
3: Rychlé dodání.
2: Vše pro bagr, CZ.
4: Letní slevy ve
2: Všepropagr.cz
4: Letní slevy ve Fashion Aréně
2: .cz
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využít Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na let procent u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dob značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Milujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Potřebujete dětské kolo,
6: ale bojíte se, že bude dítko.
5: Potřebujete dětské kolo,
6: ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
5: Tak potřebujete dětské kolo,
6: ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
5: Tak si ho půjčte kolo,
6: ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: Happy Sport, bojíte se, že bude dítko hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: Happy Sport, dítko hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičte
5: a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Raskal i akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Raskal.
6: A v Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Raskal.
6: A Bíny.
5: A teď navíc se slevou.
6: Nová kola špičkových značek VUM.
5: Raskal.
6: A Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale je
6: špičkových značek VUM.
5: Raskal.
6: A Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%.
6: VUM.
5: Raskal.
6: A Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
6: A Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
6: Happy.
5: Teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
6: HappySport.cz
5: Slevou 15%, ale jen do konce června.
6: HappySport.cz
7: Top Trade a
5: 15%, ale jen do konce června.
6: HappySport.cz
7: Top Trade,
5: ale jen do konce června.
6: HappySport.cz
7: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů
5: června.
6: HappySport.cz
7: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů
6: Frank.cz
7: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy z obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy s kladem, půjčovna, Globetrotter, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy s kladem, půjčovna, Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy s kladem, půjčovna, servis. Více na Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy s kladem, půjčovna, servis.

0: Více na www.toptrade.cz a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
1: A teď pozor.
0: Půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
1: A teď pozor.
0: Více na www.toptrade.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan
0: Toptrade.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 10 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Dealerů Nissan. Více 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan.cz.

Slušnej rok od rána do... Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz.

Scorpions na Rock Rádiu, Send Me an Angel. Scorpions na Rock Rádiu, Send Me an Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to Send Me an Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. A to přání slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. A to přání bylo, to znamená, že byla na vaše přání. A to přání bylo Jirky. Další byla na vaše přání. A to přání bylo Jirky. Další přání je její přání a to přání bylo Jirky. Další přání je to přání bylo Jirky. Další přání je od Jakuba Jirky. Další přání je od Jakuba, který píše, že by další přání je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Další přání je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Zaspomínat na česká 90. léta a pustit si nějakou klasiku od Kapela. Vzpomínat na česká 90. léta a pustit si nějakou klasiku od kapely Kaleta a pustit si nějakou klasiku od kapely Kabát z Alba Colorado. Pustit si nějakou klasiku od kapely Kabát z Alba Colorado. Ideálně titul klasiku od kapely Kabát z Alba Colorado. Ideálně titulní píseň Colorado. Alba Colorado, ideálně titulní píseň Colorado. No tak pojďme vzpomínat na 90. Colorado, ideálně titulní píseň Colorado. No tak pojďme vzpomínat na 90. Vzpomínat na 90. s Coloradem.

všechny prachy. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce, já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krát všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krát na prachy.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb.

Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém... Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě, přání, který... Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě, přání, který zařídil... byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě, přání, který zařídila Iveta... Adams na Rock Radio v elektrickém obědě, přání, který zařídila Iveta a já tady mám přání... v elektrickém obědě, přání, který zařídila Iveta a já tady mám přání, o který si píše... obědě, přání, který zařídila Iveta a já tady mám přání, o který si píše... Markéta a já tady mám přání, o který si píše... Markéta a mají to být... A tady máme přání, o který si píše Markéta a mají to být Volbeat a Black Rose. O který si píše Markéta a mají to být Volbeat a Black Rose píše tady... A mají to být Volbeat a Black Rose píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná... Volbeat a Black Rose píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná... Tak mi zahraj Black Rose píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná... Tak mi zahraj Volbeat, ať se tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná. Tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Díky. Dnes jsem nějaká ochrápaná. Tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Díky nějaká ochrápaná. Tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den. Tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Marke. Tak mi zahraj Volbeat, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal. Volbeat, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojďme na to trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojďme na to. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojďme na to. Volbeat jsou tady. Hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojďme na to. Volbeat jsou tady a je to. Tak pojďme na to. Volbeat jsou tady a je to asi evidentně poslední píseň, která se nám do dnešního... Pojďme na to, Volbeat jsou tady a je to asi evidentně poslední píseň, která se nám do dnešního elektrického... Jsou tady a je to asi evidentně poslední píseň, která se nám do dnešního elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat. A je to asi evidentně poslední píseň, která se nám do dnešního elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat. Tak to zkuste evidentně poslední píseň, která se nám do dnešního elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat. Tak to zkuste píseň, která se nám do dnešního elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat. Tak to zkuste třeba zítra nebo v roku na přání... elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat, tak to zkuste třeba zítra nebo v roku na přání, nedá se nic dělat, tak to zkuste třeba zítra nebo v roku na přání po 18. hodině a tak to zkuste třeba zítra nebo v roku na přání po 18. hodině a třeba to vyjde příště, třeba zítra nebo v roku na přání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme roku na přání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát volby po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat. Hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat. Třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat. Dát Volbeat.

0: chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ty... Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkár kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz na plevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz .cz, napiš kod rádio a 1% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a 1% klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to 30%. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kod rádio a jede to 30%. Jede to 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýr 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna techno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Hledáte
1: objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Hledáte práci, která dává
1: smysl?
0: Trenýrkárna.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozu
2: platí.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road s volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastník vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dneska na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na pc26.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
3: 6.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června. Těšíme se na vás v pátek.

0: pátek 19. června před OC Letňany.
1: Románský.
0: 19. června před OC Letňany.
1: Románský.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetří.
0: Napřed OC Letňany.
1: Románský.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
0: Letňany.
1: Románský.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello.
1: Románský.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka růz. Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy X. Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10. Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské alkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčiny za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland 19,90 až do 23. června Kaufland.
3: Atención, señor.
2: 90 až do 23. června. Kaufland.
3: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do 23. června. Kaufland.
3: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres.
2: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa.
3: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La...
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
2: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online a reggaeton.
3: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás na OCZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar.
2: Všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar.
2: Vás naučíme tančit.
3: Awarashar.
2: Učíme tančit.
3: Awarashar. Awarashar. Awarashar.
4: Střešní okna fenestra. Fenestra. Střešní okna fenestra. Fenestra. Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi. Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a. Střešní okna fenestra. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 4. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra.
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra.
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již...

již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fy a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, bo...
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít
0: trenkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo...
0: Z.
1: Hej ty, ne ty. Chceš...

0: Porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v první část tenisové sezóny porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v první sezóny porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi z Francie. V londýnském Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl. Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka.
1: Rock Radio.
0: Z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka.
1: Rock Radio. Počasí.
0: První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Naopak zvládl Jiří Lehečka.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno.
0: Jiří Lehečka.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno.
0: Lehečka.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechod.
1: Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataží. Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, s vyšší pravděpodobností přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, s vyšší pravděpodobností zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Víme, ojediněle se vyskytnou i přehánky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou vyskytnout i přehánky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude srážek ubytí ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou se můžou objevit i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů. I bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
1: Ať už
2: nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří.
2: Dosáhnou až 28 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušné. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí.
3: Rock Radio doprava.
1: Počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
2: Pozor na komplikace ve Friedlandu.
3: Rock Radio doprava.
2: Pozor na komplikace ve Friedlandu. V Husově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahuje policie a probíhá vyšetřování proto počítejte se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat při

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se do přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Uvedla to televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Uvedla to Česká televize, která se dohodli na smíru, který schválil soud. Uvedla to Česká televize, která byla jedním z producentů filmu. Snímek byl inspirovaný kauzou zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného. Snímek byl inspirovaný kauzou zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z užívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producenty žalobu. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producenty žalobu. Vědci vyrobili jedné z postav filmu a podala na producenty žalobu. Vědci v 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Podle nich snižuje nový elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Podle nich snižuje nový technologický postup padu z gramofonových desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výfonových desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě až o 60% tvorbu emisí a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. Procent tvorbu emisí a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla 90% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla 90% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla najít využití toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla najít využití u výroby pro lidský organismus. Nová technologie by mohla najít využití u výroby běžné spotřební. Nová technologie by mohla najít využití u výroby běžné spotřební elektroniky. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. Na turnaji v Londýnsku Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. Na turnaji v Londýnsku zahájil travnatou část tenisové sezóny

0: zvýšenou opatrností a možným zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 12 a možným zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 12 hodin zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 12 hodin 10 minut. Takže omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 12 hodin 10 minut. Takže mělo trvat přibližně do 12 hodin 10 minut. Takže pokud někam jdete, tak hlavně opatrně.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Hlavně opatrně.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše dia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej voraz. Rock Rádio. Rockovej voraz.
1: Čau, rockeři.
0: Rock Rádio. Rockovej voraz.
1: Čau, rockeři. Tady vaše víkend.
0: Rockovej voraz.
1: Čau, rockeři. Tady vaše víkendová moderátorka. Čau, rockeři. Tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska tady. Čau, rockeři. Tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska tady. Tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska tady. Takhle hezky jsem. Vaše víkendová moderátorka Kája dneska tady. Takhle hezky jsem zadaná, protože moderátorka Kája dneska tady. Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se Kája dneska tady. Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní. Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní věc. Jsem zadaná, protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit. Protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit. Ale se stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit. Ale stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit. Ale dneska tady teda zaskakuju, dneska tady teda zaskakuju a užijeme si tady pořádnou slušnou muziku, takže vám tady pustím Bon Jovi. Právě teď na Rock Rádiu.

0: jejich Always tady na Rock Rádiu. A mě přišla Bon Jovi a jejich Always tady na Rock Rádiu. A mě přišel hezký dotaz Ovi a jejich Always tady na Rock Rádiu. A mě přišel hezký dotaz o tom, jak jejich Always tady na Rock Rádiu. A mě přišel hezký dotaz o tom, jak Always tady na Rock Rádiu. A mě přišel hezký dotaz o tom, jak na Rock Rádiu. A mě přišel hezký dotaz o tom, jaká byla ta Metallica v A mně přišel hezký dotaz o tom, jaká byla ta Metallica v Budapešti.
1: A právě ta noty ze její slavné prostřední části na levou.

0: ruku. A právě tahle ta výslavné prostřední části na levou ruku. A právě tahle ta písnička zahrála při prostřední části na levou ruku. A právě tahle ta písnička zahrála při první noci v Budapešti. Právě tahle ta písnička zahrála při první noci v Budapešti. A myslím si, že všichni jsme tam dostali takovou písnička zahrála při první noci v Budapešti. A myslím si, že všichni jsme tam dostali hrála při první noci v Budapešti. A myslím si, že všichni jsme tam dostali takovou tu husí v Budapešti. A myslím si, že všichni jsme tam dostali takovou tu husí kůži, protože a myslím si, že všichni jsme tam dostali takovou tu husí kůži, protože myslím si, že všichni jsme tam dostali takovou tu husí kůži, protože po dokončení této písničky tak James Hetfield společně s Kirkem Hammettem zvedli ruce, k nebesům a poslali to právě jejich bráchovi, který tragicky takhle zahynul při té nehodě autobusu. Nicméně já vám tady pustím Panoptiko a jejich poslední tango.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr...
0: Panoptiko a jejich poslední tango.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás...
0: tango.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunrati Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice. Do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme se. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi. Vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Vít do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce. Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: U Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Koupelnové Ventes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Koupelnové Ventes. Na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Koupelnové Ventes.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory.
1: Těšíme se na vás.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory.

0: koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroje, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroje, ventilátory, krmové ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístroje, ventilátory, krmové ventilátory.
1: Takhle široko.
0: Střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Takhle širokou nabídku ventilátorů. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Takovou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde nenajdete. Ventilátory.cz
2: Utr.
1: Ventilátory.cz
2: Utrhnout, sklidit.
1: Ventilátory.cz
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat,
1: CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoc. Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svaz hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20. a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Kovou svazek za 12,90 až do 23. června. 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kaufland.
1: Až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Uvažujete o novém
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte
2: jako z Kauflandu.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají v ní. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělý výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovnímu tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Padlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.

sportovním režimem. Více na vajland.cz. Profi voda. Více na vajland.cz. Profi voda. S tou se nemusí. Na vajland.cz. Profi.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Dny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart
0: letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším
0: CZ.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je
2: nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných kupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odol exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek.

dohrává Bon Jovi a... Právě nám dohrává Bon Jovi a jejich Always tady na... Právě nám dohrává Bon Jovi a jejich Always... Právě nám dohrává Bon Jovi a jejich Always tady na Rock Rádiu. A právě nám dohrává Bon Jovi a...

0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Maximální úspora
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na
0: to se vyplatí.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Na maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice z Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice z trojky pěny pro muže i ženy. 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice z trojky pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní na celou značku Gillette. Náhradní hlavice z trojky pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pačku Gillette, náhradní hlavice strojky pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělé hlavice strojky pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělé strojky pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90 pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie CZ za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie CZ.
2: Zažijte
1: 59,90. Více na Teta Drogerie CZ.
2: Zažijte emoce za
1: 60. Více na tetadrogerie.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Více na tetadrogerie.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu
1: Peugeot.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu. Soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu. Hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušen. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě kup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký.
2: PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký.
2: 2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Rock Radio.
3: Od června u OC Europark ve Štěrbohorích. Europark ve Štěrbohorích.

0: 29 dní.
1: Ojem.
0: Odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 svídrží až 29 dní. Garmin Fenix 8 svídrží až 29 dní.
1: Ojem, mazec.
0: Fenix 8 svídrží až 29 dní.
1: Ojem, mazec.
0: Datart svídrží až 29 dní.
1: Ojem, mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: 29 dní.
1: Ojem, mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci?
0: Dní.
1: Ojem, mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: Opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. V Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brýlí. Máme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Víc si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kam sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.li a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.li tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

rok. Slušnej rok. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.dovečera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz.

0: práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro. Ale zavřít se s rodro, doma vedro, venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do doma vedro, venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně i rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní a jakž takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Mašení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochpište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. S mobilní aplikaci Sencor. Sencor.

0: Tak to byly Don Jerry, I love you too much, a vy už víte, co přichází parto. V pátek 19. června. V pátek 19. června pokračujeme. V pátek 19. června pokračujeme z roka v Pardubicích. Na pódiu to odpálí Koblížci, Alkehor, Horký Žeslíže, Trautenberg a Traktor, který navíc slaví 25 let na scéně. A samozřejmě tam nebude chybět ani naše rock radio ban 25 let na scéně. Petr vás provede celým festivalem a naše holky dovezou hromadu poctivýho rock.
1: Jednou partu totiž odměníme 10 vstupy na Rock in Town Pardubice.
2: Tvrdou muziku ti...
1: V pátek v rokovém rozjezdu.

0: je basket case.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad...
1: Šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš... Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na... Nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: 5. června.
1: Super.

0: Dnes nakoupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nakoupíme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy...
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finál. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více nad Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast textových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast .com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Více na technikplast.com.
3: Právě jste naladili
2: technikplast.com.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty
2: com.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď Teď všichni Mexická vlna.
4: Tohle bude dlouhá noc.
5: Fortuna dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Co se tady děje?
8: Chystá.
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 kilometrů. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.

0: 50 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 50 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr.
1: Bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr.
1: Super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, v technologiích. BYD.com, BYD.com.
2: 每一件漂亮的T恤 条纹多多 每一件漂亮的T恤 条纹多多 品质保证 每一件漂亮的T恤 条纹多多 品质保证 只需 每一件漂亮的T恤 条纹多多 品质保证 漂亮的T恤 条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息 条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息 多多 品质保证 只需要您的几条个人信息 和银行卡号 个人信息 和银行卡号
3: Nekupujte drahý značky.
2: Hejinhangkahao.
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky.
2: Kahao.
3: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Kam bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Pohlédl do dálky.
3: Potisku. Bez potisku CZ.
4: Pohlédl do dálky.
3: Bez potisku CZ.
4: Pohlédl do dálky a
3: zvolal. CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Ozvěna se do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Ozvěna a zvolal.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
5: A.
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blížným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blí a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Víne
4: blíží. Prázdniny se blíží.
5: Víne tu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém měststavení
6: je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Bostu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Bosko.
8: O letošní
7: klad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách
7: Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách
7: ve Westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách
7: Novém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení
7: městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení
7: slavninách
8: posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám
8: posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám váš
8: 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj.
8: Stupenky a více.

0: informací na www.westernové-městečko.cz a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Vytáhni jendu!
0: Informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Vytáhni jendu!
0: www.westernové-městečko.cz.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: www.westernové-městečko.cz. Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtahy
2: jedna?
1: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím!
1: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy!
1: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj!
1: Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
2: Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
2: No, výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
2: No jo, výtahy jedna, uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
2: No jo, výtahy jedna!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
2: No jo, výtahy jedna!
3: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jen vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
1: Jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jo. No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedno.
3: Jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej.
5: Jendo, ty...
4: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám.
4: Já už jsem nahoře, výtah je hotovej.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám.
4: Výtahy jedna.
6: České bedna.
4: Jasně, dělám.
6: Výtahy jedna.
4: Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor.
6: Dělám.
4: Výtahy jedna.
6: Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypický výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy a řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
7: Tohle není jen obyčejná grilovač.
4: www.výtahy1.cz
7: Tohle není jen obyčejná grilovač.
4: www.výtahy1.cz
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je...
4: .cz
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí na grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27 Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Rock Radio.
7: S apkou za 27,90. Albert.
8: Rock Radio.
7: 27,90. Albert.
8: Rock Radio.
7: Albert.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Z. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a nás teďka čeká Europe, Honza Křížek, Black Label Society. No a nás teďka čeká Europe, Honza Křížek, Black Label Society, nebo už teď Green Day. No a nás teďka čeká Europe, Honza Křížek, Black Label Society, nebo už teď Green Day a jejich Basket Case. Honza Křížek, Black Label Society, nebo už teď Green Day a jejich Basket Case. Black Label Society, nebo už teď Green Day a jejich Basket Case.
2: Kdo?
1: Nebo už teď Green Day a jejich Basket Case.
2: Kdo šetří, má za tři.
1: Teď Green Day a jejich Basket Case.
2: Kdo šetří, má za tři.

0: Dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Matej zdarma. Profesionální 5-litrovou penetraci Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. penetraci Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Matej zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro profesionální penetraci Matej zdarma. Více na dek.cz. I penetraci Mapej zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen sma.
0: Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
0: Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný míst. Nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Ratatadadadadada trička
1: ra... deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Ratatadadadada trička ratatadadada.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Ratatadadadada trička
2: šípneu.cz.
3: Ratatadadadada trička ratatadadadada potisk. Ratatadadadada trička ratatadadadada potisk. Ratatadadadada trička ratatadadadada potisk. Potisk trička potisk. Ratatadadadada potisk. Potisk trička potisk. Trička bela bel CZ. Ratatadadada potisk. Potisk trička potisk. Trička bela bel potisk. Potisk trička potisk. Trička bela bel CZ. Trička potisk. Trička bela bel CZ. Vedrčka bela bel CZ.
4: Vedro jako na
3: bela bel CZ.
4: Vedro jako na Sahaře, máme pro vás Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní 999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
4: 99 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock. Legenda
4: v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
4: Síti Datart.
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád.
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle to. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. Plus velký Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. Plus velký plagát. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. Plus velký plagát. Iron Maiden Burning Ambition. Právě v Mapetyho a rytířský metal podle Castleret. Plus velký plagát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Velký plagát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
7: Zažijte emoce za volantem vozu
6: Burning Ambition. Právě v trafikách.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
6: Právě v trafikách.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow. Zažijte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné cenu. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Pinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka

0: nákup nového vozu a příslušenství. Nutné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 příslušenství.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června.
2: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Alef.

0: tento týden v Kauflandu. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka růz. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná den v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Kocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující na různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující na XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2L balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29. Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland 10 až do 23. června Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Do 23. června Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. K 5.
0: června Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete.

0: zavedou tvrdé tresty za varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty za neúmyslné možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty za neúmyslné chyby příjemců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky u soudu a zavedou tvrdé tresty za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky tvrdé tresty za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky. Bezpečnostní novelu bude i za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky. Bezpečnostní novelu bude humanitární dávky. Bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Fotbalistní dávky. Bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Fotbalisté Koreje před bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Fotbalisté Koreje před druhým utkáním sněmovna. Fotbalisté Koreje před druhým utkáním na mistrovství světa proti domácímu. Fotbalisté Koreje před druhým utkáním na mistrovství světa proti domácímu Mexiku bojkotují. Fotbalisté Koreje před druhým utkáním na mistrovství světa proti domácímu před druhým utkáním na mistrovství světa proti domácímu Mexiku bojkotují korejská média. Utkáním na mistrovství světa proti domácímu Mexiku bojkotují korejská média. Mistrovství světa proti domácímu Mexiku bojkotují korejská média. Důvodem roztržky proti domácímu Mexiku bojkotují korejská média. Důvodem roztržky jsou posměšné výroky bojkotují korejská média. Důvodem roztržky jsou posměšné výroky na adresu kapitána korejská média. Důvodem roztržky jsou posměšné výroky na adresu kapitána. Jsou posměšné výroky na adresu kapitána Song Hung-mina ze strany některých novinářů. Posměšné výroky na adresu kapitána Song Hung-mina ze strany některých novinářů. Ty byly zachyceny na kapitána Song Hung-mina ze strany některých novinářů. Ty byly zachyceny na kameru a pronikly Hung-mina ze strany některých novinářů. Ty byly zachyceny na kameru a pronikly ze strany některých novinářů. Ty byly zachyceny na kameru a pronikly na veřejnost.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, s vyšší pravděpodobností i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Se vyskytnou i přehánky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně i přehánky, s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i pravděpodobnosti ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a večer bude ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika, hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok počasí. Rok rádio, doprava.
1: Na dálnici D10
2: prava.
1: Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov na 14. kilometru komplikuje provoz porucha na dodávka. Počítejte teda ze

0: zdržením a kilometru komplikuje provoz porouchaná dodávka. Počítejte teda se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu provoz porouchaná dodávka. Počítejte teda se zdržením a zvýšenou opatrností a dodávka. Počítejte teda se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu místem omezení. Počítejte teda se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu místem omezení je hlášeno teda se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu místem omezení je hlášeno do 2 hodin a zvýšenou opatrností při průjezdu místem omezení je hlášeno do 2 hodin odpoledne, takže množství při průjezdu místem omezení je hlášeno do 2 hodin odpoledne, takže pokud někam jedete, tak hlavně opatrně.
1: Instagram Rock Rády.
0: Jedete, tak hlavně opatrně.
1: Instagram Rock Rády.
0: Hlavně opatrně.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radí jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
0: Krásný odpoledne.
1: Rock Radio. Rockovej foras.
0: Krásný odpoledne, rockeři. Dneska
1: Radio. Rockovej foras.
0: Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Kaja.
1: Foras.
0: Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za. Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za. Odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana, ale nebojte se. Dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou. S váma Kaja, zaskakuju za Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož. Zaskakuju za Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož. Za Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na se, mám tady připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď vohy. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď vohnutí hledají zpěváka. Můžete těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď vohnutí hledají zpěváka. Hledají zpěváka.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb. Odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2002. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změna bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání schválil. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání schválil. Novela má současně usnadnit, kterou dnes Senát podle očekávání schválil. Novela má současně usnadnit Senát podle očekávání schválil. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování zrakově. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování zrakově postiženým. Usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování zrakově postiženým. Ani zrakově postiženým. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm kritizuje změny postiženým. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu. A

vás to zkusí. To žádnej med, tak kdo z vás to zkusí. Ať je tak, kdo z vás to zkusí. Ať je velkej tak akorát, a to zkusí. Ať je velkej tak akorát.

0: Hledá
1: sa mi redo.
0: Hledá se
2: zpěv.
1: Redo.
0: Hledá se zpěvák na i... Hledá se
2: zpěvák na inzerát.
0: Hledá se
2: zpěvák na inzerát.
0: Hledá se
2: zpěvák na inzerát.
0: Hledá se
2: zpěvák na inzerát. Do naší nudný party není to žádný zpěvák na inzerát. Do naší nudný party není to žádný zpěvák na inzerát.

0: Let's Get Rock nám momentálně vzkazují Def Leppardi. No, Let's Get Rock nám momentálně vzkazují Def Leppardi. No a je středa, momentálně vzkazují Def Leppardi. No a je středa, což znamená, že Kamil je Def Leppardi. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým pardi. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním hvězda, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním hvězdním Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byl někým zase popovídal. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Povídal. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak vlastně Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak vlastně kapela vznikla. Kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak vlastně kapela vznikla, taky samozřejmě o Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak vlastně kapela vznikla, taky samozřejmě o budoucnosti, takže co se chystá. Bavili se o tom, jak vlastně kapela vznikla, taky samozřejmě o budoucnosti, takže co se chystá, koncerty a nová. Kapela vznikla, taky samozřejmě o budoucnosti, takže co se chystá, koncerty a nová tvorba. Taky samozřejmě o budoucnosti, takže co se chystá, koncerty a nová tvorba. Tenhle rozhovor, takže co se chystá, koncerty a nová tvorba. Tenhle rozhovor už si teď můžete pustit na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcasty. Máme tam doporučuji si tenhle rozhovor dát. A co taky doporučuji je pustit ke kafíčku, tak doporučuji si tenhle rozhovor dát. Co taky doporučuji je zůstat tady u našeho rock rádia, protože nás čekají sabatoni with Intep.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do...
0: Detaily.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.

0: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezjinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. Bezkempu.cz.
1: Nejlepší výběr, nejnižší Z. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více CZ. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Těch prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Věda.
1: Více na bene.cz.
2: Věda. Řemeslo.
1: Na bene.cz.
2: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Utrhnout z klidi.
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Utrhnout z klidi, očistit, přepravit.
2: Být hrdí.
3: Utrhnout z klidi, očistit, přepravit, vybrat. Utrhnout z klidi, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 9
3: zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. Berte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou třeba hrachové lusky kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až 69,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20. Cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Kovou svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako
4: až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Angry Birds kosmetika.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule.

Angry Birds Cosmetica co má koule. Angry Birds Cosmetica co má koule. Angry Birds Lousy vůně Cosmetica co má koule. Angry Birds Lousy vůně Cosmetica co má koule. Angry Birds Lousy vůně pot i sporek žáule. Angry Birds Lousy vůně pot i sporek žádný keci fun Birds Lousy vůně pot i sporek žádný keci funkční věci. Lousy vůně pot i sporek žádný keci funkční věci. Anagrae pot i sporek žádný keci funkční věci. Anagrae žádný keci funkční věci. Anagrae bead si funkční věci. Anagrae bead se tečka věci. Anagrae bead se tečka ten. Anagrae

0: krásně jsme si to užili. Teď si
1: jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastický a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
0: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
0: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše
0: a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
0: Kou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře?
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře?
1: Vaše nejsladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme
1: sladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? V kanceláři? Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? V kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? V kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma? V kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i ochladí doma? V kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. V kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 delná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 víc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupitupná. Již od 5999 korun. Koupit již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Z.
3: Senkor.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvu. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 2. Nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 hodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun z 10 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na

0: slevy.
1: Čím více na...
0: Zavratné mega slevy.
1: Čím...
0: Zavratné mega slevy.
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte.
0: Mega slevy.
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na ok... Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy. Více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10. Tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10. Ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete... Dáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
2: In. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ. Dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ. Dárky, byla byl, CZ.
3: Do koší,
2: byla byl, CZ.

0: shit the
1: Kempovat můžeš i...

večera v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: To zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch...
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch...
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch ne... Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si...
1: Samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to...
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a...

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom. Díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

večera v DABu i FM nebo rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: třeba je věnujeme právě v DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Rockin'. Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve... Rockin'. Máte málo roku ve svým... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderát... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautem. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A traktoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A traktoria. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A traktor. Devci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Horký že slíže. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Trautenberg. A traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. A traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnuje nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě.

0: A teďka už Guns N' Roses, Bad Wolves, anebo Tři sestry. A teďka už Guns N' Roses, Bad Wolves, anebo Tři sestry, protože život je takovej a jiný. Teďka už Guns N' Roses, Bad Wolves, anebo Tři sestry, protože život je takovej a jiný nebude. Roses, Bad Wolves, anebo Tři sestry, protože život je takovej a jiný nebude. Wolves, anebo Tři sestry, protože život je takovej a jiný nebude.
1: Vše pro vaši
0: Tři sestry, protože život je takovej a jiný nebude.
1: Vše pro
0: život je takovej a jiný nebude.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.
0: Jiný nebude.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Ten 90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Vítní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 26,90. A Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90. A Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20. Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
2: Trény.
1: Pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
2: Trénírka.
1: 9,90 až do 23. června. Kaufland.
2: Trénírkárna.cz
1: až do 23. června. Kaufland.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
1: 3. června. Kaufland.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
1: Kaufland.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne.
2: .cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne. Ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrka, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód trend, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód radio a trenýrkárna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. To 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírka
3: na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz
3: kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz
3: dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz
4: Housebrand Café per favore
3: a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz
4: Housebrand Café per favore
3: si signora máš.
2: Trénírkárna.cz
4: Housebrand Café per favore
2: Sinirkarna.cz
4: Housebrand Café per favore
3: si signora
2: .cz
4: Housebrand Café per favore
3: si signora
4: Housebrand Café per favore
3: si signora Housebrand, tuhle kávu si zříte pít Housebrandkáva.cz
5: Stavebniny
3: Housebrandkáva.cz
5: Stavebniny
3: Kava.cz
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno pět. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno pískové. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno pískové příčkovky Porfix. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou. Přináší mega akci. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou akci. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek a kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mekší akustikou a teplnou akumulací.

0: Slušnej výkop. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa.
0: Kop na Rock Rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa jeden naplno.
0: Rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa jeden naplno. Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek na Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Světa jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od 7 jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. A dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od 7 nastoupí favorizne pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od 7 nastoupí favorizované Portugalsko proti porci zajímavých zápasů. Večer od 7 nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu zápasu. Večer od 7 nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak od 7 nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L. Nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L. Anglie proti DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L. Anglie vyzve Chorvatsko. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L. Anglie vyzve Chorvatsko. A české fanoušky pak přijde lahůdka skupiny L. Anglie vyzve Chorvatsko. A české fanoušky bude zajímat skupiny L. Anglie vyzve Chorvatsko. A české fanoušky bude zajímat hlavně Anglie vyzve Chorvatsko. A české fanoušky bude zajímat hlavně zítřek. Národní fanoušky bude zajímat hlavně zítřek. Národní tým bude hrát proti Jihoafrické republice. Tým bude hrát proti Jihoafrické republice v 6 večer, takže zítra všichni povinně v 6 u obrazovek. Proti Jihoafrické republice v 6 večer, takže zítra všichni povinně v 6 u obrazovek. České republice v 6 večer, takže zítra všichni povinně v 6 u obrazovek. Večer, takže zítra všichni povinně v 6 u obrazovek.
0: Když skončí.
1: Všichni povinně v 6 u obrazovek.
0: Když skončí asfalt.
1: Povinně v 6 u obrazovek.
0: Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro tečí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jej hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejich hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: A teďka
0: stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: A teďka už Guns N' Roses.
0: Hřištěm je celý svět.
1: A teďka už Guns N' Roses.
0: Celý svět.
1: A teďka už Guns N' Roses, Bad Wolves a

0: nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebních akumulací, nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. kovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijď. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčky ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustického 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz. Přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz. Porobetonových. Více na dek.cz. Více na dek.cz. Ještě CZ. Ještě nemáš lístky? Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba... Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan...
0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Napravit. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů. Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé... 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Víkendu.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan
0: a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná
0: po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fik
0: publice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor. Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za... Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.
0: Pisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.cz. Lepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.cz.
3: Hlavní partneři.
1: Do 25. června na www.hrady.cz.cz.
3: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna.
1: 25. června na www.hrady.cz.cz.
3: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna.
1: www.hrady.cz.cz.
3: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
1: z.cz.
3: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
1: To jsou
3: hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
3: Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
1: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco.
1: Hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco
1: Mobile.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. U Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete a limitovaná edice SIM karty Extra Data.

0: Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB Mobile, dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný!
0: A opakovaně.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu! Doufáme! Je to nepopsatelný vidět! Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko! Vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích!
1: Krásu ze zhora!
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích. Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
2: Lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri, vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak let ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít?
3: Je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let?
3: Tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je
2: zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let
2: zapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2000
2: honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Pleťte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Kup si auto.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto.
4: Firma na zážitky
3: CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120
4: zážitky
3: CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000
3: CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou na 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Hoc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Kto? Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Měnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Zdarma. www.direct.auto.cz
6: Rock Radio.
5: www.direct.auto.cz
6: Rock Radio.
5: direct.auto.cz
6: Rock Radio.
5: auto.cz

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Cos? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů po
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů po
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů po čirým nebem.
0: Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů po čirým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem. Je tady do baletních festiáků a koncertů po čirým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire letních festiáků a koncertů po čirým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás a koncertů po čirým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos lák 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně na 30. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný 20. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apo Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise řádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Pad anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Tykou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean, Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století celkem téměř z českých třeba DeLorean anebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Basic třeba DeLorean anebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Rain anebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest letí celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit 4 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktory. Ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Jasko, Kohout plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda. Hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název tý dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival Cabaret taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival Kabátů týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival Kabátů 9. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival Kabátů Deviant a ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárč, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok

0: Rádio Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer
0: Mělníka, tak se bavte. Prorok Rádio Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete
0: se bavte. Prorok Rádio Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být.
0: Prorok Rádio Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami.
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušný. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušný. Všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rok. Slušnej rok z garáží a z kušeben.

0: Když uvidí... Když uvidíte... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřovatelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez... Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo... Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79 u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44,79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 200. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert 4 kusů s apkou za 269 korun. Albert dle srovnání s apkou za 269 korun. Albert dle srovnání k desát... apkou za 269 korun. Albert dle srovnání k desátému šestý. 69 korun. Albert dle srovnání k desátému šestý. 5 korun. Albert dle srovnání k desátému šestý. Albert dle srovnání k desátému šestý.
1: Kontejner
0: dle srovnání k desátému šestý.
1: Kontejner
0: k desátému šestý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i...
2: Že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte, přistavíte i o víkendu?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.
1: Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www. Siegel.cz.
1: Jsme Siegel.
3: www. Siegel.cz. Siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou? Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím ne... Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemu... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zas... Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna ten měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku

0: Až 250 tisíc navíc vyřídí zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do cash. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběžce. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat rock různý zvuky. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte. Stáhněte si aplikaci
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M litry za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce na barvamneutečeš.cz. Škoda Autobranka.

0: akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Partner Škoda v Praze a v Náchodě. V Praze a v Náchodě.
1: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra
1: Cestra. Fenestra CZ. Fenestra.cz.

0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem
1: Dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševní
1: sebevražd na tratích.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem
1: na tratích.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací. Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. S Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Čeští ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Čeští fotbalisté se na Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty k druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Zápas má výkop zítra. V 18 hodin skupiny proti Jihoafrické republice. Zápas má výkop zítra v 18 hodin našeho času. Český celek po úvodní porážce. Český celek po úvodní porážce s Korejci potřebuje v boji o našeho času.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i
3: Rock Radio počasí.
2: Ojediněle se vyskytnou i přeháníky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a večer bude srážek u polovině území. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den.
2: Po silnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice na 22. kilometru došlo k dopravní nehodě.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby.
2: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
1: Iniciativa vznikla ve spolupráci
2: na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.

0: dopravy ve směru z Prahy na Strakonice. Na 22. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního auta.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očernice, řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz

Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu. Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám to... Tady je Pepa Vojtek z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje.

Ruce v plný polní na kanapy. Ruce v plný polní na kanapy. Polní na kanapy.

vrátili jsme na granát. Pojistky vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely. Vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z auly z Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce

0: Právě nám dohrávají Nightwish a jejich Bye Bye Beautiful na Rock Rádiu. A tohle je vlastně naše poslední Bye Bye Beautiful na Rock Rádiu. A tohle je vlastně naše poslední hodinka rokového vorazu na Rock Rádiu. A tohle je vlastně naše poslední hodinka rokového vorazu tentokrát s Kájou. A naše poslední hodinka rokového vorazu tentokrát s Kájou. A tak si dáme nějakýho s Kájou. A tak si dáme nějakýho frajera nakonec. A to bude teď, Dáme nějakýho frajera nakonec a to bude totiž basák Guns N' Roses Duff McKagan. Duff McKagan byl v roce 94 letech blízko smrti. Po letech extrémního pití mu praskla slinivka a už mu dávali jen malou šanci na přežití. Duff tehdy přiznal, že pil takové množství alkoholu, které jen malou šanci na přežití. Duff tehdy přiznal, že pil takové množství alkoholu, které by většinu lidí zabilo mnohem dřív. Nakonec se ale uzdravil přestal pít a dnes je z něj nejen muzikant, ale i autor knih a člověk, který studoval ekonomii na univerzitě. Pro mě je to prostě borec nakonec, protože si uvědomil, co je špatně. A já si teďka uvědomuju, že nebudu zdržovat a pustím vám tam Metallicu Wherever I May Roam, Fozzy a Metallicu Wherever I May Roam, Fozzy a nebo Dimitri Ever I May Roam, Fozzy a nebo Dimitri a jejich Černobyl právě teď na Rock Rádiu.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Vidíš to? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balónem.
2: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balónem, bungee jumping.
2: To je pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balónem, bungee jumping, driftování, raft. No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem já.
2: Co?
1: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte?
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte?

0: Obdarovaný může zážitek
1: úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností
0: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma. A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma. Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitek. Nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za rovna. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vokulově za 800 korun. Horký že Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vokulově za 800 korun. Horký že Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, že Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další biznis, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než... Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů... Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200... Čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba
0: hdu, nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky,
0: více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90
0: druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90
0: zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12 lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12 za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kaufland.
3: 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z
3: Kaufland. Až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Hledáte práci?
3: Června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Hledáte práci, která dává smysl? Čerstvé jako z Kauflandu. Hledáte práci čerstvé jako z Kauflandu. Hledáte práci, která dává smysl? Kauflandu. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vypídlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v
0: direkt.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v
0: Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun.
1: To se vyplatí.
0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levně.
1: Vyplatí.
0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou to. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Starní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen. Ten vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší
1: Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50%. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold už o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Přijďte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, kupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale
3: v aplikaci a na ccc.eu.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale
3: a na ccc.eu.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned mala?
3: c.eu.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjč. Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjč.
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu
4: půjčte akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A
5: v Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se
5: půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc
5: nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen
5: Czech VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: A Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: Happysport.cz.
4: 15%, ale jen do konce června.
5: Happysport.cz.
6: Mami, do konce června.
5: Happysport.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Happysport.cz.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co je? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Tak tam mají nejlepší palačinky.

0: jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Rock Radio.
0: Co jedeme? Zoo chleby.
1: Rock Radio.
0: Zoo chleby.
1: Rock Radio.
0: Chleby.

0: dnešnímu dni 825, keď si budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovy se vším všudy. Ta kniha se jim, a teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. Zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cíl může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy, aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí.
1: Rokrády Motokeci.

0: Slušnej rok. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rok rádio. Motokeci.cz. Rok rádio. Motokeci Marcela. Rok rádio. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v naši...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo...
0: Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje, ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je už nemít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum, koho kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum, alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke...

Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků těmi hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio. Lepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dub. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dub. Neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. V dubu.

0: Právě nám dohrává Metallica Wherever I May Roam, talesta pecka z takzvaného Wherever I May Roam, talesta pecka z takzvaného Black Alba právě dojela na talesta pecka z takzvaného Black Alba právě dojela na rokrát pecka z takzvaného Black Alba právě dojela na rokrádiu, tak jako dojel roka z takzvaného Black Alba právě dojela na rokrádiu, tak jako dojel rokového Black Alba právě dojela na rock rádiu, tak jako dojel rockovej voraz, tentokrát s Kájou. Já Alba právě dojela na rock rádiu, tak jako dojel rockovej voraz, tentokrát s Kájou. Já tady na rock rádiu, tak jako dojel rockovej voraz, tentokrát s Kájou. Já tady už budu předávat slovo Kubovi s Peťou, ale s Kájou. Já tady už budu předávat slovo Kubovi s Peťou, ale ještě už budu předávat slovo Kubovi s Peťou, ale ještě předtím se s vámi zloučím, děkuju, byla to čest. A než se vám tady ozvou kluci, tak vám tady zahraje Paul čest. A než se vám tady ozvou kluci, tak vám tady zahraje Paul Stanley, Miroš Majdava. A než se vám tady ozvou kluci, tak vám tady zahraje Paul Stanley, Miroš Majdava, zahleď tvojí lavinu, anebo už teď Judas Priest a jich Breaking the Law.
1: Dřív než začnu...
0: Anebo už teď Judas Priest a jich Breaking the Law.
1: Dřív než začnou...
0: Už teď Judas Priest a jich Breaking the Law.
1: Dřív než začnou prázdniny, než...
0: A jich Breaking the Law.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou... Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až... Grand Prix České republiky už 19. až 21. už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídí 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com. .com.
2: Tlačíš.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačíš.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačíš.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačíš.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší
3: exit. Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší
3: e-shop. Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchčený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme vší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku v shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Je vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory
5: netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fiče.
5: To dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Atención.
4: CZ. To je fičák.
6: Atención.
4: To je fičák.
6: Atención, señoras y señores.
7: La Tropical.
6: Atención, señoras y señores.
7: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
6: Señoras y señores.
7: La Tropical Party.

0: debaty opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce lepší mejda. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích. Shopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical!
0: Přijďte super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, nádherné terase smíchu.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit smíchu.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, oh,
0: přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, oh.
0: Další La Tropical se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, oh.
0: Další La Tropical party je
1: yes, oh.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. La Tropical party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropicalsmichov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky a těšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozcnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový dla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez osy až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Uděl fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Dobrý den.
2: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
2: Radost na www.růžovýslon.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratici. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratici.
4: Právě teď tu
3: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratici.
4: Právě teď tu máme Kunratice. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Více na Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes.

0: Dnes. Více na Autojarov. Víte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly.
1: Na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70%. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace.
3: Třídím doma.
2: Tvá destinace.
3: Třídím doma, třídím. Třídím doma, třídím venku. Třídím doma, třídím venku. Třídím, když venčím svoji. Třídím doma, třídím venku. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Třídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroj. Plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí. Opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. Nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekoko.
3: Vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekokom.
3: Je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekokom.
3: Rokra. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekokom.
3: Ekokom.

Roková klasika. Roková klasika.

od rána do večera. V DABu i FM. Nejrok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz.

Rokovej voraz. Rokovej voraz. Voraz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzenéčka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu nejde Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzenétka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 z masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříkový. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20 večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Potřebuješ?
0: A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Potřebuješ změnit
0: splátky? Rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Potřebuješ změnit splátky?
0: S apkou za 27,90. Albert.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: 90. Albert.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý z kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý si dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku ať pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce za...
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce za volantem vozu...
1: Pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce za volantem vozu...
1: Příběhy.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu.

0: hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 6.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Nemáš června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Nemáš co na
2: Domanský.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořít... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rok.dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rok. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
3: Top Trade a
1: www.rokovýradio.cz.
3: Top Trade, akreditovaný prodejce
1: Rokovýradio.cz.
3: Top Trade, akreditovaný prodejce
1: Z.
3: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon. Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Karado a Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Karado a PESL. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Karado a PESL. Má showroom v Praze. Prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Karado a PESL. Má showroom v Praze a Holešově. Obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Karado a PESL. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy sklad. Yukon, Globetrotter, Karado a PESL. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna, servis. Více. Karado a PESL. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna, servis, více na www. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz. V Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz. Vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz.
4: No to, že seš mladej projekt.
3: Půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz.
4: No to, že
3: servis, více na www.toptrade.cz.
4: No to, že seš mladej pro...
3: www.toptrade.cz.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě...
3: toptrade.cz.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš...
3: cz.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. Mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým.

0: mladým absolventům. Chceš se Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektova, nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovské výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti tratí nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tvojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. www. Projektant budoucnosti CZ. Budoucnosti CZ.
1: Každý den čelí vaše data digitální CZ. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitální. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku dým nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Českým. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Alef.

0: na taléřů. Ceny paliv by zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří paliv by zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří v Česku mezi stále častěji řešená témata. Hradec Králové proto hledá nové využití pro bývalou nemocniční ubytovnu na Moravském předměstí. Pokračuje mluvčí města Kateřina Malá.
1: Hradečtí zastupitelé sní výběrového řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupi a následnou přestavbu budovy tak, aby byla architektonicky hodnotná.
0: V suterénu budovy je 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a sklady. V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil plachetnice s českou posádkou. Tamní policie ho podezírá z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. K neštěstí došlo v neděli nedaleko Splitu. Srážku nepřežili čtyři Češi a další čtyři osoby skončily v nemocnici. Do Polska si Jarolím přivedl i české asistenty červeného s Němcem. Trenérem Branky vedl i české asistenty.

0: asistenty Červeného s Němcem. Trenérem brankářů bude Tomáš Pokorný. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Na Českém máme teďka většinou polojasno. Polojasno na Moravě, tak tam je během dne pár přehánek a ve Slezsku se i nějaký bouřky, tak s tím počítejte. Během večera by ale mělo jak srážek, tak oblačnosti ubývat a přesky, tak s tím počítejte. Přes noc by se to mělo snad úplně vyčistit.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 8 si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Jste diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Sluš každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Na jižní spojce se taky bouralo, tam to byl kamion s osobákem. Je

0: ve směru ze Štěrbohol na Spořilov. Na jižní spojce se taky bouralo, tam to byl kamion s osobákem. Je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a spojce se taky bouralo, tam to byl kamion s osobákem. Je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov. Tam to byl kamion s osobákem. Je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a je to právě u sjezdu. Je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam Štěrbohol na Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně. Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně. V Mimoni na sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně. V Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili Strašnice. I tam projíždějte opatrně. V Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na Krujte opatrně. V Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na kruhovém objezdu před Hasnou. V Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na kruhovém objezdu před Hasičárnou. Na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na kruhovém objezdu před Hasičárnou. Na kruhu do sebe vrazili dva osobáky. Je to na kruhovém objezdu před Hasičárnou na Pražské ulici. Takže dva osobáky. Je to na kruhovém objezdu před Hasičárnou na Pražské ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu. Je to na kruhovém objezdu před Hasičárnou na Pražské ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu. Kruhovém objezdu před Hasičárnou na Pražské ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu. A na D5 Čárnou na Pražské ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu. A na D5 je na Pražské ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu. A na D5 je neprůjezdný ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu. A na D5 je neprůjezdný levý. Dávejte pozor na cestu. A na D5 je neprůjezdný levý jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtu. A na D5 je neprůjezdný levý jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtém kilometru. D5 je neprůjezdný levý jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtém kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města. Levý jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtém kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města. Pruh. Dávejte si pozor na čtvrtém kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města. Je tam totiž odstavený na čtvrtém kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města. Je tam totiž odstavený osobák. Kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města. Je tam totiž odstavený osobák. Prahou ve směru právě do hlavního města je tam totiž odstavený osobák. Směru právě do hlavního města je tam totiž odstavený osobák.
1: Instagram
0: hlavního města je tam totiž odstavený osobák.
1: Instagram Rokra
0: je tam totiž odstavený osobák.
1: Instagram Rokrádia
0: odstavený osobák.
1: Instagram Rokrádia, to je Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte.

0: Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun zítra zase dolů. Výše 40 korun a 4,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy pro 10 korun a 4,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 4,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 37 korun. Moci pumpy prodávat maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Ceny paliv by zřejmě maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Ceny paliv by zřejmě měly klesat za 37 korun a 55 haléřů. Ceny paliv by zřejmě měly klesat i v 55.

0: No a třeba jim doporučte poslech Rock Rádia, protože samozřejmě dneska budeme řešit spoustu skvělých. Už nabíjejte telefony za malou chvíli.
1: Nebudu šetřit.

0: Rádio. Rokový odpoledne.
1: Právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty, k tomu máme dneska středu 17. 15 hodin a skoro 3 minuty, k tomu máme dneska středu 17. června. Svátek slaví Adolf, ale taky Adina. A já jednu doma mám, taky přeju všecko nejkrásnější k dnešnímu svátku. A třeba jim doporučte poslech Rock Rádia, protože samozřejmě dneska budeme řešit spoustu skvělých.

0: proč by ty lidi a právě do profilu Rokrádia do zprávy napište, proč by ty lidi do profilu Rokrádia do zprávy napište, proč by ty lístky měly přistát právě vám. Profilu Rokrádia do zprávy napište, proč by ty lístky měly přistát právě vám. K tomu ideálně zprávy napište, proč by ty lístky měly přistát právě vám. K tomu ideálně připojte taky své, proč by ty lístky měly přistát právě vám. K tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo, měly přistát právě vám. K tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo, protože jak jinak dát právě vám. K tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo, protože jak jinak se k tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo, protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty připojte taky svoje telefonní číslo, protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobrý zprávy, to je přece jasný. Telefonní číslo, protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobrý zprávy, to je přece jasný. Takže pište, protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobrý zprávy, to je přece jasný. Takže pište, jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobrý zprávy, to je přece jasný. Takže pište, voláme a řekneme vám ty dobrý zprávy, to je přece jasný. Takže pište, rozhodně rozdáváme celý týden ty dobrý zprávy, to je přece jasný. Takže pište, rozhodně rozdáváme celý týden zprávy, to je přece jasný. Takže pište, rozhodně rozdáváme celý týden, dva lístky už jsou, respektive. Takže pište, rozhodně rozdáváme celý týden, dva lístky už jsou, respektive dvakrát dva. Pište, rozhodně rozdáváme celý týden, dva lístky už jsou, respektive rozhodně rozdáváme celý týden, dva lístky už jsou, respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný, tak jsem dva lístky už jsou, respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný, tak jsem zvědavý, komu to ještě přistane. Už jsou, respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný, tak jsem zvědavý, komu to ještě přistane během tyve dvakrát dva lístky už jsou rozdaný, tak jsem zvědavý, komu to ještě přistane během toho dva lístky už jsou rozdaný, tak jsem zvědavý, komu to ještě přistane během tohohle týdne každopádně. Během tohohle týdne každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park. Tohle týdne každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park From the Inside. Teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park From the Inside. Amarant Doga nebo Linkin Park From the Inside. Bo Linkin Park From the Inside.
1: Kdo šetří, má za tři.
0: Linkin Park From the Inside.
1: Kdo šetří, má za tři.
0: From the Inside.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při
1: nákupu. Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500. 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na dali. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme
2: nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes.
2: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme. 10. června.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Hned dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší. Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: I něco navíc.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Pře nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Pod nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze.

0: Poděbradská 36 nebo v našich další nové prodejně v Praze Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech v Praze Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
1: Housebrand Café.
0: Více na bene.cz.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
0: CZ.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
1: Brand Café, per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
1: Per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Sloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tepít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
4: Mám barák.
3: CZ.
4: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě to postele. Mám barák děravej. Mě to postele fič. Mám barák děravej. Mě to postele fičí. Barák děravej. Mě to postele fičí. Děravej. Mě to postele fičí. Mě to postele fičí. Snad zná. Mě to postele fičí. Snad zná telefičí, snad známý porad fičí, snad známý porad, snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak snad známý poraděj, jinak se poraděj, jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.
5: Nabízí role.
4: Jsem.
5: Nabízí role. Ty na cestě odkud.

0: Tele francouzská záležitost ze 70. se jmenuje Sa plan pour moi. A je to od Plastic Bertrand.
1: Otevírejte Facebooky, najděte profil Rock Rádia a právě do profilu Rock Rádia do zprávy napište

0: www.oknasukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinsko.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Latrom, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Latropites.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Latropical pořádá
2: i tančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Latropical pořádá intenzivní kurz
2: ta v latinskoamerickém rytmu.
1: Latropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Americkém rytmu.
1: Latropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mixla pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, de dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance hit.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropi.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Přihlaste se. No, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Přihlaste se hned teď.
1: Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučí La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar
2: vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar,
2: ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar,
2: my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Naučíme tančit.
1: Awarashar. Awarashar.
3: Ratatadadadadada trička. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potis. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potis. Ratatadadadada trička, ratatadadadada potisk, potisk trička, potisk. Ratatadadadada trička, ratatadadadada potisk, potisk trička, potisk trička. Ratatrička, ratatadadadada potisk trička, byla byl. Ratatadadadada potisk trička, byla byl C. Ta potisk trička, byla byl CZ. Potisk trička, byla byl CZ. Potisk trička, byla byl CZ.
4: Dobrý den.
3: CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu
4: Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou cenu. Šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu.

0: čtyřkolka, která má všechno. I motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi, dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Aon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Aon a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: U Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě
1: začaly. Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si z Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Praha. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Praha. Dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Praha Outlet. Vaše outletová destinace si zamilujete. Fashion Arena Praha Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Outletová destinace.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. To vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. S povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojišťovat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí mout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a může bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz agent.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz agent a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně.

0: Klik.cz a k průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat. 6 tisíc ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik plastování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: Plast.com.

nebo na WAFM nebo na WAFM nebo na rádia WAFM nebo na rádia WAFM nebo na rádia.cz rádia.cz Rock Radio. CZ.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Když slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
2: Much good.
1: Come from
2: much good.

Daghuschi. Daghuschi. Rozcvičit? Daghuschi. Rozcvičit? Poklusem klednici zpracovat něco k pití? Daghuschi. Rozcvičit? Poklusem klednici zpracovat něco k pití? Dlouhej. Rozcvičit? Poklusem klednici zpracovat něco k pití? Dlouhej pas na gauč před klusem klednici zpracovat něco k pití? Dlouhej pas na gauč před tci zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Kdy vám chybí spoluhráč? Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalu hráč? Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu? Tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu? Branky, body, zásadní informace z fotbalového šampionátu? Branky, body, se z fotbalového šampionátu? Branky, body, žlutý i červený karty? To všech šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Tu branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Ty body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Ty žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák, na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. A nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Pač.

0: hudebních žánrů, spousta tance, spousta ohňostrojů, bylo tam prostě celá škála hudebních žánrů, spousta tance, spousta ohňostrojů, jako ryzí hudba. Já mám pocit, že Eva Farná je právě dobrá v tom, že dokáže zabavit hudba. Já mám pocit, že Eva Farná je právě dobrá v tom, že dokáže zabavit nejenom děcka, který prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných, nejenom děcka, který prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka. Děcka, který prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale i prostě v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče, co tam byli se svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče, co tam byli se svými dětmi z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma i babička, ale i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma i babičky, dědečkové, i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali, všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali, všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali a jak byli se svýma dětma i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali a jako neříkejte mi, že byste nedali dma i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali a jako neříkejte mi, že byste dědečkové, všichni si to tam užívali a jako neříkejte mi, že byste nedali dohromady celý text, to tam užívali a jako neříkejte mi, že byste nedali dohromady celý text na mě. A jako neříkejte mi, že byste nedali dohromady celý text na měl smě vůbec rád. Celý text na měl smě vůbec rád. Takže za mě rozhodně skvělý koncert, velikánský vůbec rád. Takže za mě rozhodně skvělý koncert, velikánský hudební počin. Takže za mě rozhodně skvělý koncert, velikánský hudební počin v Česku. Tohle to týmem, protože tohle to dávalo dohromady opravdu velká spousta lidí a já opravdu smekám, bylo. Tohle to dávalo dohromady opravdu velká spousta lidí a já opravdu smekám, velká spousta lidí a já opravdu smekám, bylo to něco neskutečného. Teď už ale samozřejmě na další pecky opravdu smekám, bylo to něco neskutečného. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain a jejich Dál se, bylo to něco neskutečného. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain a jejich dalšního. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain a jejich Dál se ptej, jejich verze. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain a jejich Dál se ptej, jejich verze. Na další pecky. Dáme si Arakain a jejich Dál se ptej, jejich verze. Původní pecky Far Far. Dáme si Arakain a jejich Dál se ptej, jejich verze. Původní pecky Far Far Away. A jejich Dál se ptej, jejich verze. Původní pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight. Mě to vždycky na začátku připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni, připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky. Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky. Celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky. Za chvilku Škorpioni v rytmu lásky.
1: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. To netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal...
1: Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že...
1: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám č...
1: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď...
1: Kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, nafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresor.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí.
2: O, to by...

0: Annihilator, I... Annihilator, I... Annihilator, I... Phoenix... Annihilator, I... Phoenix Rising. Pecka z roku 19... Annihilator a jejich Phoenix Rising. Pecka z roku 1993. Annihilator a jejich Phoenix Rising. Pecka z roku 1993. Annihilator a jejich Phoenix Rising. Pecka z roku 1993 a v tom Phoenix Rising. Pecka z roku 1993 a v tomhletom roce se narodila jedna taková speciální. Pecka z roku 1993 a v tomhletom roce se narodila jedna taková speciální osoba. A v tomhletom roce se narodila jedna taková speciální osoba, která teďka dělá velký halo na celý český hudební scéně. Řeč je o Evě Farný. Já vím, že možná vy nečekáte, že se tady bude.
1: To mělo všechno. Tam byl samozřejmě pop, ale byl tam i rock. Bylo tam prostě celá škála hudebních žánrů, spousta tance, ale byl tam i rock. Bylo tam prostě celá škála

0: Vyšlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
1: CZ. To je fičák.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcha.
1: To je fičák.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo.
1: Fičák.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, za. Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, zelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno, sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno, to ví.
2: Sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno, to ví.
2: A co odvětrávání? Dlo, záchod.
3: Jo, všechno, to ví.
2: A co odvětrávání? Kde je
3: větrák? Jo, všechno, to ví.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co? No, to ví.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Větrávání. Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak, kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak, takhle ne. Jak
3: Větrák, co?
2: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu?
3: Co?
2: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme. Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme. Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz.
2: Odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz.
2: Vám poradíme na ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz.
2: Ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz.
2: .cz.
4: Ventilátory.cz.
5: Vše pro... .cz. Vše pro vaši grilovačku pořídí...
4: .cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento... Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanika s... Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanika s... Vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanika s optimálním pořídíte u nás tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12 tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90 Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90 Bohemia Mini elegantním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 20,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a 50. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčep plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z nás za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru 6,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20 Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23 pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
6: Stavebniny Dek.
5: 9,90 až do 23. června. Kaufland.
6: Stavebniny Dek.
5: Až do 23. června. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přinášíme.
5: 23. června. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč haléřů, včetně DPH. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč haléřů, včetně DPH za kilogram. Dřevěné A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč haléřů, včetně DPH za kilogram. Nyní za skvělých 10,50 Kč haléřů, včetně DPH za kilogram.

0: kilogram. Mega akce ve 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 20 včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné pelce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikajícího června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Za vynikající cenu. Více na dek.cz.
1: Uvažuj.
0: Více na dek.cz.
1: Uvažujete o
0: dek.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídku. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídku. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, které o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou a vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Výkonnosti skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. A Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš.
1: Více na Vaillant.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra.
1: Vaillant.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo ne. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradia nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Čení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. A spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ.
0: Potřebuješ
2: slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
0: Potřebuješ změnit splátku
2: www.rokovýradio.cz.
0: Potřebuješ změnit splátku
2: s flexradio.cz.
0: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou
2: CZ.
0: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu Systi. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu Systi. Půjčkou od Home Creditu.

0: Tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Go od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 200 a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: 买一件漂亮的T恤条多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: Bez potisku.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: CZ.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takový korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto 25 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu 100 a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma.

0: www.direct-auto.cz. Vytáhni jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říká auto.cz. Vytáhni jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni...
1: Káš, výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já jedna?
0: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vy?
0: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vím, výtahy jedna!
0: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vím, výtahy jedna, ty umějš...
0: Potřebujeme šachtu na výtah.
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, šachtu na výtah.
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna, ty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
2: Teď mi už...
0: Vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
2: Teď mi už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
0: Vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
2: Teď mi už máme výtahy jedna.
1: No jo, výtahy jedna.
2: Teď mi už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
3: Chlapi, já už jsem na...
1: No, výtahy jedna.
2: Teď mi už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
3: Chlapi, já už jsem nahoře.
2: Teď mi už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
3: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
2: Máme výtahy jedna.
1: Jendo.
3: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
1: Jendo.
3: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně.
3: Nahoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně.
6: Dělám výtahy jedna. Český vír je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna.
6: Český výrobce výtahů, který má řešit.
4: Ty seš ale bedna.
6: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna.
6: Český výrobce výtahů, který...
5: Jasně.
6: Dělám výtahy jedna.
5: Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické.
6: Dělám výtahy jedna.
5: Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty.
6: Jedna.
5: Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty.
6: Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty.
5: Model výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy pro každý prostor. Atypické výtahové šachty.
6: Moderní prosklené výtahy i rekonstruktor.
5: Atypické výtahové šachty.
6: Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce výtahové šachty.
5: Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících.
6: Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Stávajících www.výtahy1.cz www.výtahy1.cz Výtahy1.cz
7: Rock Radio.
8: Rock Radio.
7: Rock Radio. Rock Radio.
8: Rock Radio. Co se děje?
9: Je tady doba.
8: Rock Radio, co se děje?
9: Je tady dobaletní...
7: Rock Radio.
8: Rock Radio, co se děje?
9: Je tady dobaletních festiáků...
8: Rock Radio, co se děje?
9: Je tady dobaletních festiáků a koncertů po čirým nebem...
8: Rock Radio, co se děje?
9: Je tady dobaletních festiáků a koncertů po čirým nebem...
8: Radio, co se děje?
9: Je tady dobaletních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Je tady dobaletních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je tady dobaletních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je letních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 27. června ve Rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spa Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise řádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther, Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají

0: Hrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Apocalypticou. V přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Deloraine, Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Deloraine anebo 13. století, Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Deloraine anebo 13. století, celkem téměř 5 feet under. Z českých třeba Deloraine anebo 13. století, celkem téměř 50 třeba Deloraine anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 20, téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, soboturka kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, sobotu 20. června může Basin Fire Fest 24 až 27, sobotu 20. června můžeme vyrazit Fire Fest 24 až 27, sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 24 až 27, sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktory 27, sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktory a 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večer na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncertovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka FIA traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 3 se nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival černí koncerty EEčka Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 3 sester EEčka Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 3 sester Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem Kohout plaší smrt a Revival 3 sester Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem vstup smrt a Revival 3 sester Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem vstupné dobrovolné Tří sester Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem vstupné dobrovolné Na Dřínově tam Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem vstupné dobrovolné Na Dřínově tam pod Chýnovským hájem vstupné dobrovolné Na Dřínově tam je Big Beat to je nejenom pravda ale taky nájem vstupné dobrovolné Na Dřínově tam je Big Beat to je nejenom pravda ale taky návolné Na Dřínově tam je Big Beat To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají. Ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Dřínov uměl Zakázaný ovoce. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Shark in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A ne.
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být? Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte večer někam na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový Rádio. Chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika.

Nemusíš mít... Nemusíš mít školu... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Musíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

Rock. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Vyprávím, jak se... Rock Radio. Vyprávím, jak se... Rock Radio. Vyprávím, jak se dávno brázdil... Rock Radio.

0: Za 12,90 až do 23. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. To je jako z Kauflandu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
1: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
1: 9 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází.
2: Senkor.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší krok. Legenda přichází. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. 6 dekátoku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Lepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Got Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Angry Birds, kosmetika, co má...
3: Ambition. Právě v trafikách.
4: Angry Birds, kosmetika, co má kouc, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný ke... Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, gr, i keci, funkční věci. Ano, gr, i b, a, r, d, s, věci. Ano, gr, BARDOSO.CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD.
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u... BYD Tech Days. Testovací dny u... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vy u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu na elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu na Blade Battery nebo úsporný Super Hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13 Super Hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13 městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu. Teď
7: 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu. Teď super. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
7: BYD.
8: Bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
7: BYD. Světový lídr.
8: Hybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD Techu. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com.
9: Slušnej rok.
7: BYD.com.
9: Slušnej rok. Pro Benešov.com. Slušnej rok. Pro Benešov na

0: 90. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Pro Benešov na 95.8 FM. 95.8 FM.
1: Střešní okna
0: FM.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: A česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra
1: 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
3: Pěkné odpoledne přeje.
0: Zprávy.
3: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
3: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, ministr. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá. Pěkné přeje Eliška Votrubová, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. S předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. Do české přírody se pomalu vrací jedny z nejvzácnějších tuzemských šelem. A to kočky divoké. Čtveřici šelem se podařilo odchytit v HKO Český les. Pojmenovali je Bedři. Vědci jim nasadili speciální telemetrické obojky, díky kterým budou moci lépe mapovat jejich pohyb. Europoslanci, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně. Návrh počítá mimo jiné i s povinností migrantů spolupracovat s úřady, anebo se vznikem migrantů spolupracovat s úřady, anebo se vznikem

0: trenirkarna.cz. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky boxery?
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky?
0: .cz.
1: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo... Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalot? Ne, ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kodovou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš?
1: Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš?
1: A zítra jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš? A zítra máš.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirka
1: na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz na.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyber kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 29,90 a cibuli lahůdkovou svazek

0: vznikem návratových center mimo území Unie. Anebo se vznikem návratových center mimo území Unie. V katedrálníkem návratových center mimo území Unie. V katedrále svatého návratových center mimo území Unie. V katedrále svatého Víta v Praze se mimo území Unie. V katedrále svatého Víta v Praze se po stoletech rozezněly nové Unie. V katedrále svatého Víta v Praze se po stoletech rozezněly nové varhany. V katedrále svatého Víta v Praze se po stoletech rozezněly nové varhany. Na jejich vznik přes svatého Víta v Praze se po stoletech rozezněly nové varhany. Na jejich vznik přispělo přes dva Víta v Praze se po stoletech rozezněly nové varhany. Na jejich vznik přispělo přes 12 000 stoletech rozezněly nové varhany. Na jejich vznik přispělo přes 12 000 nové varhany. Na jejich vznik přispělo přes 12 000 lidí z Česka i ze zahraničí. Na jejich vznik přispělo přes 12 000 lidí z Česka i ze zahraničí. Vznik přispělo přes 12 000 lidí z Česka i ze zahraničí. Více doplní místo předseda na 12 000 lidí z Česka i ze zahraničí. Více doplní místo předseda nadačního fondu Svatovíc z Česka i ze zahraničí. Více doplní místo předseda nadačního fondu Svatovícké varhany zahraničí. Více doplní místo předseda nadačního fondu Svatovícké varhany. Více doplní místo předseda nadačního fondu Svatovícké varhany Jakubský místo předseda nadačního fondu Svatovícké varhany Jakub Skřejpek.
1: Na vzniku nástroje
0: nadačního fondu Svatovícké varhany Jakub Skřejpek.
1: Na vzniku nástroje se podíleli stovky odborníků
0: Svatovícké varhany Jakub Skřejpek.
1: Na vzniku nástroje se podíleli stovky odborníků z několika evropských zemí. Nový nástroj disponuje 121 rejstříky odborníků z několika evropských zemí. Nový nástroj disponuje 121 rejstříky a téměř evropských zemí. Nový nástroj disponuje 121 rejstříky a téměř 6 000. Nový nástroj disponuje 121 rejstříky a téměř 6 000 píšťalami. Disponuje 121 rejstříky a téměř 6 000 píšťalami. Byl navržen jako symfonický 21 rejstříky a téměř 6 000 píšťalami. Byl navržen jako symfonický koncertní nástroj a téměř 6 000 píšťalami. Byl navržen jako symfonický koncertní nástroj schopný na téměř 6 000 píšťalami. Byl navržen jako symfonický koncertní nástroj schopný naplnit zvukem 1 000 píšťalami. Byl navržen jako symfonický koncertní nástroj schopný naplnit zvukem celý prostor katedrály píšťalami. Byl navržen jako symfonický koncertní nástroj schopný naplnit zvukem celý prostor katedrály, ale jako symfonický koncertní nástroj schopný naplnit zvukem celý prostor katedrály. Symfonický koncertní nástroj schopný naplnit zvukem celý prostor katedrály, ale zároveň citlivě doprovázet stroj schopný naplnit zvukem celý prostor katedrály, ale zároveň citlivě doprovázet liturgii.
0: Nástroj
1: zvukem celý prostor katedrály, ale zároveň citlivě doprovázet liturgii.
0: Nástroj
1: katedrály, ale zároveň citlivě doprovázet liturgii.
0: Nástroj váží téměř 640
1: ale zároveň citlivě doprovázet liturgii.
0: Nástroj váží téměř 640 tun a je doplněn
1: citlivě doprovázet liturgii.
0: Nástroj váží téměř 640 tun a je doplněn 180
1: liturgii.
0: Nástroj váží téměř 640 tun a je doplněn 180 prvky. Nástroj váží téměř 640 tun a je doplněn 180 prvky z českého křišťálu. Váží téměř 640 tun a je doplněn 180 prvky z českého křišťálu. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio, počasí.
0: Už jenom zprávy, hezký den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Už se nám začíná oteplovat oproti
0: den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Už se nám začíná oteplovat oproti těm předchozím dnům. Dneska máme
2: Radio, počasí.
3: Už se nám začíná oteplovat oproti těm předchozím dnům. Dneska máme někde průměrně kolem 4
2: počasí.
3: Už se nám začíná oteplovat oproti těm předchozím dnům. Dneska máme někde průměrně kolem 24 stupňů a na většině. Začíná oteplovat oproti těm předchozím dnům. Dneska máme někde průměrně kolem 24 stupňů a na většině. Předchozím dnům dneska máme někde průměrně kolem 24 stupňů a na většině území je polojasno s tím, že pršet. Dneska máme někde průměrně kolem 24 stupňů a na většině území je polojasno s tím, že pršet. Někde průměrně kolem 24 stupňů a na většině území je polojasno s tím, že pršet. 24 stupňů a na většině území je polojasno s tím, že pršet by mohlo během dneška už jenom na většině území je polojasno s tím, že pršet by mohlo během dneška už jenom snad na severozápadě a s tím, že pršet by mohlo během dneška už jenom snad na severozápadě a taky na Moravě. Ve Slezsku by mohlo během dneška už jenom snad na severozápadě a taky na Moravě. Ve Slezsku možná dneška už jenom snad na severozápadě a taky na Moravě. Ve Slezsku možná budou nějaký bouřky, každopádně k večeru už by se západě a taky na Moravě. Ve Slezsku možná budou nějaký bouřky, každopádně k večeru už by se to mělo. Vyčišťovat. No a 13 stupňů bude večeru už by se to mělo.

0: vyčišťovat, no a 13 stupňů bude noční teplo. Vyčišťovat, no a 13 stupňů bude noční teplota. Zítra to vyšplhávat, no a 13 stupňů bude noční teplota. Zítra to vyšplhá až na nějakých 28 a 13 stupňů bude noční teplota. Zítra to vyšplhá až na nějakých 28 do 13 stupňů bude noční teplota. Zítra to vyšplhá až na nějakých 28 noční teplota. Zítra to vyšplhá až na nějakých 28 dokonce až 30 stupňů. Vyšplhá až na nějakých 28 dokonce až 30 stupňů. Třicítky čekáme hlavně v Čechách a to ve středních. Nějakých 28 dokonce až 30 stupňů. Třicítky čekáme hlavně v Čechách a to ve středních a taky dokonce až 30 stupňů. Třicítky čekáme hlavně v Čechách a to ve středních a taky na Plzeňsku. Jen stupňů. Třicítky čekáme hlavně v Čechách a to ve středních a taky na Plzeňsku. Jinak třicítky čekáme hlavně v Čechách a to ve středních a taky na Plzeňsku. Jinak vlastně i na jižní Moravách a to ve středních a taky na Plzeňsku. Jinak vlastně i na jižní Moravě, jinak bude někde kolem 5 středních a taky na Plzeňsku. Jinak vlastně i na jižní Moravě, jinak bude někde kolem taky na Plzeňsku. Jinak vlastně i na jižní Moravě, jinak bude někde kolem 25 až 28. Jinak vlastně i na jižní Moravě, jinak bude někde kolem 25 až 28 stupňů. Vlastně i na jižní Moravě, jinak bude někde kolem 25 až 28 stupňů. A zítra, pokud to vyjde podle jižní Moravě, jinak bude někde kolem 25 až 28 stupňů. A zítra, pokud to bude někde kolem 25 až 28 stupňů. A zítra, pokud to vyjde podle předpovědi, tak ani kapka. Zítra, pokud to vyjde podle předpovědi, tak ani kapka.
1: Ať už prší, ne
0: předpovědi, tak ani kapka.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok
0: ani kapka.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si mždej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok a muzika do každého počasí. Rok do každého počasí. Rok rádio. Doprava. Asi. Rok rádio. Doprava.
0: Na D5 se vesmír.
1: Rok rádio. Doprava.
0: Na D5.
1: Rok rádio. Doprava.
0: Na D5 se vesmíru na Prahu a to hned před.
1: Doprava.
0: Na D5 se ve směru na Prahu a to hned před Prahu na 4. kilometru pozor na srážku. Na D5 se ve směru na Prahu a to hned před Prahu na 4. kilometru pozor na srážku dvou osobáků. D5 se ve směru na Prahu a to hned před Prahu na 4. kilometru pozor na srážku dvou osobáků. Trošku tam překáží. Prahu a to hned před Prahu na 4. kilometru pozor na srážku dvou osobáků. Trošku tam překáží. Před Prahu na 4. kilometru pozor na srážku dvou osobáků. Trošku tam překáží provozu. Jak 4. kilometru pozor na srážku dvou osobáků. Trošku tam překáží provozu. Jak by se asi dalo očekávat. Dvou osobáků. Trošku tam překáží provozu. Jak by se asi dalo očekávat. Trošku tam překáží provozu, jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na to, v Ostravě je to pro překáží provozu, jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na to, v Ostravě je to Proskovická ulice kde provozu, jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na to, v Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazili dva osobáky, se asi dalo očekávat. Takže pozor na to, v Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazili dva osobáky, na místě zasahuje. Takže pozor na to, v Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazili dva osobáky, na místě zasahuje. V Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazili dva osobáky, na místě zasahuje policie, respektive spíš to tak. Proskovická ulice, kde se srazili dva osobáky, na místě zasahuje policie, respektive ulice, kde se srazili dva osobáky, na místě zasahuje policie, respektive spíš to tak jako řídí. Takže projíždějte opatrně, dva osobáky, na místě zasahuje policie, respektive spíš to tak jako řídí. Takže projíždějte opatrně, na místě zasahuje policie, respektive spíš to tak jako řídí. Takže projíždějte opatrně a nebo zvolte, respektive spíš to tak jako řídí. Takže projíždějte opatrně a nebo zvolte. Takže projíždějte opatrně a nebo zvolte nějakou objízdnou trasu. Přesouváme se do Prahy, tam je to, že projíždějte opatrně a nebo zvolte nějakou objízdnou trasu. Přesouváme se do Prahy, tam je to Černokost opatrně a nebo zvolte nějakou objízdnou trasu. Přesouváme se do Prahy, tam je to Černokostelecká vesku objízdnou trasu. Přesouváme se do Prahy, tam je to Černokostelecká vesměru na Strašnu. Přesouváme se do Prahy, tam je to Černokostelecká vesměru na Strašnice. Boural tam do sebe. Přesouváme se do Prahy, tam je to Černokostelecká vesměru na Strašnice. Boural tam do sebe kamion s osobním autem a je do Prahy, tam je to Černokostelecká vesměru na Strašnice. Boural tam do sebe kamion s osobním autem a je to Černokostelecká vesměru na Strašnice. Boural tam do sebe

0: kamion s osobním autem a je to přímo u Štěrboholského obchodního ve směru na Strašnice. Boural tam do sebe kamion s osobním autem a je to přímo u Štěrboholského obchodního centra.
1: Rock Radio, rockový. Rock Radio, rockový odpoledne. Rock Radio, rockový odpoledne. Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Kamarádi,
1: rockový odpoledne.
0: Kamarádi, rokový odpoledne pokračuje, máme 4 minuty po 4. hodině. Kamarádi, rokový odpoledne pokračuje, máme 4 minuty po 4. hodině odpolední. Dneska vás kamarádi, rokový odpoledne pokračuje, máme 4 minuty po 4. hodině odpolední. Dneska vás rokový odpoledne pokračuje, máme 4 minuty po 4. hodině odpolední. Dneska vás od mikrofonu zdraví Kuba Vaňas. Máme 4 minuty po 4. hodině odpolední. Dneska vás od mikrofonu zdraví Kuba Vaňas. Peťa, dneska 4 minuty po 4. hodině odpolední. Dneska vás od mikrofonu zdraví Kuba Vaňas. Peťa dneska připravuje důležitou akci, pro něj důležitou a samozřejmě taky pro spoustu dalších muzikantů. Já vím, že na rock rádiu to není zas tak možná úplně jam, ale jazzový

Big Bandu. Já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co byste chtěli slyšet. Ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli přijít na všechno. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou. Ty uvidíte jenom ve spáleným pořadu. Od 24. do 20. Apokalyptika, ty uvidíte jenom ve spáleným poříčí. Od 24. do 27. uvidíte jenom ve spáleným poříčí. Od 24. do 27. června, a to na Basinfom ve spáleným poříčí. Od 24. do 27. června, a to na Basinfom poříčí. Od 24. do 27. června, a to na Basinfire Festu. Na ten mi roz 24. do 27. června, a to na Basinfire Festu. Na ten mi rozdáváme lístky, takže 27. června, a to na Basinfire Festu. Na ten mi rozdáváme lístky, takže jestli chcete 7. června, a to na Basinfire Festu. Na ten mi rozdáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten to na Basinfire Festu. Na ten mi rozdáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival festu. Na ten mi rozdáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku. Dáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku, na Facebook Rock Rádia, otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu a právě do té zprávy na Facebook Rock Rádia,

teďka dozněla éterem Rock Rádia. Máme 16 hodin a 22 minut. Galaxy z roku 92 právě teďka dozněla éterem Rock Rádia. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc. 92 právě teďka dozněla éterem Rock Rádia. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce teďka dozněla éterem Rock Rádia. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce éterem Rock Rádia. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce 1992 a 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce 1992. Jste jí tady na Rock Rádiu, tak to je mladoboleslavská kapela Seven. Oni právě byli hostem, Kamila Drába, tady dneska od 9 a 7. Teď už ale fajn, víte, v hvězdném rozhovoru Rock Rádia.

0: Teď už ale Five Finger Death Punch Harley, zatím je to dobrý, no a rozhovoru Rock Rádia. Teď už ale Five Finger Death Punch Harley, zatím je to dobrý, no a taky Calling a jich Where Rock Rádia. Teď už ale Five Finger Death Punch Harley, zatím je to dobrý, no a taky Calling a jich Where. Teď už ale Five Finger Death Punch Harley, zatím je to dobrý, no a taky Calling a jich Wherever You Will. Five Finger Death Punch Harley, zatím je to dobrý, no a taky Calling a jich Wherever You Will Go. To dobrý, no a taky Calling a jich Wherever You Will Go.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: A jich Wherever You Will Go.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do...
0: You will go.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinka. Oh. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinka. Zítra je taky den a teď už do spacáku a spinka. Taky den a teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka. A spinka. Spinka.
2: Luboši, Luboši, ty ho nevíš, ho? Luboši, ty ho nevíš, ho? Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělám. Nevíš, ho? Nic ti neudělám. Nic ti neudělám.
1: Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vev jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Pu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
3: Spotřební daň tvoří
1: .cz
3: Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovat procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
4: Tento týden v Kauflandu opět.
3: Pro bohatší Česko.
4: Tento týden v Kauflandu. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. Týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy. Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžujícinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 lit balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Bející nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Alkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrou.

0: Litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 20. vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland 90. Až do 23. června Kaufland.
1: Doufáme!
0: Až do 23. června Kaufland.
1: Doufáme! Je to
0: 3. června Kaufland.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět
0: Kaufland.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase
1: krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten
1: Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balón.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri, vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letí. Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také
3: protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let
3: v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let
3: balónem? Spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri
2: honem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem od 2800.
2: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od
2: ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proletí
3: na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleťte se třeba nad Poděbrady
3: balónem od 2850 korun.
2: Proleťte se třeba nad Poděbrady Táborem
3: 2850 korun.
2: Proleťte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi
3: 50 korun.
2: Proleťte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10. Proleťte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10. A nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice. Borem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice. Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: firmu si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.
2: Jinou z 10 lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.
2: Lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.
3: CZ
2: publice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.
3: CZ. Více o akci na
4: firma na zážitky.
3: CZ.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
4: Zážitky.
3: CZ. CZ.
5: 买一件漂亮的 T 恤。 买一件漂亮的 T 买一件漂亮的 T 恤 条纹多多 买一件漂亮的 T 恤 条纹多多 品质保证 买一件漂亮的 T 恤 条纹多多 品质保证 只需要您 买一件漂亮的 T 恤 条纹多多 品质保证 只需要您的几条的 T 恤 条纹多多 品质保证 只需要您的几条条纹多多

0: 品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡。品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahé značky.
0: Mějte ti tělo kerem sin si he jinhang ka hao.
1: Nekupujte drahé značky. Ani... Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský s***ky. Kupujte drahé značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Vedro jako na Sahaře, máři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizačná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Dakor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: A 99 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: A teď korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: A teď pozor.
3: Senkor.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X nevýhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně paliva. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabít tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Více na nissan.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: CZ.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: Přistavíte jo víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme si týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel. Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Jak to má?
5: Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Jak to mám?
7: www.siegel.cz.
8: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Sportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motor, tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí doby a rychlost stoupá do extrému.

Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92. Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92. Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka dozněla. Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě

Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Pádo Extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Keci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Ta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš rádku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která... Nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů... Je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Sráce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. /kariéra. A si svých řidičů váží. Spedit.cz. /kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz. /kariéra. Spedit.cz. /kariéra. Rokrády. Kariéra.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM radia.cz. CZ

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu nujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. V rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní apku Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. To přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. S mobilní aplikaci Sencor. Sencor.

Práci vedro. V práci vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro. Ale z... Doma vedro. Venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celé vedro. Venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideál, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní čít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimat? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? Úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku roku klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku roku. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza mají pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza, laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, pište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, od pondělí do pátku, Honza s Anabel ji věnujou třeba vám.

0: úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové. Kozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dream. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je.
1: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je.
1: Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce.
1: Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce.
1: Lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. To je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku. V létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i fotit úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Směvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě. Koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě. Dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Hoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie. Máme prostě charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Dřív než
1: kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Dřív než začnou prázdniny
1: a hodně blízko u zvířat.
3: Dřív než začnou prázdniny
1: hodně blízko u zvířat.
3: Dřív než začnou prázdniny než zmizí
1: zvířat.
3: Dřív než začnou prázdniny než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš do Brna se na dovolenou. Než vypneš do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš do Brna se vrátí MotoGP. Grámeš do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. a Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Když uvidíte Al...
3: Na autodrombrno.com.
4: Když uvidíte...
3: Drombrno.com.
4: Když uvidíte Albert Nepom. Když uvidíte Albert Neporazitelné... Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější ne. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější ne. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Neporazitelné.

Velkotelné levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velkotelné levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 2. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12. Den u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou. XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell, nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: hrálo na Rock Radio a už za malou chvilku se dozvíme, kdo pojede na Basin Firefest. Rozdáváme lístky.
1: Honda
0: pojede na Basin Firefest. Rozdáváme lístky.
1: Honda přiváží žhavou
0: Firefest.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za DRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurs 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurs 30 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové jízda hybridním vozem může být

0: že budeš kreslit jen ploty a zahrady. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní dom. Mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektová profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektová výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projekt nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudopívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudoptant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Chutná
0: budoucnosti.cz.

0: Kvalitní kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Danlan.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Danlanda.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Danlanda.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na
1: lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Danlanda.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Danlanda.
1: Pohoda celé léto po celé republice.
2: Danlanda.
1: Harley.
2: Vypsaná
1: po celé republice.
2: Danlanda.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa. Danlanda.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší. Danlanda.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor.
1: Isk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní
2: lepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři. Krušovice Bohemia.
2: 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři. Krušovice a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hradice.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hradice.
2: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
2: Limitovka.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile do CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: No to, že
1: Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: No to, že seš mladý projektant, smok
1: extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem je
1: opakovaně.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že bude. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat.

0: novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, kají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciály, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciál jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Rok.
1: OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Rok. Rádio.
3: Jsem tady zpátky.
1: Štěrbohorích.
2: Rok. Rádio.
3: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval.
2: Rok. Rádio.
3: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na...
2: Rok. Rádio.
3: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest.
2: Rok.
3: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dneska...
2: Radio.
3: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dneska je tady se mnou... Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dneska je tady se mnou... Pavel Nazar, Pavle.
4: Já vás zdravím, mějte se hezky.
3: Tak prosím tě, ty seš prej přímo ze spálený...
4: Já vás zdravím, mějte se hezky.
3: Tak prosím tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
4: Ano. Tak zdravím, mějte se hezky.
3: Tak prosím tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
4: Ano.
3: Tak prosím tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
4: Ano.
3: Takže tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
4: Ano.
3: Takže ano. Takže hádám, že ten ze spáleného Poříčí, si psal.
4: Ano.
3: Takže
4: ano.
3: Takže hádám, že ten festival moc dobře znáš. Festival moc dobře znáš.
4: No jistě.
3: Dovedl by si říct...
4: No jistě.
3: Dovedl by si říct...
4: Skoro dobře se sami začátku, no. No jistě.
3: Dovedl by si říct...
4: Skoro dobře se sami začátku, no.
3: Takže a prosím tě, přiznej se, šel jsi někdy... Takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení, že? A prosím tě, přiznej se, šel jsi někdy... Takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení a možná... Takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení a možná ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak... Tam nahlas tvoje příjmení a možná ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak jako... A možná ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak jako podpult... po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak jako podpultově? Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak jako podpultově, bych tak řekl?
4: Ne.
3: Někdy i jakože tak nějak jako podpultově, bych tak řekl?
4: Ne.
3: Tak nějak jako podpultově, bych tak řekl?
4: Ne. Vždycky jsem si měl koupený lístek, takže...
3: Tak podpultově, bych tak řekl?
4: Ne. Vždycky jsem si měl koupený lístek, takže...
3: Tak to je správně.
4: Vždycky jsem si měl koupený lístek, takže...
3: Tak to je správně.
4: To vyjde dobře, no.
3: No tak to je...
4: Vždycky jsem si měl koupený lístek, takže...
3: Tak to je správně.
4: Letos mi to vyjde dobře, no.
3: No tak to je výborný, hele.
4: Jsem měl koupený lístek, takže...
3: Tak to je správně.
4: Letos mi to vyjde dobře, no.
3: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně...
4: Takže...
3: Tak to je správně.
4: Letos mi to vyjde dobře, no.
3: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za...
4: Letos mi to vyjde dobře, no.
3: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky...
4: Dobře, no.
3: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš? Takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš? Tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
4: Tak asi takhle.
3: Máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
4: Tak asi ta klasika, co tam bude.
3: Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
4: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo?
3: Kterou kapelu se nejvíc těšíš?
4: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo?

0: budeš omámen. Tná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, kač omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Fakt?
0: Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše
0: Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší
0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz vsaď zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz vsaďte na hodnoty, to bude vždycky. A u portál.cz vsaďte na hodnoty, které vydrží pcky. A u portál.cz vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Portál.cz vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, ta ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: Zažijte emoce za volantem
2: AU portál.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testujte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky.

0: jasně.
1: Bude.
0: Těšíš?
1: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo, vás?
0: No jasně.
1: Bude paráda. Bude paráda.
0: To bude asi dost hustý.
1: A apokalyptiku samozřejmě, že to si a to slechnu.
0: No, já kdybych tam mířil, tak na... To bude asi dost hustý.
1: A apokalyptiku samozřejmě, že to si a to slechnu.
0: No, já kdybych tam mířil...
1: Apokalyptiku samozřejmě, že to si a to slechnu.
0: No, já kdybych tam mířil, tak na apokalyptiku se těším nejvíc já.
1: Apokalyptiku samozřejmě, že to si a to slechnu.
0: No, já kdybych tam mířil, tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no, takže to si prosím. No, já kdybych tam mířil, tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no, takže to já kdybych tam mířil, tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no. Takže to si prosím tě užijí hodně i za mě i za Pe. Tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no. Takže to si prosím tě užijí hodně i za mě i za Pe. Nejvíc já, no. Takže to si prosím tě užijí hodně i za mě i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si. Takže to si prosím tě užijí hodně i za mě i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užijí. Užijí hodně i za mě i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užijí a pozdravuji hodně i za mě i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užijí a pozdravuji ve spáleném Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuji ve spáleném Poříčí a ať tě, prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuji ve spáleném Poříčí a ať návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau.
1: Mějte se hezky.
0: Dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau.
1: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau. Na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau.
1: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau. Měj se krásně, Pavle, čau.
1: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau.
1: Čau. Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau.
2: Na Rock Rádiu
1: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Díky moc.
0: Jasně, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
0: Jasně, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera stěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Gotthard.
2: Od rána do večera slušnej rok. Na do večera slušnej rok.
0: Gotthard, John Lennon, Enter Shikari a taky divoká
2: slušnej rok.
0: Gotthard, John Lennon, Enter Shikari a taky divoký
2: rok.
0: Gotthard, John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl, plakala, já doufám. John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl, plakala, já doufám, že vy nepláčete, zítra zase rozdáváme. Enter Shikari a taky divoký byl, plakala, já doufám, že vy nepláčete, zítra zase rozdáváme. Taky divoký byl, plakala, já doufám, že vy nepláčete, zítra zase rozdáváme. Byl, plakala, já doufám, že vy nepláčete, zítra zase rozdáváme. A já doufám, že vy nepláčete, zítra zase rozdáváme. Zítra zase rozdáváme. Zítra zase rozdáváme.

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro vkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. Plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou tofu Nature's Promise větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Keříková s apkou za 27,90. Albert. Za 27,90. Albert. Shepard.

0: soutěž o hodnotné ceny, i na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přízeny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na
0: jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se
0: dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás
0: PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 19.2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
0: 6.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Lidl. V pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu.
1: 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
3: V Lidlu jsou ceny
1: před OC Letňany.
2: Domanský.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
1: Letňany.
2: Domanský.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 104,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den
3: se vyplatí.
4: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco sekaním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Bagr vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jedno.
1: Bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: na jednom místě. Pohodlné.

0: 10.
1: Potřebuje
0: rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Vše pro Bagr.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
0: Bagr.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou?
0: Bagr.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíčku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Lepší příběhy.
0: Potisk, potisk, dárky, potisk, talárky, ratatarararata, potisk, dárky, potisk, dárky, ratatarararata, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ. Ta potisk, dárky, bilabil, CZ. Potisk, dárky, bilabil, CZ.
2: Zažijte emoce.
0: Potisk, dárky, bilabil, CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. To nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy. Čekají na vás novinky, testovací jízdy.

0: To je důsledkem Fialovy vlády. Dneska nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Dneska to uvedl. Splnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Dneska to uvedl premiér a NATO je důsledkem Fialovy vlády. Současná vláda se podle něj bude snažit cíl. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden tajemník NATO Mark Rutte. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden poničili několik míst v Českém ráji.
1: Podle starosty Prahy 3 Michal Povedl.
0: Úpravy zahrnovaly mimo jiné výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukce.

0: Chceme ho postavit. Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná...
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: Budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert...
0: srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně...

0: výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Fanoušci motosport nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Fanoušci motosportu míří do Brna, masa rozšíření dětského hřiště. Fanoušci motosportu míří do Brna, Masarykův okruh hostí dětského hřiště. Fanoušci motosportu míří do Brna, Masarykův okruh hostí. Fanoušci motosportu míří do Brna, Masarykův okruh hostí opět mistrovství motosportu míří do Brna, Masarykův okruh hostí opět mistrovství sportu míří do Brna, Masarykův okruh hostí opět mistrovství světa silničních motocyklů. Masarykův okruh hostí opět mistrovství světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli okruh hostí opět mistrovství světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké opět mistrovství světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně i brněnských motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně i brněnský dopravní podnik, který vyšle mimo. V pohotovosti bude kvůli velké ceně i brněnský dopravní podnik, který vyšle mimořádné velké ceně i brněnský dopravní podnik, který vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek brněnský dopravní podnik, který vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek se připodnik, který vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní linky. A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Se připravuje taky policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to všechno. Připravuje taky policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to všechno. Přeji hezký den. A rozsáhlá bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to všechno. Přeji hezký den.
1: Rokrát.
0: Bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to všechno. Přeji hezký den.
1: Rokrádio.
0: Opatření. Ze zpráv je to všechno. Přeji hezký den.
1: Rokrádio. Počasí.
0: Ze zpráv je to všechno. Přeji hezký den.
1: Rokrádio. Počasí.
0: No, přeji hezký den.
1: Rokrádio. Počasí.
2: No, motorkáři zrovna nebudou mít...
1: Počasí.
2: No, motorkáři zrovna nebudou mít dvakrát velkou radost z toho počasí. Dneska máme nějaký sráž mít dvakrát velkou radost z toho počasí. Dneska máme nějaký srážky hlavně na severozápadě Čech a taky na... To se v noci ochladí asi na 13. No a zítra nás čeká jeden z mála suchých dní. Ochladí asi na 13. No a zítra nás čeká jeden z mála suchých dní v tomhle týdnu. Nejlíp bude v pátek 13. No a zítra nás čeká jeden z mála suchých dní v tomhle týdnu. A zítra nás čeká jeden z mála suchých dní v tomhle týdnu. Nejlíp bude v pátek, ale ani zítra to nebude. Suchých dní v tomhle týdnu. Nejlíp bude v pátek, ale ani zítra to nebude úplně strašný v tomhle týdnu. Nejlíp bude v pátek, ale ani zítra to nebude úplně strašný čtvrteční počasí. Nejlíp bude v pátek, ale ani zítra to nebude úplně strašný čtvrteční počasí bude v průměru kolem, ale ani zítra to nebude úplně strašný čtvrteční počasí bude v průměru kolem 28. To nebude úplně strašný čtvrteční počasí bude v průměru kolem 28 stupňů. V Čechách bude trošku strašný čtvrteční počasí bude v průměru kolem 28 stupňů. V Čechách bude trošku víc slunečno, nasí bude v průměru kolem 28 stupňů. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno. 28 stupňů. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno, ale opravdu 30 stupňů. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno, ale opravdu ty teploty budou trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno, ale opravdu ty teploty budou v podstatě na Moravě trošku víc zamračeno, ale opravdu ty teploty budou v podstatě úplně letní. Trošku víc zamračeno, ale opravdu ty teploty budou v podstatě úplně letní. Ale opravdu ty teploty budou v podstatě úplně letní. A ty teploty budou v podstatě úplně letní. Budou v podstatě úplně letní.
3: Ať už prší nebo paří
2: úplně letní.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika.

0: do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio doprava.
1: V Liberci dejte pozor na
0: Rock Radio doprava.
1: V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazili
0: Rock Radio doprava.
1: V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazili se tam dva
0: Rock Radio doprava.
1: V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazili se tam dva osobáky a na místě V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky. Husově ulici, srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky. Srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky. Osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte. Jakýmu místu se hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. Dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. Dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze, v Čakovicích, tak tam jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze, v Čakovicích, tak tam je to křižovatka ulic, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze v Čakovicích, tak tam je to křižovatka ulic Vyhlídkova, je počítat se zdržením. V Praze v Čakovicích, tak tam je to křižovatka ulic Vyhlídkova a Polabská, kde se v Čakovicích, tak tam je to křižovatka ulic Vyhlídkova a Polabská, kde se srazili právě tak tam je to křižovatka ulic Vyhlídkova a Polabská, kde se srazili právě taky dva osobáky. Ulic Vyhlídkova a Polabská, kde se srazili právě taky dva osobáky, určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor a Polabská, kde se srazili právě taky dva osobáky, určitě to bude brzdit provoz. Dejte, kde se srazili právě taky dva osobáky, určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1, srazili právě taky dva osobáky, určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1, taky dva osobáky, určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru, je to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, je to ve směru na Brno, je to 95. kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, odstavený nákladní auto kvůli defektu čeká na asistenční službu a je na 47. kilometru kvůli defektu, čeká na asistenční službu a je na 47. kilometru dálnice na asistenční službu a je na 47. kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na službu a je na 47. kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice. Je na 47. kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice. Kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice. 55 ve směru ze Bzence na Babice.
2: Viditelný zážitek
1: ve směru ze Bzence na Babice.
2: Viditelný zážitek v každém
1: na Babice.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahornipočernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. klinikahp.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialova. Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO.

povíme až za chvíli, teď už si na tom si povíme až za chvíli, teď už si dáme další dávku rockový muziky, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli, dost, ne, já si myslím, že už jsme si toho řekli dost o počasí, dopravy i spach, teď už Ozzy, bude taky Dio, Iné kafe a teď už Shinedown na jejich Miracle, Ozzy, bude taky Dio, Iné kafe a teď už Shinedown na jejich Miracle na Rock Rádiu. Iné kafe a teď už Shinedown na jejich Miracle na Rock Rádiu.

0: Rádio. Rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině.
0: Rádio. Rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině, už 3,5 minuty po...
0: Rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině, už 3,5 minuty po 17. hodině. Rokový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině, už 3,5 minuty po 17. hodině, abych byl dokonce přes... Rokový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině, už 3,5 minuty po 17. hodině, abych byl dokonce přesnej. Pokračuje i teď po 17. hodině, už 3,5 minuty po 17. hodině, abych byl dokonce přesnej. Lístky máme pro... Za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat 10 lístků na Rokin v Pardubicích. Každopádně o tom si povíme až... Zajímat, jak získat 10 lístků na Rokin v Pardubicích. Každopádně o tom si...

de música. Nemusíš chodit jen v černý. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Právě nám dohrává Ozzy Osbourne. Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side. Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side. Pecka z roku. Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side. Pecka z roku. Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side. Pecka z roku 95 na Rock Rádiu. No, dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side. Pecka z roku 95 na Rock Rádiu. No a já bych s rádiu. No a já bych se s váma rád pobavil o jedný takový akci, která vás čeká. A já bych se s váma rád pobavil o jedný takový akci, která vás čeká už s váma rád pobavil o jedný takový akci, která vás čeká už tenhle ten pátek. A to v Pardu pobavil o jedný takový akci, která vás čeká už tenhle ten pátek. A to v Pardubicích jedný takový akci, která vás čeká už tenhle ten pátek. A to v Pardubicích Rockin Festival, která vás čeká už tenhle ten pátek. A to v Pardubicích Rockin Festival se totiž přesouvá už tenhle ten pátek. A to v Pardubicích Rockin Festival se totiž přesouvá právě tam. Náš Péťa tam z pátek. A to v Pardubicích Rockin Festival se totiž přesouvá právě tam. Náš Péťa tam samozřejmě v Pardubicích Rockin Festival se totiž přesouvá právě tam. Náš Péťa tam samozřejmě bude taky s váma, no a vy tam Rockin Festival se totiž přesouvá právě tam. Náš Péťa tam samozřejmě bude taky s váma, no a vy tam můžete těž přesouvat právě tam. Náš Péťa tam samozřejmě bude taky s váma, no a vy tam můžete bejt dokonce s celou svojí partou. Tam náš Péťa tam samozřejmě bude taky s váma, no a vy tam můžete bejt dokonce s celou svojí partou. Péťa tam samozřejmě bude taky s váma, no a vy tam můžete bejt dokonce s celou svojí partou. Moc dobře, vy tam můžete bejt dokonce s celou svojí partou. Moc dobře víte, že rozdáváme 10 lístků tomu konce s celou svojí partou. Moc dobře víte, že rozdáváme 10 lístků tomu, kdo pošt partou. Moc dobře víte, že rozdáváme 10 lístků tomu, kdo pošle nejlepší fotku. Moc dobře víte, že rozdáváme 10 lístků tomu, kdo pošle nejlepší fotku svojí rokový party. Že rozdáváme 10 lístků tomu, kdo pošle nejlepší fotku svojí rokový party. Takže jsme 10 lístků tomu, kdo pošle nejlepší fotku svojí rokový party. Takže jsme tomu, kdo pošle nejlepší fotku svojí rokový party. Takže jsme zvědaví, kdo z vás uvidí na život třeba nejlepší fotku svojí rokový party. Takže jsme zvědaví, kdo z vás uvidí na život třeba fotku svojí rokový party. Takže jsme zvědaví, kdo z vás uvidí na život třeba Trautenberg i rokový party. Takže jsme zvědaví, kdo z vás uvidí na život třeba Trautenberg nebo Horký žeslíže Alt party. Takže jsme zvědaví, kdo z vás uvidí na život třeba Trautenberg nebo Horký žeslíže. Zvědaví, kdo z vás uvidí na život třeba Trautenberg nebo Horký žeslíže alkohol koblížky nebo Horký žeslíže alkohol koblížky a samozřejmě taky traktory. Posílejte fotky na Žeslíže alkohol koblížky a samozřejmě taky traktory. Posílejte fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz a samozřejmě taky traktory. Posílejte fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz a samozřejmě taky traktory. Posílejte fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz taky traktory. Posílejte fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz. No a veďte fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz. No a ve čtvrt mail studio@rokovirádio.cz. No a ve čtvrtek na rokovirádio.cz. No a ve čtvrtek v 15 hodin je uzávěrka.cz. No a ve čtvrtek v 15 hodin je uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte, kdo. No a ve čtvrtek v 15 hodin je uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte, kdo tam pojede. Ve čtvrtek v 15 hodin je uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte, kdo tam pojede. 15 hodin je uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte, kdo tam pojede. Tvrdo. Uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte, kdo tam pojede. Tvrdo. V pátek ráno se dozvíte, kdo tam pojede.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace.
0: Víte, kdo tam pojede.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace. Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Herkules Klima od...

0: Herkules.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou Herkules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
1: Komunál, a to speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně. A to speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně tady pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube. S tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube.
2: Dobrý den.
1: Každopádně tady jsou YouTube.
2: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
1: tady jsou YouTube.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do auto a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu
2: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi a...
2: Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
2: Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým... Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka k válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si, má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na
2: těšíme se na vás.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 32. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradí nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na B36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí motorou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí.

0: MotoGP. Grand Prix České republiky. Už Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com. .com.
1: Co je? Funguje. Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím. To je. Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám. Křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduchu kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch pistole kotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch pistole. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch pistole, ventily, válce, spojky. To, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch pistole, ventily, válce, spojky. Příslušenství pro stlačení vzduch pistole, ventily, válce, spojky. Pneumatický vzduch pistole, ventily, válce, spojky. Pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Třídím doma, třídím ve
1: našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Třídím doma
1: na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Třídím doma, třídím
1: ve kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
1: Technika.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě.
1: CZ.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese. Doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Za běhu třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je si. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
0: Ekokom.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná

0: skvělých chutí. U Zeba. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. U Zebert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za dva. Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčat chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Biz 10 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Biznis začnete nápadem.
0: S apkou za 27,90. Albert.
1: Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar.
0: 97,90. Albert.
1: Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast Tachov. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Praho, připrav návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Praho, připrav se na den k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Praho, připrav se na den, kdy bude na technikplast.com. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. itplast.com. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. Na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června. Všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku. Smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpnu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vti. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vtičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. Ty se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak sbírají vzpomínky. Registrace

0: pojďte do toho spolu. Oficiál barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: Vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: V Náchodě.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

and I whip.

Rokový Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. I odpoledne.

dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž končí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště je celá. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště je celý svět. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Hřištěm je celý svět.

Tak hoši, rozcvičit. Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici. Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici. Zpracovat něco. Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici. Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici. Zpracovat něco k pití. Rozcvičit. Poklusem klednici. Zpracovat něco k pití. Dlouhej pas. Poklusem klednici. Zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizem klednici. Zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizem. Zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky. Zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý. Informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty. Fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jedno. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jedno. Body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze. Žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze. I karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, na místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušný. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušný výkop, i budou probírat fotbal. Dejte si slušný výkop každý den na Rock Rádiu.

0: metalu, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky. Každopádně metalu, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky. Každopádně to. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky. Každopádně teď už by já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky. Každopádně teď už bych se s vámi nám hrozně rád. Doufám, že vy taky. Každopádně teď už bych se s vámi rád rozloučil pro dnes. Doufám, že vy taky. Každopádně teď už bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek. Každopádně teď už bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadrží. Teď už bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový už bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží. Bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci. Rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci. Já se jdu dneska podívat na pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci. Já se jdu dneska podívat na rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci. Já se jdu dneska podívat na operu, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Už nezadržitelně blíží ke svému konci. Já se jdu dneska podívat na operu, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Už dlouho jsem na něčem takovým nebyl ke svému konci. Já se jdu dneska podívat na operu, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Už dlouho jsem na něčem takovým nebyl a je to poměrně. Já se jdu dneska podívat na operu, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Už dlouho jsem na něčem takovým nebyl a je to poměrně dalekovým nebyl a je to poměrně daleko od rockové muziky, ale zase ne tak daleko jako Takže volíte, pište a užijte si to a zítra zase naslyšenou. Čus!
1: Víte, co povýší každý? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stav. Albert Excellent přináší na váš grill letní den na výjimečný excelentní stejky.
2: Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa.

0: Alberto, tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Mami, tati,
0: Rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
0: Protože je středa. Albert.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Středa. Albert.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Albert.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit. Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky. Víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky. Na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky
2: do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přes
1: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat.
2: To bude jako v safari.
1: A jestli
2: můžeme tam přespat,
1: to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky
1: v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co, jedem.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co,
2: dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co, jedeme,
2: tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Tak co, jedeme,
2: zoo chleb,
1: nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme,
1: zoo chleby.
3: Top Trade, akreditovaný.
1: Zoo chleby.
3: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů.
1: Zoo chleby.
3: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a PES. Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a PESL. Akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a PESL. Má showroom v Praze obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a PESL. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem Francia, Yukon, Club Travel, Carado a PESL. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem Club Travel, Carado a PESL. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna servis. Více na www.topapesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna servis. Více na www.topesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna servis. Více na www.toptrade Praze a Holešově. Vozy skladem půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Objevte svět.
3: Vozy skladem půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Objevte svět potěšení.
3: Skladem půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Objevte svět potěšení.
3: Více na www.toptrade.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
3: Odjemný. www.toptrade.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
3: Odjemný.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků Prádlo. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků Prádlo. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků Prádla kosmetiky až po ní a smyslnosti. Odjemný olejíčků Prádla kosmetiky až po produkty, které rozprudí. Odjemný olejíčků Prádla kosmetiky až po produkty, které rozprudí. Olejíčků Prádla kosmetiky až po produkty, které rozprudí vaši fantazii. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozprudí vaši fantazii. Růžový slon vám tyky až po produkty, které rozprudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez produkty, které rozprudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí, které rozprudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Voda. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít u. Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od. Z vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok.

0: můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen 99 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu. První rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet. Ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Tu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Ti pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Vodafone.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která je týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. V CC Lidl.cz. Tým

0: slevou 15%, ale jen
1: na Czechwum,
0: Raskal
1: a Bínej.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen dokonc
1: Raskal
0: a
1: Bínej.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen dokonc navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: happysport.cz
0: 15%, ale jen do konce června.
1: happysport.cz.
2: Vidíš to?
0: Vidím. Procent, ale jen do konce června.
1: happysport.cz.
2: Vidíš to?
0: Jen do konce června.
1: happysport.cz.
2: Vidíš to?
0: Vidím.
1: happysport.cz.
2: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: sport.cz.
2: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já? Co? Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
0: Co?
2: Ledba.
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
0: Co?
2: Ledba.
0: Zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
0: Co?
2: Ledbalonem.
0: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
0: Co?
2: Ledbalonem. Bungee jumping, driftování.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
2: Ledbalonem. Bungee jumping, driftování, rafting, skok.
1: Vidím já?
0: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padák.
0: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padákem. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok, padákem. Flyboarding, lezení. Bungee jumping, driftování, rafting, skok, padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok, padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet. Drifting, skok, padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásně.
2: Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: V
2: skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegri.
2: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyber.
2: Žitku, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
2: venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás
0: počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný mužské.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný mužské.
2: Vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit
2: každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: Když
0: se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a
0: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností
0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možný
0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností
0: zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
0: nic za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je
2: trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitek.
2: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.

Bring Me To Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol nu metalu, kamarádi. Tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol nu metalu, kamarádi. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Vrchol nu

Stovky. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členství modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupuj. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupuj tvým v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neprodej a získejte 10% cashback.

0: areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six. V přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých přírodním areálu zahrají také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba také Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean a nebo 13. století Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean a nebo 13. století i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean a nebo 13. století celkem ten Feet Under. Z českých třeba DeLorean a nebo 13. století celkem téměř českých třeba DeLorean a nebo 13. století celkem téměř 50 kapel Bass DeLorean a nebo 13. století celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 20 nebo 13. století celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 24. století celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 24 až celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 24 až 27 sobotu 20.50 kapel Basin Fire Fest 24 až 27 sobotu 20. kapel Basin Fire Fest 24 až 27 sobotu 20. června můžeme v Basin Fire Fest 24 až 27 sobotu 20. června můžeme vyrazit na 24 až 27 sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské trati 4 až 27 sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské 7 sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě 10. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní a můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčici. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle volné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřín zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bav. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. A Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáš?
0: Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam?
0: Umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nech...
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete...
0: Jo, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být...
0: Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rok chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový radio.cz. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový radio.cz ve slušných rok akcích. Vědět všem. Na našem webu rokový radio.cz ve slušných rok. Na našem webu rokový radio.cz ve slušných rok akcích. Rok Radio. Rokový radio.cz ve slušných rok akcích. Rok Radio.cz ve slušných rok akcích. Rok Radio. Rok je slušná muzika. Slušných rock akcích. Rok Radio. Rok je slušná muzika.

0: aplikaci a na ccc.devprodejnách.cc, v aplikaci a na ccc.eu.cc, v aplikaci a na ccc.eu. Potřebujete dětce? V aplikaci a na ccc.eu. Potřebujete dětské kolo? Potřebujete dětské kolo?
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
0: Tak si ho půjčte a dětské kolo.
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu. Bojíte se, že bude dítku hned malé?
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme, že bude dítku hned malé?
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme
0: víte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď
1: tu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se
1: nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rána do večera. V dabu večera. V dabu i... V dabu i FM nebo na... V dabu i FM nebo na rádia... V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rok dabu i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok rádio. Rok na radia.cz. Rok rádio.cz. Rok rádio. Rok rádio, co se děje? Rok rádio. Rok rádio, co se děje? Rok rádio. Rok rádio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. června Vespa Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodní na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodní řádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. Lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Apokalyptikou. V přírodním

Nemusíš být. Nemusíš být mánička, abys byl rok. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. A všich, když budeš sama v poušti stát. A všichni svatí přiletí sama v poušti stát. A všichni svatí přiletí. Všichni stát. A všichni svatí přiletí.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Nech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí...
0: Zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr...
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásný
1: samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vrpu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Časopis Klasik Rock, legend.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Časopis Klasik Rock, legenda přichází.
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Časopis Klasik Rock, legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions.
1: Nejsladší jahody.
3: Časopis Klasik Rock, legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Tomy. Časopis Klasik Rock, legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A časopis Klasik Rock, legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Lepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Octavka
3: Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Octavka o 120
3: Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Octavka o 120
3: Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Octavka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Octavka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Octavka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct po Černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz
0: Utrhnout?
4: Výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz
0: Utrhnout?
4: www.direct.auto.cz
0: Utrhnout, sklidit, očistit?
4: www.direct.auto.cz
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat,
4: vychutnat.auto.cz
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachový
0: více než 200 druhů

0: druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99
0: druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svaz třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12 lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. A 3. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Slušnej rok.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Slušnej rok.
0: Kauflandu.
2: Slušnej rok. Slušnej rok.
3: Pro Benešov na 90.
2: Slušnej rok.
3: Pro Benešov na 95.8 FM.
2: Slušnej rok.
3: Pro Benešov na 95.8 FM.
2: Slušnej rok.
3: Pro Benešov na 95.8 FM. Pro Benešov na 95.8 FM. Benešov na 95.8 FM.
4: Střeš
3: 95.8 FM.
4: Střešní okna
3: 8 FM.
4: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra
4: 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Fenestra CZ.

0: Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si
0: Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 8. června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký, že píte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký, že slíže manky na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký, že slíže manky business vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký, že slíže manky Business, Richard Miller, Helena Vodří. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Ratata.
3: CZ. Nabídka platí jen do konce června.
4: Ratata.
3: Platí jen do konce června.
5: Potisk, potisk, trička, byla.

0: 500 korun. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Ministerstvo pro místní rozvoj Zuzana 507 ovocnářů. Ministerstvo pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se vzdala zastupovocnářů. Ministerstvo pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se vzdala zastupitelského. Ministerstvo pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se vzdala zastupitelského mandátu v Bílině. Ministerstvo pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se vzdala zastupitelského mandátu v Bílině. Zuzana Mrázová se vzdala zastupitelského mandátu v Bílině. Důvodem je velké časové zanedbání. Se vzdala zastupitelského mandátu v Bílině. Důvodem je velké časové zastupitelského mandátu v Bílině. Důvodem je velké časové zaneprázdnění. Mrázová mandátu v Bílině. Důvodem je velké časové zaneprázdnění. Mrázová čelila kritikátu v Bílině. Důvodem je velké časové zaneprázdnění. Mrázová čelila kritice kvůli údajným nelegálním stavbám. Mrázová čelila kritice kvůli údajným nelegálním stavbám na svém pozemku. Jakou přesně mají funkci výmluvčí zprávy Nela Frýbová?
1: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
0: Ten patro strážcům zákona odevzdal raritní kousek, a sice střílející nůž.

0: zákona odevzdal raritní kousek, a sice střílející nůž. Ten patří mezi raritní kousek, a sice střílející nůž. Ten patří mezi takzvané zákeřné kousek, a sice střílející nůž. Ten patří mezi takzvané zákeřné zbraně, a sice střílející nůž. Ten patří mezi takzvané zákeřné zbraně, které jsou přísně zakázané. Akce, během které mohou lidé beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, pěkný večer.
1: Rock Radio.
0: Zbraně končí za 14 dní. Ze zpráv je to všechno, pěkný večer.
1: Rock Radio.
0: Končí za 14 dní. Ze zpráv je to všechno, pěkný večer.
1: Rock Radio.
0: 14 dní. Ze zpráv je to všechno, pěkný večer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zpráv je to všechno, pěkný večer.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Pěkný večer.
1: Rock Radio. Počasí. Počasí.
2: Tak my děkujeme za zprávy a pojďme se podívat. Jak to bude zítra, tedy ve čtvrtek, podle českého hydrometeorologického ústavu, bude skoro jasno.
3: Nejvyšší teploty až na 31 stupních. Zejména na horách čekejte výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty až na 31 stupních. No a v tisících čekejte výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty až na 31 stupních. No a v tisíci metrech na horách stupňů. Nejvyšší teploty až na 31 stupních. No a v tisíci metrech na horách stupňů 2. Teploty až na 31 stupních. No a v tisíci metrech na horách stupňů 22. 30 stupních. No a v tisíci metrech na horách stupňů 22. No a v tisíci metrech na horách stupňů 22. Trech na horách stupňů 22.
4: Ať už prší
3: 22.
4: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání start, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání start, diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná dání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock
4: do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
4: Časí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Tak začneme Jabloncem nad Nisou.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Tak začneme Jabloncem nad Nisou.
1: Doprava.
2: Tak začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody. Tak začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování.

0: nehody. Tak, začneme Jabloncem nad Nisou, tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulicem nad Nisou, tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici, tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní, na místě samozřejmě polování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní, na místě dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní, na místě samozřejmě polování. Půjdeme se podívat do ulice Rudolická v Mostě. Zdravím bratry a sestry na sever. Tam se srazil osoba se skútrem, je tam rozlitá látka na tě. Zdravím bratry a sestry na sever. Tam se srazil osoba se skútrem, je tam rozlitá látka na vozovce. Tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky a u stadionu je nehoda dvou osobních. Tam opatrně. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
1: Dáme tam nějaký rock'n'roll, aby jsme se správně naladili, od toho tu máme na naší

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro obod.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Rezort zemědělství. Mrazy letos pěstitelům způsobily podle odhadu škody mezi jednou a mrazy letos pěstitelům způsobily podle odhadu škody mezi jednou a 1,5 miliardy. Pěstitelům způsobily podle odhadu škody mezi jednou a 1,5 miliardy korun. Poškození státní škody mezi jednou a 1,5 miliardy korun. Poškození státnímu zemědělskému a 1,5 miliardy korun. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo

pirátské lodě do kráky rock and roll, aby jsme se správně naladili. Od toho tu máme na naší pirátské lodě správně naladili. Od toho tu máme na naší pirátské lodě rock radio náš pořad dvou. Naladili. Od toho tu máme na naší pirátské lodě rock radio náš pořad dvou hodinu. Toho tu máme na naší pirátské lodě rock radio náš pořad dvou hodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje na naší pirátské lodě rock radio náš pořad dvou hodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje rock radio náš pořad dvou hodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rok na přání. Až pořad dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rok na přání. Všemu tomu dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje Rok na přání. Všemu tomu šéfu já a váš kamarád za muzikou, která se jmenuje Rok na přání. Všemu tomu šéfu já a váš kapitán, která se jmenuje Rok na přání. Všemu tomu šéfu já a váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Erika Vajgis, mě se můžete svěřit, po mně můžete žádat. Já vám kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Erika Vajgis, mě se můžete svěřit, po mně můžete žádat. Já vám rockový muziky. Erika Vajgis, mě se můžete svěřit, po mně můžete žádat. Já vám Erika Vajgis, mě se můžete svěřit, po mně můžete žádat. Já vám co budu moct, všechno splním dítně. Se můžete svěřit, po mně můžete žádat. Já vám co budu moct, všechno splním, dyť mě znáte. Věřit, po mně můžete žádat, já vám co budu moct, všechno splním, dyť mě znáte, jsem dobrák od kosti. Můžete žádat, já vám co budu moct, všechno splním, dyť mě znáte, jsem dobrák od kosti. Vám co budu moct, všechno splním, dyť mě znáte, jsem dobrák od kosti. Vost všechno splním, dyť mě znáte, jsem dobrák od kosti. Volejte mi na číslo 725, dyť mě znáte, jsem dobrák od kosti. Volejte mi na číslo 725, dobrák od kosti. Volejte mi na číslo 725, volejte mi na číslo 725844424, to je ke mně. Volejte mi na číslo 725844424, to je ke mně do kapitán. Na číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský. Na číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský keuty. A nebo pište na messengera. 8844424, to je ke mně do kapitánský keuty. A nebo pište na messengera. 424, to je ke mně do kapitánský keuty, a nebo pište na messengera a do mailu. Na úvod dáme ke mně do kapitánský keuty, a nebo pište na messengera a do mailu. Na úvod dáme, a nebo pište na messengera a do mailu. Na úvod dáme 3,5 minutovku vodov, pište na messengera a do mailu. Na úvod dáme 3,5 minutovku vodov Spring Won't You Bad a bilu. Na úvod dáme 3,5 minutovku vodov Spring Won't You Bad a během tovku vodov Spring Won't You Bad a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? A během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu! Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu! Naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu! Pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu! Proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu! Protože právě vyplouváme. Juhu! Právě vyplouváme. Juhu!

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Tak tohle... Tak to... Tak tohle je Offspring. Tak tohle je Offspring, won't you... Tak tohle je Offspring, won't you bad, a přátelé. Tak tohle je Offspring, won't you bad, a přátelé. Ano, píseň, která se tak... Tak tohle je Offspring, won't you bad, a přátelé. Ano, píseň, která se taky... Offspring, won't you bad, a přátelé. Ano, píseň, která se taky hodí na středu krásně. Bad, a přátelé. Ano, píseň, která se taky hodí na středu krásně. No a přátelé, ano, píseň, která se taky hodí na středu krásně. No a co si dáme na úvod? Píseň, která se taky hodí na středu krásně. Krásně. No a co si dáme taky hodí na středu krásně. No a co si dáme na úvod naší plavby? Hodí na středu krásně. No a co si dáme na úvod naší plavby? Středu krásně. No a co si dáme na úvod naší plavby? Středeční. No a co si dáme na úvod naší plavby? Středeční. Tak určitě dáme na úvod naší plavby? Středeční. Tak určitě tady použijeme úvod naší plavby? Středeční. Tak určitě tady použijeme něco z mezi středeční, tak určitě tady použijeme něco z mezi, určitě tady použijeme něco z Messengeru, zahrajeme si něco pěkně česky, protože to stejně máme. Tady použijeme něco z Messengeru, zahrajeme si něco pěkně česky, protože to stejně máme asi nejradši. Něco z Messengeru, zahrajeme si něco pěkně česky, protože to stejně máme asi nejradši. Psala tady Peťulka Drličková, ahoj, a prosím o písničku pro naše psychicky narušené soused. Psala tady Peťulka Drličková, ahoj, a prosím o písničku pro naše psychicky narušené soused. Peťulka Drličková, ahoj, a prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky, které... Ahoj, a prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky, které z celého srdce... Prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Trautum pro naše psychicky narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Trautumberg sem línej bude... Narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Trautumberg sem línej bude idky, které z celého srdce milujeme. Trautumberg sem línej bude ideální, které z celého srdce milujeme. Trautumberg sem línej bude ideální. No, se milujeme. Trautumberg sem línej bude ideální. No, ta písnička se jmenuje Netáhlo. Trautumberg sem línej bude ideální. No, ta písnička se jmenuje Netáhlo. Trautumberg sem línej bude ideální. No, ta písnička se jmenuje Netáhlo. A pro ty bude ideální. No, ta písnička se jmenuje Netáhlo. A pro ty je... ta písnička se jmenuje Netáhlo. A pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska vodu. Písnička se jmenuje Netáhlo. A pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska vodu. A pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně. A pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Ty je přesně pro ty, co už mají dneska odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Ty, co už mají dneska odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Pokud zrovna, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Pokud zrovna u vás neprší, tak si dejte třeba nějaký dobrý halit pěkně kamkoliv. Pokud zrovna u vás neprší, tak si dejte třeba nějaký dobrý, a vám je oblíbený kamkoliv. Pokud zrovna u vás neprší, tak si dejte třeba nějaký dobrý, a vám je neprší, tak si dejte třeba nějaký dobrý, a vám je oblíbený mok a poslechněte Trautumberg. Tak si dejte třeba nějaký dobrý, a vám je oblíbený mok a poslechněte Trautumberg. Třeba nějaký dobrý, a vám je oblíbený mok a poslechněte Trautumberg.
1: Rok na přání.
0: A vám je oblíbený mok a poslechněte Trautumberg.
1: Rok na přání.
0: Mok

0: a poslechněte Trautenberg.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Poslechněte Trautenberg.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Trautenberg.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: To si z nás to ví!
1: Ani. Rock Radio.

šlechtí, ale unavuje! Že práce nešlechtí, ale...

Posuneme k pěknému heavy metalu, obsala mi tady mail Janička. A my se posuneme k pěknému heavy metalu, obsala mi tady mail Janička. Ahoj, posuneme k pěknému heavy metalu, obsala mi tady mail Janička. Ahoj, k pěknému heavy metalu, obsala mi tady mail Janička. Ahoj, Kamila mi napsala. Chtěla bych nechat zahrát, obsala mi tady mail Janička. Ahoj, Kamila mi napsala. Chtěla bych nechat zahrát k dny mail Janička. Ahoj, Kamila mi napsala. Chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Janička. Ahoj, Kamila mi napsala. Chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Milanům. Ahoj, Kamila mi napsala. Chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Milanům a hlavně tomu svému. Kamila mi napsala. Chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Milanům a hlavně tomu svému. Ňuňu, jsem ráda, že tě mám. Chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Milanům a hlavně tomu svému. Ňuňu, jsem ráda, že tě mám. Jana, k dnešnímu svátku všem Milanům a hlavně tomu svému. Ňuňu, jsem ráda, že tě mám. Jana. Tak svátku všem Milanům a hlavně tomu svému. Ňuňu, jsem ráda, že tě mám. Jana. Tak hlavně tomu svému. Ňuňu, jsem ráda, že tě mám. Jana. Tak já tě tomu. Ňuňu, jsem ráda, že tě mám. Jana. Tak já tě trošku opravím, že tě mám. Jana. Tak já tě trošku opravím. Dneska má svátek Ado. Jana. Tak já tě trošku opravím. Dneska má svátek Ado. Tak já tě trošku opravím, dneska má svátek Adolf, Milan má svátek, já tě trošku opravím, dneska má svátek Adolf, Milan má svátek až zítra, opravím, dneska má svátek Adolf, Milan má svátek až zítra, tak abys to nepopletla, dneska má svátek Adolf, Milan má svátek až zítra, tak abys to nepopletla, a Milan má svátek až zítra, tak abys to nepopletla, a samozřejmě má svátek až zítra, tak abys to nepopletla, a samozřejmě svátek až zítra, tak abys to nepopletla. A samozřejmě tvýmu Milanovi to nepopletla. A samozřejmě tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the Kizem.

Tak to byly startovat. Tak to byly startovat. Tak to byly Stratovarius Unbreakable a... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posuneme... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posuneme k... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posuneme... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posuneme k pěknému heavy metalu. Psala mi tady... Unbreakable a my se posuneme k pěknému heavy metalu. Psala mi tady... Unbreakable a my se...

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Na smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: Trénírkárna.cz.
1: www.bezkempu.cz.
2: Trénírkárna.cz.
1: kempu.cz.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky
2: na .cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky po
2: .cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Potřeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. Trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% z, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz. Trenírkárna.cz.
5: Tak tohle nevyvětra.
2: Trenírkárna.cz.
5: Tak tohle nevyvětram.
2: .cz.
5: Tak tohle nevyvětram.
6: Zase všude tolik vody.
7: To je puch.
6: Všude tolik vody.
7: To je puch.
8: Jak od větra do zápach.
7: To je puch.
8: Jak od větra do zápach, vlhkost a špat.
7: To je puch.
8: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch.
7: To je puch.
8: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch.
7: Puch.
8: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátor. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátory.cz.
9: Světy trání na
8: a špatný vzduch. Vám pomůžeme na ventilátory.cz.
9: Světy trání na jednom místě.
8: Vám pomůžeme na ventilátory.cz.
9: Světy trání na jednom místě.
10: Ventilátory.
8: Jsme na ventilátory.cz.
9: Světy trání na jednom místě.
10: Ventilátory.cz.
9: Světy trání na jednom místě.
10: Ventilátory.cz.

0: na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
2: Biznis začne tě.
1: Ventilátory.cz.
2: Biznis začne. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tacho. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování jdete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Nových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Atención.
2: Návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Atención.
2: Produktu. Více na technikplast.com.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical.
2: Více na technikplast.com.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical.
2: Plast.com.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres, señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola. La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všech smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopnivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To vše americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To vy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherný nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smída. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
3: La Tropical.
4: To všechno na nádherné terase smíchou.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit. No na nádherné terase smíchou.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit. Přijďte tančit na terase smíchou.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte se smíchou.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit. Přijďte tančit.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Jsem
4: další. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Jsem
4: další La Tropical Party.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Jsem další La Tropical Party je už tuto. Přijďte tančit, přijďte žít.
3: Jsem
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
3: Jsem
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Žít.
3: Jsem
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. A to sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Vidin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropical.com. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar.
4: Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar.
4: Když La Tropical.cz
3: Awarashar.
4: Když u
3: CZ Awarashar.
4: Když
3: Awarashar.
4: Když uvidíte Albert

0: neporazitelné? Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Ten vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová pečeně, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová pečeně bez kosti kilo za u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix je bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů za 9,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou 10. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 260. Kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert 34 kusů s apkou za 269 korun. Albert dle srovnání kusů s apkou za 269 korun. Albert dle srovnání k 10.6. 269 korun. Albert dle srovnání k 10.6. 9 korun. Albert dle srovnání k 10.6. Albert dle srovnání k 10.6. Dle srovnání k 10.6. K 10.6.
1: Ještě nemastý. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové. To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: Osm.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů. Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé.
2: Jdeme na hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Na hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley. Léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipy.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do pěta.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny.
2: 20. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři
2: června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
4: Partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
4: A pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Kooperativa.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým
5: není jen festival. To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
5: To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile.
2: Hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice.

0: CZ.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Hrdým partnerem festivalu Hrady CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco festivalu Hrady CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Hrady CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Vše propa.

Vítejte v kempu, vaše místo... Vítejte v kempu, vaše místo je 860... Vítejte v kempu, vaše místo je 867... Vítejte v kempu, vaše místo je 867... Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Náhradní díly.
1: Bagr vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: Bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Všechny
0: pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Ani rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
2: Potřebuješ změnit.
1: Vše pro bagr CZ.
2: Potřebuješ změnit splátku.
1: CZ.
2: Potřebuješ změnit splátku.
1: S flex.
2: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím. Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si střebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc po... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. A druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, a potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, ne... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Honda přiváží.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vy koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 30 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem je plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léta hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte

0: Užijte si léto, může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda na zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chutná
0: the power of dreams.
1: Chutná jako krásný sen
0: of dreams.
1: Chutná jako krásný sen. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Vevraňa. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás ček krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, budeš omámen.

0: Farma Vraňany. Vaše
1: nech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
1: Čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody.

0: Kanadský rom. Kanadský romantik Bryan Adams a Run 2. Kanadský romantik Bryan Adams a Run 2. Kanadský romantik Bryan Adams a Run 2. Přátelé, tak by... Kanadský romantik Bryan Adams a Run 2. Přátelé, tak by nám tady... Kanadský romantik Bryan Adams a Run 2. Přátelé, tak by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak s tím... Bryan Adams a Run 2. Přátelé, tak by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak s tím musíme něco udělat. A Run 2. Přátelé, tak by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak s tím musíme něco udělat. Volal mi View. Přátelé, tak by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak s tím musíme něco udělat. Volal mi Víra. Ale tak by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak s tím musíme něco udělat. Volal mi Víra. Víra Zmlčnová. Metallica, tak si musíme něco udělat, volal mi Víra, Víra Zmlčnová, ne Míra Zmlčnová, tak si musíme něco udělat, volal mi Víra, Víra Zmlčnová, ne Míra Zmlčnová, udělat, volal mi Víra, Víra Zmlčnová, ne Míra Zmlčnová, samozřejmě, který by chtěl pecku, Víra, Víra Zmlčnová, ne Míra Zmlčnová, samozřejmě, který by chtěl pecku, Víra Zmlčnová, ne Míra Zmlčnová, samozřejmě, který by chtěl pecku, Atlas Rise, Zmlčnová, ne Míra Zmlčnová, samozřejmě, který by chtěl pecku, Atlas Rise, Míra Zvlčnová samozřejmě, který by chtěl pecku Atlas Rise věnovat mně. Děkuji, příteli. Atlas Rise věnovat mně. Děkuji, příteli. A také sobě. Dobře děláš. Rise věnovat mně. Děkuji, příteli. A také sobě. Dobře děláš.
1: Rádio, rock radio. Rock na psání. Radio, rock na psání.

0: bonusu na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za
0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr.
1: A díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super
1: bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super
1: hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Kdo šetří, má za tři.
0: Za pět. BYD.com.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi.
0: BYD.com.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi. Za 500.
0: Com.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi. Za 500.
2: Za tři.
3: Za 500 maxi. Za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 maxi. Za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další. Za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pod při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 1000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 1 slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super
3: korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super
3: nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dne.
3: Pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dne.
3: Platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
3: Zítra ušet do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetého června.
2: Super, jedeme hned dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Přijme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Věda.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Věda.
2: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Věda. Řemeslo.
2: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Věda. Řemeslo.
2: Vždycky něco navíc.
4: Věda. Řemeslo. Slimovice. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Dřív než začnou prázdniny,
4: které můžeme být hrdí.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypne. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než... Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. U Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď republiky. Už 19. až 21. června. Buď u... Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na... 10. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodromu 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrom Brno. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
6: Toto vysílání
5: na autodrombrno.com.
6: Toto vysílání
5: .com.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoření je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jiné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete, hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete, při vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit pro pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměru 6 000. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměru 6 000 ročně. SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměru 6 000 ročně. Klik CZ. CZ a můžete ušetřit průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 1000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.
1: S kosmetikacím
0: srovnávat.
1: S kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory. Vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory. Sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory. B.A.R.D. Žádný keci, funkční věci. Anagory. B.A.R.D. se funkční věci. Anagory. B.A.R.D. se te... Anagory. B.A.R.D. se tečka CZ. Anagory. B.A.R.D. se tečka CZ. BRDS.CZ.
2: Kontejnery si...
1: BRDS.CZ.
2: Kontejnery...
1: BRDS.CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím...
1: CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na...
4: www.siegel.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: www.siegel.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo!
4: CZ.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby!
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby!
5: Tam můžeme krmit daňky. Víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby!
5: Tam můžeme krmit daňky. Kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby!
5: Tam můžeme krmit daňky
6: a taky ty kobrat.
5: Do zoo chleby.
6: Tam můžeme krmit daňky
5: a taky ty kobrat.
6: Do zoo chleby.
5: Tam můžeme krmit daňky
6: a taky ty kobrazy.
5: A mají.
6: Tam můžeme krmit daňky
5: a taky ty kobrazy.
6: A mají tam i lvy.
5: Můžeme krmit daňky
6: a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
6: Daňky
5: a taky ty kobrazy.
6: A mají tam i lvy.
5: Jo, a můžeme tam přes
6: a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
6: Jo, a můžeme tam přespat.
5: A mají tam i lvy.
6: Jo, a můžeme tam přespat.
5: To bude jako v safari.
6: A jestli
5: tam i lvy.
6: Jo, a můžeme tam přespat.
5: To bude jako v safari.

0: A jest... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli do... Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nej... A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Zoo chleby.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。只需要您的几条个人信息。条纹多多品质保证。只需要您的几条个人信息。多多品质保证。只需要您的几条个人信息。和银行卡号。卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ti. Já se oblíkám bez... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ti. Já se... Kupujte drahý značky, ani levný čínský s**ti. Já se oblíkám bez potisku. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Potřebujete dětku?
2: Bez potisku CZ.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se...
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé. Bojíte se, že bude dítku hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně hned malé.
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola Špitbum,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Raskal a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happy.
3: Slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
3: 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš?
3: Jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Června.
4: Happysport.cz.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říká Sport.cz.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Říkám, vytáhni
6: jedna.
5: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím.
5: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím. Výtahy jedna.
5: Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
5: Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
5: Povídám. Výtah.
6: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
5: Povídám.
6: Já vím. Výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
6: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
5: Povídám, vytáhni jendu.
6: No jo, výtahy jedna. No jo, výtahy jedna.
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře.
6: Výtahy jedna.
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře.
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty jsi...
7: Máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo?
8: Nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce
6: výtahů. Jendo, ty seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má
6: seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má. Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty na český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní pro výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
9: Zažijte
8: výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
9: Zažijte emoce za volantem
8: konstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
9: Zažijte emoce
8: za CZ.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tehdej.
1: Co se chystá?
2: BYD Tehdejs. Testovací
1: chystá.
2: BYD Tehdejs. Testovací dny. BYD Tehdejs. Testovací dny u prodejců BYD Tehdejs. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Electric. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po delší cesty benzín, dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky těch
2: kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky těch bonusu, teď super
2: spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky těch bonusu, teď super hybrid za cenu
2: 1,7

0: Roadshow, kde s autem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čeká vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na P vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na P-ství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června.
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
0: Rok
1: ve Štěrbohorích.

0: Situaci vymyslete, v které byste ho chtěli načapat, no a já vám za to... Taky nějakou tu situaci vymyslete, v které byste ho chtěli načapat, no a já vám za to zahrou...
1: VIP...
0: Situaci vymyslete, v které byste ho chtěli načapat, no a já vám za to zahrou...
1: VIP píseň na přání
0: pod... Vymyslete, v které byste ho chtěli načapat, no a já vám za to zahrou...
1: VIP píseň na přání...
0: Které byste ho chtěli načapat, no a já vám za to zahrou...
1: VIP píseň na přání posed...
0: Pat, no a já vám za to zahrou...
1: VIP píseň na přání posedmí...
2: Rok na psí
1: píseň na přání po sedmí.
2: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byl bývalý Kudrnáč. Tak to byl bývalý Kudrnáč. Tak to byl bývalý Kudrnáč a věčný romantik. Tak to byl bývalý Kudrnáč a věčný romantik Bon Jovi. Tak to byl bývalý Kudrnáč a věčný romantik Bon Jovi a zpěvačkou Indie. To byl bývalý Kudrnáč a věčný romantik Bon Jovi a zpěvačkou Indie Zoms a teď si a věčný romantik Bon Jovi a zpěvačkou Indie Zoms a teď si a na rokra. Věčný romantik Bon Jovi a zpěvačkou Indie Zoms a teď si a na rokra. Romantik Bon Jovi a zpěvačkou Indie Zoms a teď si a na rokra. Dáme si a na rokra. Dáme v našem roku napsání nějaký sestry. Na rok rádiu dáme v našem roku napsání nějaký sestry. Volal mi posluchač Honzík. V našem roku napsání nějaký sestry. Volal mi posluchač Honzík, že se nějak rozslyšel. V našem roku napsání nějaký sestry. Volal mi posluchač Honzík, že se nějak rozslyšel. Nějaký sestry. Volal mi posluchač Honzík, že se nějak rozslyšel, že Jitra Fanánek slaví na rozky. Volal mi posluchač Honzík, že se nějak rozslyšel, že Jitra Fanánek slaví na rozky. Všem, co jsou na pivku, taky mě nechat zahrát od Tří sester Ztrátu. Všem, co jsou na pivku, taky mě nechat zahrát od Tří sester Ztrátu imunity. OK, jdem na to. A než si jí dáme, tak přátelé, pište mi vaše návrhy na jazyk.
1: Taky nějakou tu situaci.
0: Vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou tu situaci vymyslete, v které byste ho chtěli načapat. No a já vám pro časové znamení, taky nějakou tu situaci.

0: Tak to byl švédský avatar The Dirt Tambourine. Tak to byl švédský avatar The Dirt Tambourine a ještě si dáme Piráty. To byl švédský avatar The Dirt Tambourine a ještě si dáme Piráty Ailstone na závěr, aspoň tak to chtěla. The Dirt Tambourine a ještě si dáme Piráty Ailstone na závěr, aspoň tak to chtěla. Dáme Piráty Ailstone na závěr, aspoň tak to chtěla. Radek Pospíšil, který napsal: Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím. Ailstone na závěr, aspoň tak to chtěla. Radek Pospíšil, který napsal: Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím. Radek Pospíšil, který napsal: Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím. Všechny, kdo v tom teple sedí na zahrádce. Pospíšil, který napsal: Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím. Pro všechny, kdo v tom teple sedí na zahrádce. A Ailstorm a drink a speciální pozdrav pro nás do Megahubu v Kolíně. My hold to pivo až storm a drink a speciální pozdrav pro nás do Megahubu v Kolíně. My hold to pivo až po práci. Já drink a speciální pozdrav pro nás do Megahubu v Kolíně. My hold to pivo až po práci. Jasně, po práci. Pozdrav pro nás do Megahubu v Kolíně. My hold to pivo až po práci. Jasně, po práci. Legrace do Megahubu v Kolíně. My hold to pivo až po práci. Jasně, po práci. Legraci. A v Kolíně. My hold to pivo až po práci. Jasně, po práci. Legraci. A tak to má být.
1: Rok
0: to pivo až po práci. Jasně, po práci. Legraci. A tak to má být.
1: Rok na psání sírci.
0: Jasně, po práci. Legraci. A tak to má být.
1: Rok na psání sírkou vajky.
0: Po práci. Legraci. A tak to má být.
1: Rok na psání sírkou vajgizem.
0: A tak to má být.
1: Rok na psání sírkou vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

Na úvod si dáme Rammstein a aktuální píseň Auslanda. A hned na úvod si dáme Rammstein a aktuální píseň Auslanda. Na úvod si dáme Rammstein a aktuální píseň Auslanda. Ta bude asi aktuální. Dáme Rammstein a aktuální píseň Auslanda. Ta bude asi aktuální. Rammstein a aktuální píseň Auslanda. Ta bude asi aktuální čím dál víc. No a aktuální píseň Auslanda. Ta bude asi aktuální čím dál víc. No a potom Auslanda. Ta bude asi aktuální čím dál víc. No a potom budeme pokračovat. Ta bude asi aktuální čím dál víc. No a potom budeme pokračovat samozřejmě v písních. No. Ta bude asi aktuální čím dál víc. No a potom budeme pokračovat samozřejmě v písních na vaše přání. Víc. No a potom budeme pokračovat samozřejmě v písních na vaše přání. Potom budeme pokračovat samozřejmě v písních na vaše přání. Pokračovat samozřejmě v písních na vaše přání. Samozřejmě v písních na vaše přání.

0: Je za necelou minutu 7 večer a vy posloucháte Rok na přání. Na vašem oblíbeném Rok rádiu.
1: Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok na přání.
0: Tak přátelé, dnes
1: Rok rádio. Rok na přání.
0: Tak přátelé, dneska opět situace, která se stává málo kdy, ale stává se, Dáme si to radši česky, abychom věděli, kolik je hodin. Máme před sebou druhou půli našeho roku. A hned na úvod si dáme Rammstein a napřání. A hned na

0: No, on ví, že jasnaky jako je srdcař. Ahoj, můžeš mi prosím zahrát nějakou motorkářskou? Pro všechny motorkáře. Davide,
1: hele, já jsem jí taky málem dal do pucu, No a naradlický pán prostě se mu nechtělo stát v koloně, tak normálně. Přilný krásně do protisměru a sedlák jeden, ty vole, čuměl, jako, tak málem jsem už tady nepovídal dneska.
0: Tak děkuju pánovi, doufám, že všechno stihnul, i na úkor všech ostatních, takový jsou nejlepší. No a co bychom si dali, hele, já jsem tady nad tím laboroval, a říkám, tyjo, tak vymyslíme něco od Saxon, nebo bychom to mohli přehodit jako na Motorheady, a nebo Born to be Wild, takovýhle věci. A já jsem říkal, hele, když mi tady spoustu z vás, A já jsem si nedávno taky takhle u pivka vychutnal krámě, kterou známe určitě všichni a jmenuje se přímo Motorkářská. Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

jawohl, přátelé. Good, jawohl, přátelé, tak tohle byli kamarádi Rammstein. Good, jawohl, přátelé, tak tohle byli kamarádi Rammstein. Good, jawohl, přátelé, tak tohle byli kamarádi Rammstein a jejich Auslanda. Good, jawohl, přátelé, tak tohle byli kamarádi Rammstein a jejich Auslanda. No a tak se tady podíváme Auslanda. No a tak se tady podíváme na něco zajímavého, co mi tady přistálo Davenda. No a tak se tady podíváme na něco zajímavého, co mi tady přistálo David Bohuslav mi psal. No a tak se tady podíváme na něco zajímavého, co mi tady přistálo David Bohuslav mi psal. Podíváme na něco zajímavého, co mi tady přistálo David Bohuslav mi psal. No, on ví, že jasná. David Bohuslav mi psal. No, on ví, že jasná, jako i srdcař. Bohuslav mi psal. No, on ví, že jasná, jako i srdcař. Ahoj, můžeš mi prosím zahrát nějakou.

0: byl legendární Billy Talent a jeho pecka Surrender. Tak to byl legendární Billy Talent a jeho pecka Surrender. Slyšíte Billy Talent a jeho pecka Surrender. Slyšíte druhý Talent a jeho pecka Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání na rok jeho pecka Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání na rok rádiu s vaším kapitánem. Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání na rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co? Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání na rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Druhou půlku našeho roku na přání na rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Našeho roku na přání na rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Přátelé, na přání na rok rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Přátelé, při vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Přátelé, připijeme si na zdraví a to společně s Oťosem Herem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Přátelé, připijeme si na zdraví a to společně s Oťosem Herem a s celým alkoholem. Si na zdraví a to společně s Oťosem Herešem a s celým alkoholem. Aspoň tak by si to přál. A to společně s Oťosem Herešem a s celým alkoholem. Aspoň tak by si to přál Joska, který s Oťosem Herešem a s celým alkoholem. Aspoň tak by si to přál Joska, který zdraví do krku Herešem a s celým alkoholem. Aspoň tak by si to přál Joska, který zdraví do krku nož do trutkeholem. Aspoň tak by si to přál Joska, který zdraví do krku nož do trutnová. Aspoň tak by si to přál Joska, který zdraví do Krkonoš do Trutnová, zvláště svůj Káju. Joska, který zdraví do Krkonoš do Trutnová, zvláště svůj Káju. Který zdraví do Krkonoš do Trutnová, zvláště svůj Káju. Který do Krkonoš do Trutnová, zvláště svůj Káju. Který vzkazuje, že skutečnost Trutnová, zvláště svůj Káju. Který vzkazuje, že skutečnost je lepší. Zvláště svůj Káju. Který vzkazuje, že skutečnost je lepší než fotka. Který vzkazuje, že skutečnost je lepší než fotka. Který vzkazuje, že skutečnost je lepší než fotka. To je stará známá věc. Skutečnost je lepší než fotka. To je stará známá věc. To je stará známá věc. Tak si pojďme zahrát pro mě i pro Josku. Si pojďme zahrát pro mě i pro Josku a pro vás všechny ostatní. Pro mě i pro Josku a pro vás všechny ostatní alkohol a na zdraví. I pro Josku a pro vás všechny ostatní alkohol a na zdraví.
1: Rock Radio.
0: Josku a pro vás všechny ostatní alkohol a na zdraví.
1: Rock Radio.
0: Všechny ostatní alkohol a na zdraví.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio. Alkohol a na zdraví.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock. Na zdraví.
1: Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Nejlepší výběr, Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradsku. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší,
2: ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchu. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchu. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
1: Produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
1: Místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. KCZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehled o týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apps. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 80. XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89. 12 kusů s apkou za 89.90. Nebo Pilsner s apkou za 89.90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 89.90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Objevte svět.
4: 29 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Svět potěšení a smyslnosti. Odjemný.

0: prádla, kosmetiky až k slnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozprudí, vaši fantazii. Růžový slon vám produkty, které rozprudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu rozprudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na ve vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
1: Honda přiváží žhavou
0: radost na www. Růžový slon CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku
0: www. Růžový slon CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Honda úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Honda. The power of dreams.
2: Ceny rostou.
1: The power of dreams.
2: Ceny rostou. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte to, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po a u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě,
4: Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí.
3: Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
5: Vytáhni
3: a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
5: Vytáhni jendu.
3: Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
5: Vytáhni.

0: jendu!
1: Co říkáš?
2: To smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
0: Vytáhni jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Přijďte odpad. Ekokom.
0: Vytáhni jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám. Vytáhni jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám. Vytáhni jendu! Vytáhni jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám. Vytáhni jendu! Jdu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám. Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vy? Výtahy jedna?
0: Říkám. Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vy?
0: Říkám. Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vím! Výtahy...
0: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vím! Výtahy jedna, ty...
0: Jendu, potřebujeme šachtu na výtah.
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Šachtu na výtah.
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, výtah.
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna, uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
0: Teď povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy.
0: Vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo. No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
1: No, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
1: Jendo. Ty
4: výtah jedna.
1: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna. Koře, výtah je hotový.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtah.
1: Ty seš ale bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má...
1: Bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každé. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy. Řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy. I rekonstrukce stávají prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz

0: se zkrátka dobře. Tak pro všechny, kteří to mají taky tak, právě klasika dobře. Tak pro všechny, kteří to mají taky tak, právě klasika od Led Zeppelin Starway. Pro všechny, kteří to mají taky tak, právě klasika od Led Zeppelin Starway to Heaven. Kteří to mají taky tak, právě klasika od Led Zeppelin Starway to právě klasika od Led Zeppelin Starway to Heaven. Tak by to mělo být. Tak, právě klasika od Led Zeppelin Starway to Heaven, tak by to mělo být. Tak, to bude taky kucí. Klasika od Led Zeppelin Starway to Heaven, tak by to mělo být. Tak, to bude taky kucí. Taky kucí.
1: Rock na přání. Rock Radio. Rock Radio. Adio.

0: stupid.
1: Bowling and
0: Dave. Hey, stupid.
1: Bowling and Dave, Melissa
0: Cooper. Hey, stupid.
1: Bowling and Dave, Melissa Cooper.
0: Hey, stupid.
1: Bowling and Dave, Melissa Cooper.
0: Hey, stupid.
1: Bowling and Dave, Melissa Cooper. Hey, stupid. Sedáme Cooperovi a pojď se, hey, stupid. Sedáme ještě větší legendu a to Led Zeppelin. Pojď se, hey, stupid. Sedáme ještě větší legendu a to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál. Sedáme ještě větší legendu a to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka. Ještě větší legendu a to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka. Legendu a to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilkou. Ano, je to. Přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilkou. Ano, je to už pár minut. Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilkou. Ano, je to už pár minut. Jirka, který mi volal už před nějakou chvilkou. Ano, je to už pár minut. A chtěl by pro svýho kamaráda před nějakou chvilkou. Ano, je to už pár minut. A chtěl by pro svýho kamaráda Romana Střihavku. Ano, je to už pár minut. A chtěl by pro svýho kamaráda Romana Střihavku, který je to už pár minut. A chtěl by pro svýho kamaráda Romana Střihavku, který je. A chtěl by pro svýho kamaráda Romana Střihavku, který je. By pro svýho kamaráda Romana Střihavku, který je díky deštivému počasí. Svýho kamaráda Romana Střihavku, který je díky deštivému počasí. Páče zemědělec má stále Romana Střihavku, který je díky deštivému počasí. Páče zemědělec má stále volno a ku, který je díky deštivému počasí. Páče zemědělec má stále volno a tak sedí si. Díky deštivému počasí. Páče zemědělec má stále volno a tak sedí s Jirkou právě. Po deštivému počasí. Páče zemědělec má stále volno a tak sedí s Jirkou právě. S Jirkou právě pod pergolou a pijí pivko, jedí masíčko a mají se zkrátka dobře. Tak pro všechno jedí masíčko a mají se zkrátka dobře. Tak pro všechny, kteří to mají taky tak, právě.

way to a stairway to heaven. Stairway to heaven. Way.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Tohle není jen
0: Korady.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: CZ.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí na grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90. To plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčatí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. S apkou za 27,90. Albert. Albert.
2: Doufáme. Je to nepopsat.
1: Albert.
2: Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuji. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuji, Leni. Zhora. Děkuji, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let.
2: Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalo.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalony.
3: Lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci, tak letí ten let balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také.
4: A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít
4: na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let v
4: akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem,
4: tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem,
4: tak honem ať vám ne.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem,
4: tak honem ať vám neuletí. Právě
3: zažít nezapomenutelný let balónem,
4: tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem
4: od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem
4: 1850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte
4: korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Chce.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
1: Pohle
4: o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
1: Pohlédl do dálky
5: firma na zážitky
4: CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal
5: zážitky
4: CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal
4: CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal
6: a ta.
1: Pohlédl do dálky a zvolal
6: a tava.
1: Pohlédl do dálky a zvolal
6: Atava!
1: Jedl do dálky a zvolal.
6: Atava!
1: Ozvě...
6: Atava!
1: Ozvěna se nesla opuštěná.

0: opuštěným kaňonem a on ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a ta se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Víne.
0: A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Víne tu.
0: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Víne tu.
0: Prázdniny se blíží.
1: Víne tu.
0: Druhý blíží.
1: Víne tu.
0: Druhý díl dobrodružného románu.
1: Víne tu.
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla.
1: Tu.
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé.
1: Tu.
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na
0: je jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře.
0: Ve Westernovém divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře.
0: Ve Westernovém městečku představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře.
0: Ve Westernovém městečku Boskov.
2: Tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře.
2: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních
2: plat na Stříbrném jezeře.
0: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách.
2: Stříbrném jezeře.
0: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách.
2: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
2: Slastečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekává.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš
3: posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj
3: 120 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj
3: stupenky a ní.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj
3: stupenky a více informací na ve
4: očekávám. Váš Karel Máj.
3: Stupenky a více informací na www.
4: Váš Karel Máj.
3: Stupenky a více informací na www. Westerno.
4: Karel Máj.
3: Stupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko. Stupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz. Vedro jak cí na www.westernové-městečko.cz. Vedro jako na www.westernové-městečko.cz. Vedro jako na Sahaře. Westernové-městečko.cz. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Městečko.cz. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilník.cz. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilník. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace se pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenos na mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již odtelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkorce od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz 999 korun. Koupíte na Senkor.cz
5: Senkor.
3: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz
5: Senkor.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty. Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivo. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc.

para kde ravej mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad znám mě do postele fičí. Snad fičí. Snad známý poradí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Jinak jsem. Snad známý poraděj. Jinak jsem. I poraděj. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

včetně palivové karty v hodnotě 20 se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. 90 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce červnové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: své body, píše tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, Dropkick Murphys. A body, píše tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, Dropkick Murphys a Rose Tattoo. Tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, Dropkick Murphys a Rose Tattoo. Díky, Kůďa. Zahraj mi k tomu, prosím, Dropkick Murphys a Rose Tattoo. Díky, Kůďas. Hele, to děláš dobře, prosím, Dropkick Murphys a Rose Tattoo. Díky, Kůďas. Hele, to děláš dobře, to je dobrý. A Rose Tattoo. Díky, Kůďas. Hele, to děláš dobře, to je dobrý návod. Díky, Kuďas. Hele, to děláš dobře, to je dobrý návod. Dobře, to je dobrý návod. Ženu nakrmit. Pohladit. Dobrý návod. Ženu nakrmit. Pohladit. A pak. Tak. Je středa, jak má bejt.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

Murphys, tohle byly AC/DC, no a právě tyhle z ty hospodský rváče AC, no a právě tyhle z ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který tyhle z ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar kapitký rváče, si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar kapitáne, vařím pro ženu Burtgula. Si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar kapitáne, vařím pro ženu Burtguláš. Ač napsal na zdar kapitáne, vařím pro ženu Burtguláš, až přijde z práce. Hele, a to si děláš. Burtguláš, až přijde z práce. Hele, a to si děláš dobrýho forka na večer. Až přijde z práce. Hele, a to si děláš dobrýho forka na večer. A práce. Hele, a to si děláš dobrýho forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě to si děláš dobrýho forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě si děláš dobrýho forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě při středě sbírám i plus forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě při středě sbírám i plus a samozřejmě při středě sbírám i plusové body, píše tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu. Při mě při středě sbírám i plusové body, píše tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, sbírám i plus.

odpoledne, že to byl normálně klasické. A přišel jsem na to nějak odpoledne, že to byl normálně klasický Ziggy Stardust. Takže Ziggy Stardust na úplný závěr našeho pořadu. Dvojitě plodný večer, no a do té doby, než se slyšíme příště, se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic.

0: námořníci, budeme se loučit. Milí námořníci, budeme se loučit. Milí námořníci, budeme se loučit. Je právě čas za... Milí námořníci, budeme se loučit. Je právě čas za pár minut. Je právě čas za pár minut. 8 hodin, vždyť to znáte. No a budeme se... Je čas za pár minut. 8 hodin, vždyť to znáte. No a budeme se loučit za pár minut, 8 hodin, vždyť to znáte. No a budeme se loučit takovým upřímným přáním od Marcela z Liberce, který mi děkoval za včerejšek, kdy jsem hrál vlastně pro přítele jeho dcery, který se bohužel zabil na motorce. Samozřejmě, to nemá, je ho dcery, který se bohužel zabil na motorce.
1: Je to tragická událost, je to samozřejmě strašný, jak jsem říkal, dneska jsem na to málem myslel, taky už, přátelé, nicméně,
0: znul jsem z toho, což je důležitý a Marcel říkal, že si mám zahrát, co je důležitý a Marcel říkal, že si mám zahrát, co je mi libo a si mám zahrát, co je mi libo a bylo by to pro mě a pro mýho synka. A přišel jsem na to nějak odpoledne, že to byl normálně klasický přemýšlel, co to je. A přišel jsem na to nějak

0: Hausbrand Caffè, per favore? Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz. Tu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
3: Využijte
2: pít. Hausbrandkava.cz.
3: Využijte slev
2: Hausbrandkava.cz.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Jdeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakou. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a když si chci užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60 naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60%. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.

0: Mobilní klimatizace Senkor již otná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 otná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu nejde. Albert.

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejnu.
0: Profivoda.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny.
0: CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme co? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře?
1: To se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Platí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klima. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i ní. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenos. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. V kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilník i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil.

0: Partnerem festivalu je vám. Partnerem festivalu je společnost ne... Partnerem festivalu je společnost ne... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří... Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.gluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz.
1: Motokeci Mart
0: Nevajgluj.cz.
1: Motokeci Marcela Herbo
0: CZ.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Ačkoliv.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Ačkoliv končí nás běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala. Za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešním kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci bolik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni osu pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 800. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle víc budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti. 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti. Který střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti. Kterou si Ludva Klatovský výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se 3 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeč, Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoš řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoš ho odvezli do bez vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoš ho odvezli do prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoš ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva jeho okolí řeklo dost a kámoš ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva dost a kámoš ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí, kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí, pěšky odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí, pěšky Kovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí, pěšky do Santiago de Compostela vědni alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí, pěšky do Santiago de Compostela vědni votech jednoho. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí, pěšky do Santiago de Compostela vědni votech jednom tričku a jedně krve. Jednoho dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho. Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho. Botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jakčku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to. A v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš. O své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen, a teď to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. To, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už batohu života. Ta kniha se jmenuje...

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky. Slušnej rock pro pamětníky. Rock pro pamětníky.

0: Jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvu příběh pořadu o motorkách. Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvu příběh pořadu o motorkách. Cesta do kompon. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvu příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely. Byla teprve začátky. Proč je Ludvu příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludvu příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovská do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší styly byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší splně prve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší splnil si jeden ze svých sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší, splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší, splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150. Na cestě podstatně delší, splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Podstatně delší, splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Kam? Splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Kam? No, ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Kam? No, původní plán. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak Vespu a vyrazil s ní. Kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak s ní. Kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se
1: Rock Rádio Motokeci.

Rockin'. Rockin'. Máte málo roku. Rockin'. Máte málo roku ve... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě. Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Truck Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. Devařci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Že Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v F. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše show června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše soci v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věrky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Je věnujeme.

Taky jste městský ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kapte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dra v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráp. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráp. Rokový dopoledne. Společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráp. Rokový dopoledne. Od pondělí do bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráp. Rokový dopoledne. Od pondělí do pátek na slušnej rok. Kamil Dráp. Rokový dopoledne. Od pondělí do pátku na rok. Kamil Dráp. Rokový dopoledne. Od pondělí do pátku na Dráp. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Dne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. A muzika.

mesit. V barvách vidíme svět. V barvách vidíme svět, i když víc je šedé. V barvách vidíme svět, i když víc je šedé. Ještě těžší v barvách vidíme svět, i když víc je šedé. Ještě těžší vidíme svět, i když víc je šedé. Ještě těžší svět, i když víc je šedé. Ještě těšíme se, kam nás se staví, když víc je šedé. Ještě těšíme se, kam nás se staví, šedé. Ještě těšíme se, kam nás se staví, šedé.

0: Co? Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, a nespočet další zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bez 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky.

0: To ta ve vašich rukou, ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU pol ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Hostál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Si si. Brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Hausbrand Café per favore.
0: AU portál CZ.
1: Hausbrand Café per favore. Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
1: Favore?
2: Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandka.
2: Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandka. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Hausbrand káva. CZ.
4: Bam barák.
3: CZ.
4: Bam
3: CZ.
4: Bam barák. Děravej, barák. Děravej. Mě to postele fičí. Děravej. Mě to postele fičí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Jinak známý poraděj. Jinak jsem jí poraděj. Jinak jsem raděj. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

Slušná Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rádio.

0: Spotřební daň. Spotřební daň. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 10% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 10% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No. Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já? Vidím já.

0: Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Bagrce.
0: Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Bagrce.
0: Objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro Bagrce.

www.oknasukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz

0: náhradní díly pro bagry.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé doda na jednom místě.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muzit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku odveč noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána rokována roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Radio roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Radio s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána na Rock Radio. Na Rock Radio. Od večera do rána. Na Rock Radio. Na Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer. Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úvy a zvýšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmíšený krevní tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmí na tlak, to je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmí na rokrát. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem osmí na rokrádiu. Večer. Od pondělí do pátku úderem osmí na rokrádiu. Rock Radio na rokrádiu. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz DABu i FM nebo na rádia.cz Rock Radio M nebo na rádia.cz Rock Radio na rádia.cz Rock Radio vša.cz Rock Radio všude tady je slušnej CZ Rock Radio všude tady je slušnej Rock Radio všude tady je slušnej rok doma v Praze Radio všude tady je slušnej rok doma v Praze na 103 všude tady je slušnej rok doma v Praze na 103.7 FM v Kolíně nad slušnej rok doma v Praze na 103.7 FM v Kolíně na 90 v Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91 v Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře 103.7 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM 5.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM Další frekvence najdete na 5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Pro východní radio.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Pro východní Čechy. CZ. Rock Radio. Slušnej rok. Pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok. Pro východní Čechy. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

Dabu et Dabu et Dabu et FM Dabu i FM nebo na radia.cz Dabu i FM nebo na radia.cz U i FM nebo na radia.cz CZ

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za... Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se za... Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední... Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokovostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od... Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Radio. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Radio. S Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Radio. Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Radio. Všední den od 15 do 18 na Rock Radio. Do 18 na Rock Radio. Na Rock Radio.

Radio.

Vyznáte se v Vyznáte se v holandských ministrech? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? Můžete tam vyhrát, jděte jim do soutěže, budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon, budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. Je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A protože. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba líst na Rock Rádiu, nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba líst, nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CD, rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

left for dead.

Radio. Don't cry to me if you love Rock Radio.

0: Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu.
0: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu.
0: Tu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to tedy přistavíte i o víkendu?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše.
0: Víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše.
2: www.siegl.cz
3: Objevte svět potěšení a
2: Siegl.cz
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Prádla svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Prádla kosmetiky až po produktnosti. Odjemných olejíčků. Prádla kosmetiky až po produkty, které olejíčků. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na dní. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovostychuporadí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz. Na www.růžovyslon.cz.
4: Ta trička, ta potisk, trička, bilabel, CZ. Potisk, trička, bilabel, CZ. Tisk, trička, bilabel, CZ.

0: Chceme ho postavit. Chceme ho postavit Chceme ho postavit Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfejma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady
0: čte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady čtu, že
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady čtu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: Dobrý den.
3: Zdravím tady

Vstáváme brzo a chodí. Vstáváme brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok z garáží a Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock

DABU i FM Radio. V DABU i FM nebo na v DABU i FM nebo na radia.cz v DABU i FM nebo na radia.cz.

A ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby, mainstream není ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby, mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby, mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby, mainstream není nic pro vás. Křivák na ruby, mainstream není nic pro vás. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si, není nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains. Rock od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk grunge Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. Grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock na rokový rádio CZ. Non-stop. To je stream alternativ rock na rokový rádio CZ.

Dreamland.

Říkáte si... Říkáte si, jen mrtvá ryba... Říkáte si, jen mrtvá... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křiva... Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte si, jen mrtvá...

ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends Q. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Of Rock na rockoviradio.cz. Radio.cz.

Vyznávate jedine klasiku a vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotami. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není? Vyznávate jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak jedine klasiku a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně čtu a s žiadnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Mu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, je dobrý. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od Ik a budete na svých. Od AC/DC poz a budete na svých. Od AC/DC poz. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš. Od AC/DC.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou.
1: Probagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychle pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Všbědnání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Objevte svět pod fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Tichu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz.
3: Rata tricka potisk trička potisk trička bela bel CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou.

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. S garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na rádiu.

0: Rock Radio.
1: Kakach.
2: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Grazie.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušně. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušně. Noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Na rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Op je slušná muzika. Rock Radio. Muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Tes. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme poptáka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
0: Pobaví.
1: No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase... No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase po kozách. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio.
1: Poptáka.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.

V uniformě lokaje. V uniformě lokaje. V uniformě lokaje. V uniformě lokaje.

0: Rocková kluhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Dnes. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Dobrý den. Filip Kaštan. Nemá. Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Dobrý den. Filip Kaštan, nemáte trochu vody? Dobrý den. Filip Kaštan, nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková. Lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rok roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáž slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáž.

go wrong? What can go wrong? What can go wrong? What can go wrong?